choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Radio.

0: tak jeď.
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou. Podobných záhad bývám svědkem poměrně často. Za svých mládeneckých let jsem zaparného podvečera obdržel nebývalou chuť na slanečka. Zašel jsem do obchodu s laskominami a řečeného slanečka jsem zakoupil. Jedva však jsem ho přinesl domů, přestal jsem mít na to zvíře chuť. Uložil jsem ho tudíž za okno. Ráno vstanu, mám chuť na slanečka. Pohlédnu za okno, slaneček pryč. Večer tam opět byl, ale už jsem neměl chuť na slanečka. Ráno vstanu, slaneček pryč. Večer tam byl opět. Nedalo mi to, i začal jsem po celé záležitosti pátrati. A hle, zjistil jsem, že slaneček se pokaždé přilepil na roletu a já jsem ho vytáhl. Když už hovořím o zvířatech, vtírá se mi otázka, co asi dělá můj prastrýc Božetěch. Tento příbuzný je totiž vášnivým Nimrodem. Kdysi mě pozval na lov kachen. Když spatřil vysoko na obloze letěti kachnu, zalícil a hlasitě vystřelil. Kachna však nedbala a letěla dále. Prastrýc pravil: drahý synovče, jsi svědkem zázraku. Vidíš nad námi létati zastřelené zvíře. Tento můj povedený ujec se neobyčejně chlubí chvástáním o svém cvičeném psu jménem Arnošt. Tento pes je v skutku poslušný. Když mu jeho pán řekne, jdeš sem nebo ne, pes buď jde nebo ne. Psi jsou vůbec jeho slabou stránkou. Jednou přivedl mezi kynology z brusu nového psa. Byl žlutý. Když uviděl jiné psy, skočil a všechny soukmenovce roztrhal. Kolegové se tázali prastrýce, kdeže takového šibala sehnal. On pravil: přivezl mi ho známý, který byl na montáži v daleké Africe. Ale dám ho pravděpodobně pryč, neboť ho musím neustále stříhati. Roste mu na krku veliká hříva. Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, tu byste s překvapením zjistili, že prastrýc Božetěch není mým jediným příbuzným. Z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Všechny ty, co měl jsem rád, zase někde přivítám. Už dávno vlastně nehledám ani svatých

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze mnouha, prachu mraky, drahý vraky.
0: Už zítra, výhradně

Zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: Ahojte, pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
1: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
0: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
1: Neříkejte.
0: No jo, ale vy jste to nebyl.
1: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
0: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
1: No jo, já vám taky necítím nohy.
0: Jo, co říkáte?
1: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
0: A máte nějakou rýmu, nebo co?
1: Ale ne, jsem jako, že mě bolej nohy.
0: Jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
1: Jo, v poradní kance.
0: Poradní kance a jiná na kopci, no.
1: Nahoře, no jo. A co pak? Snad jste nepotřeboval advokáta.
0: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
1: No a co bych měl vědět?
0: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu.
1: Vy jste v rozvodu?
0: V rozvodovodovým,
1: no tak to já ani nevím.
0: No jo.
1: No jo.
0: A víte s kým? S mojí manželkou.
1: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
0: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanapy.
1: Myslíte, jako od stolu a od lože?
0: Od jaký od lože?
1: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
0: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
1: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
0: No z manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
1: No jo, no jo, no jo.
0: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
1: Jo.
0: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
1: No jo, no jo. A co to jako znamená?
0: Co?
1: Co jako znamená to čínský přísloví?
0: Jo, tak to je, no to to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
1: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
0: No něco takového to bude asi, že jo?
1: No,
0: co jiného by to mělo být, že
1: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
0: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
1: no,
0: jo?
1: No,
0: ale to už se nedalo vydržet.
1: Prosím, no. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
0: Mně, jo.
1: To mezi váma nehraje.
0: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
1: no,
0: taky.
1: No
0: teď nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
1: No a nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
0: Já, že jsem si vzal, no, proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
1: No. Aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
0: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
1: Vaše manželka žádlí?
0: Žádlí, no představte si žádlí.
1: Děte? No. A to žádlí jako bezdůvodně?
0: Co?
1: Jestli žádlí bezdůvodně.
0: Bezdůvodně?
1: Jo.
0: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
1: Tak podívejte se, pane Sadbok, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
0: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mu chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
1: Jo,
0: vášnivě jsem políbil. No. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
1: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
0: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
1: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
0: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčných, kdo to má pořád vydržet, že jo?
1: A na co si stěžuje?
0: Furt si na něco stěžuje.
1: Děte?
0: Pořád, no. Pořád.
1: A na co například?
0: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
1: Děte?
0: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
1: Podívejte se, pane Carbok, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Na jeri, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alcoronu 10 Hennessy.
1: Prosím vás, 10 Hennessy?
0: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
1: No,
0: Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
1: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
0: Ale chce na mě pořád jen peníze.
1: Peníze?
0: Peníze, peníze, nic než peníze.
1: Jděte.
0: Může peněz na mě chce pořád.
1: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
0: No to já přece nevím. Já se mi tak ještě žádný nedal, že jo.
1: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
0: Taky no. Není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
1: Vaše paní, po hospodách?
0: Po celý noc, z jedné hospody do druhý.
1: Jděte.
0: No jo.
1: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
0: Ale ne, ona mě hledá, no.
1: Dějte se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
0: U mě, jo?
1: Já?
0: No ne, to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
1: Ale no tak,
0: já vám to
1: pane
0: vůbec
1: Carbo,
0: vyprávím.
1: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
0: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co ono?
1: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
0: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
1: No.
0: Já za to nechci vůbec nic.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

tam dojdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Mařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí,

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 28. července strávíme opětovně ve společnosti dámských hlasů Trampské písně.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy, ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mi nechtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu na novou flintu. Nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravů, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svaly na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku. A ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pán nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přinesl domů trojku z mravů. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii. To je velice zkratkovitá, výstižná poezie. Milostná poezie. Ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci. Řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned.
1: Já pán
0: holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohleto, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš, Aňo, Máňo? Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přeslíčková. Taková ani ryba, ani rak. Byla asi o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jediný já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v Trcí to skáču se objevilo, že jsem to jedinej v očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běžili a každý si čet o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli. Že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tato Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přeslíčková, nemiluješ menšíka? Tato dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu trojku z mravu. A teď si představte, co? Byl jsem řezaný za dvojky, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodila kulometem nejmín. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš dvojku z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde. Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: pravou lásku mít, bylo jak ve dmě spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje přání.

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila.

0: Antri počasí.
1: Venku čekáme proměnlivou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25, na Moravě až na 28 stupňů.
2: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Country Rádio. Naladíte i v

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Inspektoři státní veterinární správy kontrolovali farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad v Pražských Vinohradech. Lidé si na trzích mohli koupit například maso, mléčné výrobky nebo ovoce a zeleninu. Právě tyto výrobky podléhají přísným pravidlům uchování a trhovci je musí skladovat při určité teplotě nebo řádně doložit jejich původ. Za prohřešky vybrali kontroloři za první pololetí letošního roku zhruba 70 000 korun. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že tento víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala na konci června. Pokud se nudíte, kupte si medvídka mývala. A vlastně není potřeba za něj ani platit. Běhá totiž po našich lesích. Na stopě mu je Luděk Savana Urbánek.
2: Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkýše. Zpráva o tom informovala na Facebooku. Odlov mají podle zprávy dobrovolně na starost myslivci. Koncepční řešení ale dosud neexistuje. Luděk Savana Urbánek, Břeclav.
1: Pozor, si dávejte na klíšťata nejen v lese, ale třeba i v Praze.
3: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půlrok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské boreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 135 případů lymské boreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Slávie vykročili za obhajobou titulu jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Uspěli i oba pohároví účastníci. Jablonec zahájil ligu výhrou 2-1 nad Olomoucí a Hradec Králové porazil ve východočeském derby Pardubice 2-1. Úvodní kolo uzavře dnešní dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: vypněte ten déšť.
1: Ano, chtělo by to, protože samozřejmě alespoň v Praze a v jejím blízkém okolí se na nás snáší kapky deště. Konec konců já to beru a k tomu se přiznám jako velmi příjemnou záležitost, že se nám ten svět pročistí a měli bychom si dnešního dne vážit, protože to je zatím v uvozovkách nejchladnější den by to měl být tohoto týdne.
0: No tak já si toho moc nevážím, protože jsem to nevěděla, úplně jsem s tím nepočítala a tím pádem jsem se vůbec na to neoblékla. No. Já jsem se oblékla jako na teplé počasí. Jo,
1: tak což ono nás bude v těch dopoledních hodinách.
0: No dobře, ale rozhodně tento den tady bude jeden z těch nejchladnějších v uvozovkách, teploty kolem 25 a 20, jestli si dobře pamatuju, ale mělo by pršet. Jo, což je docela zásadní. A vy ale máte tu výhodu oproti mně a Vláďovi, že vám to někdo řekne. Jo, z rádia. Teď vám to říkáme, chce to deštník a chce to prostě nějaký jiné oblečení, než prostě do slunka.
1: My jsme velmi rádi nositeli zpráv, v rámci kterých se můžete zařídit na ten či který den týdnu. A moc si toho vážíme, že to popřípadě akceptujete a že nám dáváte díky tomu najevo, že nás pečlivě posloucháte.
0: No a nebo naopak, normálně běžte do toho naplno jako já. Jo, normálně se oblečte letně, ať jste na tom stejně prostě jako já a vyražte do ulic.
1: V každém případě nás čeká spousta krásné muziky, v nejbližších chvílích Johnny Cash, následovat bude Ivan Mládek, k tomu počasí se dostaneme podrobněji, také mrkneme na silnice, zkrátka v této hodině je toho opravdu víc než dost.
0: No a kdybyste chtěli něco vědět o Věroslavech, což jsou kluci, kteří mají dneska svůj svátek, tak to jsou kluci Věrka. Jo, kterým se říká Věrka, tak k těm se budeme věnovat po půl sedmé a taky budeme někoho probouzet.
1: Ať se vám dobře poslouchá v 6 hodin 8 minut před Kačka Vláďa.
0: Tak krásné pondělí toho 27. července.

0: 6 hodin a 13 minut posloucháte Country Radio a Vláďa nám řekne, jak je to s tím deštíkem a jak to tam teďka venku vypadá.
1: Ano, tak teď se budu etablovat do pozice rosničky nebo meteorologa, chcete-li, a když se dívám na Českou republiku a máme tady piktogramy ohledně mráčků, sluníček, tak musím říct, že z 80 asi 2% nad Českou republikou vládne polojasné až zatažené počasí. V Liberci konec konců tam nám sluníčko vůbec nevysvítává, je 17 stupňů, k tomu déšť. No a napříč tady těm informacím, které tady vidím nad územím České republiky, musím zkonstatovat, že teploty jsou docela příjemné, 16 až 19 stupňů.
0: No tak to je celkem paráda, výrazně horší je to tady na silnicích, zejména tady na 35, je to v Litomyšli v okrese Svitavy, tak tam máme v sobě dvě osobní vozidla, ne, je to osobák a nákladák, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a je to tedy vážná nehoda, je to tam uzavřeno, probíhají tam záchranné vyprošťovací práce, takže tudy 100% neprojedete.
1: Ať už se pohybujete kdekoliv, přejeme vám příjemný pohyb. V 6 hodin a 15 minut posloucháte Country Radio. No a za chviličku si to počasí přiblížíme podrobněji.
0: No, prkneme se na to, jak to bude vypadat přes den. Ještě

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak tady máme nějaké informace o sluníčku. Musím říct, že tím, že je venku taková zataženější obloha, tak to vypadá, že sluníčko chodí spát později.
2: Ano, jo? Nebo vstává takhle později.
1: No a tím pádem má jakože kratší spánek, jo? Takže se mu chce déle spát, ale ne. Je to jinak, dneska máme 27. července a sluníčko nám vyšlo v 5.22. Jo? Tak ta doba, kdy se probouzí, je samozřejmě pozdější a kdy chodí spát, je ale časnější. Dneska to bude ve 20 hodin a 50 minut.
2: No a jak to vypadá s rekordními teplotami naměřenými v Klementinu? Nejchladněji bylo v roce 1890 9,5 stupně Celsia. 37,8 stupňů Celsia pro změnu v roce 1983.
1: Teploty po venku se pohybují mezi 13 až 21 stupni Celsia, což je docela příjemné, ale jako na dosti místech tedy prší nebo poprchává.
2: No a jak to bude vypadat přes den? Počasí nebo respektive obloha bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy vydatný déšť. No a teploty, ty dosáhnou maxima od 20 do 25 na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia.
1: No ale nebojte, při úterku už bude slunečno, čekají nás letní teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
2: No a co nám nabízí pranostiky pro dnešní den? 27. červenec, ať se dívám jak chci, tak tady žádná není, ale máme tady celou řadu univerzálních. Když dne ubývá, horka přibývá.
1: V červenci do košele rozdělej se a v prosinci po uši oděj se.
2: Tak, je na PS písnička, která se jmenuje Hák. Příjemný poslech vám přeje Kačka Vláďa.
1: Je 6 hodin a k tomu 20 minut. Přejeme krásné dobré ráno.
2: No a po ránu pláštěnky, deštníky. Vždyť jste to slyšeli sami.
1: Bude se to hodit.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné ráno, Nymburk, Rožďalovice, tak to je jedna z tras, na kterých dneska vlaky nepojedou. Stejně tak na trase Brno-Ivančice, Branice-Tábor, anebo Boskovice-Skalice nad Svitavou. Počítejte s tím, že to jsou takové ty dlouhodobější vlakové výluky. A co na silnicích, jak to tam v tuto chvíli vypadá? Neúplně ideálně, musíme říct, že stále probíhá ta komplikace na 35. To znamená, že v katastru obce Litomyšl máme komplikaci, jsou tam dvě havarovaná vozidla a je to tam uzavřeno. Konkrétně se podíváme taky na D11, na 27. kilometr ve směru na Prahu. I tam máme bouračku a na D1, ani tam to nevypadá ideálně, nájezd exit 10 ve směru na Ostravu, tam máme jedno havarované vozidlo. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Tak vám přejeme pěkné ráno a šťastnou cestu.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Tak vážení, do sedel, ten slavnější dopředu, no a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
3: A budu

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vláda hodlá přimět Čechy, aby snížili spotřebu cukru, alkoholu, kratomu a dalších škodlivých látek. Zároveň se chce zasadit o lepší proočkovanost umožněním vakcinace v lékárnách. Tak se o tom rozpovídal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Počet obyvatel Česka starších 65 let do roku 2050 vzroste o víc než 1/3. Senioři tak budou tvořit skoro 30% populace. Roční náklady na dlouhodobou péči tím do 10 let vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun. Tak to alespoň vidí analytici. Automobilka Audi na podzim odhalí svůj nový menší elektromobil. Ponese označení A2 a fakticky se stane náhradou za zrušené typy A1 a Q2. Design i vnitřní uspořádání budou inspirovány původním vozem A2 z roku 1999. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jsem poslal, pak na tu adresu. Odpověď blesková, přišla mi po netu. Pozvání daleko, za moře s letenkou.

dávám všechny ty vzácnosti, když je teplo, vzduch divně chladí. Mrazí mě v zádech, to s jakou něžností, jsou zpátky v čase a zase tak mladí. Hladí ho očima na mou přístavu, říkají vrať se,

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři jméno, které je takové zvláštní. Jo. Musím říct, že v Česku se příliš často nevyskytuje a možná, že ani i v jiných zemích. Určitě ne třeba v Anglii nebo v Maďarsku třeba. Si myslím, že ekvivalent tohoto jména nebude. Jde o jméno Věroslav. V Česku ho má kolem 800 kluků.
2: Kolem 800 kluků? No.
1: Kolem? No. Má ho kolem 800 kluků.
2: Ano.
1: Mužské křestní jméno Věroslav má slovanský původ, jak to byl takový češtinářský oříšek. Překládá se ze slov víra a sláva. Významem jména Věroslav je ten, kdo slaví slávu, anebo také svoji víru. A nebo prostě úplně jednoduše a zkráceně, je to prostě člověk věřící.
2: Tak všem Věroslavům přejeme všechno nejlepší. To by se jim taky mohlo říkat Věrka, že?
1: No právě, no. Věro, ale já myslím, že oni tak jsou na to zvyklí, i jejich okolí a nepřijde jim to zvláštní.
2: V kalendáři je ještě jméno, jedno jméno, tím jménem je Bertolt. Bertolt je křestní jméno německého původu, je složeno ze dvou staroněmeckých slov Berat a Valtan. Bývá překládáno jako skvěle vládnoucí nebo skvělý vládce. Jeho zkrácený tvar je Bert. Ženská podoba je Bertolda. No a těch Bertoldů, Bertů, máme v České republice asi 16.
1: No, tak to není úplně málo, tak tady je hodně. Dneska vůbec máme taková zvláštní jména.
2: Ano.
1: Dneska také slaví Pantaleon, anebo třeba Marve.
2: No a v kalendáři máme ještě ve světě alespoň jméno Dobra, Dobrý, Dobrina, anebo také Dita.
1: No a kdyby vás zajímalo, co píšou v mysliveckém kalendáři, tak prosím vás aktuálně, jestli vás něco vzbudilo, nějaké prostě šoupání, posunování, tak nemusíte se bát, že by sousedé snad
2: stěhovali nábytek.
1: Třeba. Jo, stěhovali nábytek, anebo prostě, že u vás na půdě pobíhá nějaký vetřelec.
2: V podobě kuny třeba.
1: Tak no, tak prosím vás, kuna to není, asi to bude jezevec, jo, protože dneska začíná chrutí jezevců.
2: Tak tolik informace, které se týkají kalendáře, informace o muzice, Scott McKenzie a San Francisco.
1: Tam se vydáme v 6:38.

0: Začínáme na D11, máme tu aktuální dopravní informaci. Z Hradce Králové do Prahy se tvoří kolony, je to za Poděbrady. Na 28. kilometru tady totiž došlo k dopravní nehodě, srazila se zde dodávka s kamionem. Projíždí se jedním jízdním pruhem. Tak opatrně v tomto místě.
1: No a mrkneme se ve 6:45 také na to, jaké nás dneska čeká počasí. Nejvyšší denní teploty 20 až 25, což je příjemné. I teď se teploty pohybují zhruba kolem 20 stupňů Celsia, ale pozor, bude dneska pršet. Jo, to si myslím, že je taková míň pozitivní zpráva. Ovšem, pokud se vybavíte deštníky, tak vám to může být fuk.
0: No a možná by to chtělo nějakou obuv a neřídit se tím, co nám zpívá Karel Kahovec v písni Chodím jen tak bosý. I když pokud vám nevadí mokré nohy, tak si myslím, že i dnešního dne za toho deštivého rána by se to dalo docela dobře zvládnout.
1: Já si myslím, že to je úplně ideální v dešti chodit bosý.
0: No to je vlastně fakt.
1: Vyzkoušejte.
2: Chodím jen tak

0: Probouzení na Country Rádiu.
1: Je tady ten správný čas podívat se, jestli pak někdo na lince je a nebo bude.
2: Na lince by mohl být Jarmil, který dnes slaví krásné kulaté narozeniny, takové jubileum by se dalo říci.
1: No, začíná sedmičkou.
2: Začíná sedmičkou, no. To znamená, to už je velký kluk.
1: No, skoro jako ty?
2: Ano. Je to tatínek, jak jsme se tady dověděli.
3: Já slyším.
1: Dobré ráno, tady je Country Radio, Katka s Vláďou, vás moc zdraví.
3: Je dobrý den.
1: Dobrý den. Jste překvapen?
3: No, jsem překvapen.
1: No a co my tak asi chceme takhle po ránu?
2: Schválně.
3: No, já bych řekl, že mám dneska narozeniny.
1: Jo, vy máte, ano. Je tak kvůli tomu, ale nevoláme. Je to tak všechno teda nejlepší. No a teď k věci.
2: Ano, ne, je tady, samozřejmě kvůli tomu voláme, je tady krásné přání, které zní následovně. Milý tatínku, přejeme ti především pevné zdraví, ať jsi stále tak hodný, srdečný a přátelský člověk, jakého tě všichni známe.
1: Pro nás si výjimečná osobnost, vždycky s úsměvem na tváři a s jiskrou malého kluka v očích, kterému ke štěstí stačí spokojená rodina, zbalit spacák a vyrazit s kamarády na vandr.
2: Máme tě všichni moc rádi, děkujeme ti za vše, celá rodina.
3: Ježišmarja, nemůžu
1: ani mluvit. Já to chápu, já mám úplně taky husí kůži, to je tak hezký, když vás má někdo rád, ale to samozřejmě vyzařuje z vás, jo, vy jste prostě báječný člověk, který rozdává evidentně radost a energii kolem sebe.
2: Jsi řekl hezky, Kačko, ale je to pravda.
3: No je to úžasný, je to úžasný.
1: No, vy jste úžasný. Tak to dojetí ještě budeme korunovat jednou písničkou, kterou pro vás vybrali, jmenuje se Jižní kříž a zpívají František Nedvěd.
3: No tak to už je vrchol.
1: No tak to už ale opravdu teda. To už si jako k tomu musíte lehnout, ale.
3: To už je opravdu moc.
2: Jarmile, moc si to užijte. Pozdravujte rodinu, pořádně to oslavte a buďte pořád takový, jak se o vás píše.
3: Děkuju moc krát.
2: Není za co.
3: Děkuju moc
1: Tak krát. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a tady máte Jižní kříž. Jenom pro vás, Country Rádio.
2: A ještě lásky bych řekl.
1: No tak lásky.
3: Děkuju.
2: Jasný. Není za co.
1: No,
2: bylo krásné.
1: Si to oddychnu.

0: pokud svíčka hoří. 6:57, tak svíčka nám hořela díky kapele Nezmaři. Samozřejmě muzika nás bude čekat i v té hodině příští.
1: No a to může svíčka klidně hořet dál, no, jako jo, než ji teďka sfouknete. Ano. Jestli ji máte rádi, tak samozřejmě hlídejte oheň i po 7 spolu s Vaby Daňkem a písničkou Rychlejší koně.
0: Hezký poslech.
2: Country počasí.
3: Venku čekáme proměnlivou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháněkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25, na Moravě až na 28 stupňů. Yeah!

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u lékaře. Češi se zhoršili ve zdravotní prevenci. Podle nejnovějšího průzkumu více než třetina lidí za poslední rok odložila návštěvu praktického lékaře, tedy screeningu, který odhaluje třeba rakovinu nebo i řešení akutních obtíží. Hlavním důvodem prý byly údajně pracovní povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje bonusový systém. Za dodržování prevence by lidé měli dostávat peníze. Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu opět zvýšila. Nafta zdražila v průměru o 4 koruny a 67 haléřů na litr na 42 korun a 20. Benzín o korunu 80 na 42 korun. Vody je málo, i v Brně. Tady je náš kolega Savana.
2: S vodou to nebylo dobré už v loni. Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám a konečná úroveň hladiny vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dřív. Až do podzimu, než se snížily teploty, klesala také hladina Vírské nádrže, odkud Brno taktéž čerpá pitnou vodu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Do školství je potřeba investovat. Jak je to ve středních Čechách, to ví Honza Navrátil.
3: 11,5 milionu korun investuje Středočeský kraj do modernizace učeben, laboratoří a dílen střední průmyslové školy a vyšší odborné školy v Kladně. Aktuálně jejich vybavení neodpovídá moderním požadavkům. Většina strojů je už za hranicí životnosti. Součástí modernizačního projektu bude také odstraňování architektonických bariér v budově školy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Beachvolleybalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v Číně a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky 21-16, 17-21 a 15-13. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli v souboji o bronz německému páru 2x15-21 a obsadili čtvrté místo. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 7 hodin a 5 minut posloucháte Country Radio, kde vás i v další hodině čeká spoustu dobré muziky a také zajímavých informací. Minimálně ty nejzajímavější si myslím, že budou jako o počasí.
1: To určitě, protože vás všechny bude zajímat po tom teplém víkendu, jak to bude vypadat v tomto týdnu.
0: Ještě hůř.
1: Můžeme jenom trošku naťuknout, že dnes si můžete užívat toho dne, alespoň v rámci toho, když nemáte rádi ty příliš vysoké teploty. Víc si řekneme za chviličku.
0: No, ale myslím si, že jako dnešním dnem to skončí, jo? Ano, a pak už zase ty teploty začnou šplhat nahoru a budou prostě neuvěřitelná vedra. Já jsem koukala včera, říkala jsem si, pořídíme nějaký další větrák, blíží se ta parna, meteorologové slibovali na tento týden až 40. Vyprodáno, všechno prostě takový ty prostě jako obyčejnější, menší, všechno pryč.
1: Já se ani nedivím, no a takhle by to mělo být 14 dní. Nic, nebudeme malovat čerty na zeď, dáme si raději nějakou tu muziku a také nahlédneme v této hodině do historie. Čekají nás data v datech.
0: No ale teď už Morgan Wallen, dáme si písničku Love Somebody při pondělí 27. července.
1: Tak ať se vám dobře daří a hezky poslouchá.

0: 7 hodin a 12 minut, s vámi je Country Radio, kde vás teď budeme zásobovat informacemi o počasí, takže teploty v tuto chvíli 17 až 21 stupňů Celsia, ale těch 21 teda musím říct, že to je tedy severní i jižní Morava hlavně.
1: Ano, tak nám se ty teploty dneska o něco zvednou, nebude to tak katastrofické jako v ty dny následující. Trošku máme problém z zásjezdu z D1 na letiště na Pražském okruhu, od sjezdu na Vestec až po sjezd na Ořech, pojedete zhruba přes 20 minut, tak počítejte s tím, že to nějak, pokud pojedete na letiště, moc neuspícháte.
0: Neuspíchejte to. Jo, z Country Rádia vám to bude ale dobře utíkat a vůbec to neuspícháte.
1: Za chvíli jsou tu data v datech.

0: faktech aneb významné události dnešního dne.
1: Ať chceme nebo ne, tak už kroutíme 208. den letošního roku 2026 a o to se přičinilo dnešní datum v kalendáři, které říká, že je 27. červenec. A co všechno se stalo 27. července, to si neřekneme, ale vyzobeme takové ty aktuální informace, včetně narozenin. No a jedna z těch aktuálních informací je ta, že v roce 1952 Emil Zátopek vyhrál maraton a získává tak třetí zlatou medaili na olympijských hrách v Helsinkách. Letních samozřejmě.
2: Tak jakých?
1: Letních.
2: Tak v zimních, kdyby běhal, viď? No nevím, jestli v zimních.
1: Musím mít teplé boty a nějaké teplé pletené ponožky.
2: No to tenkrát ještě v roce 52 byl v zimních olympijských hrách byl běh.
1: Co jsem to řekl? Dobrý, tak v letních, pardon, 27. červenec.
2: Tak rok 1927, tehdy se narodil Stanislav Remunda, herec a divadelní režisér, byl životním partnerem herečky Ivy Janžurové.
1: V roce 1962 se narodil zpěvák Janek Ledecký, získal řadu ocenění za svou hudbu a k příspěvku k české kultuře, včetně ocenění Zlatého slavíka.
2: Rok 1824, to už jsme ve světě, kdy se narodil Alexandr Dima starší, mladší, je to mladý kluk.
1: Jak s těma olympijskýma hrama?
2: No to není. Francouzský prozaik a dramatik, nemanželský syn slavného francouzského spisovatele Alexandra Dima staršího.
1: Tak v roce 1917 se narodil skvělý francouzský herec, kterého jsem miloval, bohužel už není mezi námi, jmenoval se Bourvil. Divadelní filmový herec a také zpěvák je známý například z komediálních filmů, na kterých spolupracoval převážně s Louis de Finé, nejvíce ho do českého jazyka daboval herec Jiří Bruder.
2: Tak podíváme se ještě na jedno úmrtí. Přesně před 6 lety nás opustil herec a dramatik Jan Skopeček. Hrál v jednom z prvních českých televizních seriálů Tři chlapy v chalupě.
1: No a to byl pohled do historie. Teď už nás čeká muzika ve vysílání Country Rádia.

0: věříme, že i vy najdete tu správnou cestu, ten správný směr a ty správné spojovací momenty, ať už se to týká kolejí či dopravy, protože nás za chviličku čeká doprava, co je.
1: Ne, já jsem si jenom uvědomila, jako jestli ty začneš tím, že cestu najdu, tak to je prostě...
0: Já se nechám rád vést. Poraď mi, co nás čeká po písni Silnice, už koptám z toho.
1: No tak vydáme se na silnici, ano. Vláďo, to by si mohl najít. Ta silnice je taková většinou taková šedivá věc, na zemi je to takové ploché, placaté, pěkně se potom chodí a jezdí na kole. Tak to si dáme za chvilku Hoptropáci a potom už dopravní servis na Country Radio a také krátké zprávy o 7:30.
0: Tak já jdu hledat tu správnou cestu, ať se vám dobře poslouchá, překačka Vláďa.
1: Já ti pomůžu, nebo to by bylo nedlouho, Vláďo.
0: Mám takhle rovně nebo otočit
1: za ruku, pojď se mnou.
0: Tak jo, tak jdeme.

0: že byl to sám šoférských songů král.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Přiblížilo se 7:30, dáme si informace o dopravě, začínáme ji vlakovými výlukami. Ty dneska platí na trasách Strakonice, Čejetice a Kříženov Velké Meziříčí. To jsou takové ty polodenní, které vytrvají zhruba do 16. hodiny dnešního dne a zítra už snad bude všechno v pořádku. Na Pražském okruhu na nájezdu exit 23 od D5 ve směru k D1 máme dopravní nehodu. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, jedno vozidlo ještě čeká na odtah. Další informace je též z Prahy v ulici Na Příkopě. Máme havárii nákladního vozidla do sloupu veřejného osvětlení. No a bouralo se také v Brně v ulici Porgesova. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Přejeme šťastnou cestu a hezké pondělí.
3: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
1: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prdlku poláhli vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
1: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.
6: Country Rádio.
1: Radio. Krátké zprávy v půl.
7: Hezké ráno. Poptávková doprava se rozšiřuje do dalších českých obcí. Od září ji plánují spustit také Litoměřice. Lidé si minibus objednají přes aplikaci nebo telefonicky a ten je doveze tam, kam potřebují. Tepličtí radní schválili záměr odkoupit od soukromého subjektu bytový dům v Přítkovské ulici ve čtvrti Trnovany. Budova je v horším technickém stavu a řada jejich obyvatel patří k sociálně slabé vrstvě. Město tak chce získat možnost ovlivnit další vývoj subjektu a v budoucnu tady nabídnout městské bydlení. Klamavá reklama, ve které na sociálních sítích vystupoval podnikatel Karel Janeček, zlákala k investování seniorku z Přerova. Podvodníkům poslala nejen všechny své úspory, ale i peníze, které si půjčila. Přišla tak o více než 450 tisíc korun. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Jedním z témat ranních otazníků v rámci minulého týdne byla otázka, kdy jsme se vás ptali, v kolika letech jste se osamostatnili. Někdo může být takový jako mamánek, který se nepřipraví na ten život a neosamostatní se třeba ani ve 40 letech.
2: Že? Ale protože třeba maminka nechce. On by chtěl, ale ona nechce.
1: Jo, já si myslím, že ona by chtěla, aby se osamostatnila, on nechce.
2: Ale v některých případech to může být pohodlné i pro maminku. Víš, pořád bydlí doma, ano. Pořád spolu prostě třeba vyráží na výlety, na nákupy a tak.
1: Vždycky
2: na tom, že mamince je 80 a mamánkovi 60? No, může to tak být, proč
1: může
2: ne?
1: Může to tak být, ale zase tohle to je velmi pozitivní, protože tady je vidět, že ten mamánek se o svou maminku opravdu pečlivě stará.
2: No a ona o něj, je to a prostě vzájemné. Teď to tak klidně může být, no. Vláďo, a nezávid.
1: Já nezávidím, protože já jsem to měl trošku obráceně, já jsem se byl nucen osamostatnit již od 15 let.
2: Maminka už to s tebou nemohla vydržet.
1: Tak mě poslala na studia do Prahy, přesně tak, ano. Jen si jeď, chlapečku, už tě máme plný zuby s tatínkem.
2: A co nejdál?
1: A co nejdál?
2: Není něco v Plzni? Ne, není.
1: Tak jo, tak aspoň ta Praha.
2: Tak Vence napsal, milé Country Radio, asi v 21 nebo 22 letech, krátce po vojně.
1: Nikdy maminka mě hlídala, dokud neuměla, byla mimo jiné také generál a já jsem nikdy nesměla mít svůj vlastní život. Mockrát mě rodiče opravdu jako tahali z různých brind a bylo to složité. Miluše nám napsala.
2: Tak Michal napsal, já v 19 začátky byly krušné, ono utáhnout sám domácnost prostě není jen tak.
1: V roce 1990 jsem se vrátil z vojny a od té doby si jdu svojí cestou. Ale od roku 1994 mi manželka říká, kudy, napsal nám Petr.
2: A tak to má být, to si myslím, že je správně, s tím souhlasíme.

0: Kenny Rogers doznívá v 7 hodin a 42 minut, kdy se vydáváme na silnice, konkrétně na D11. Hradec Králové, Praha, za Poděbrady, je to zhruba 28. kilometr, tak tam máme průjezd pouze levým pruhem, došlo tam k nějaké kolizi, zdržení, ale zhruba na půl hodiny.
1: Počasí v těchto ranních okamžicích nebo chvílích se nám teploty pohybují od nějakých 16 do 20 až 21 stupňů. Během dne by měly vystoupat na 25. Pokud bydlíte na jižní Moravě, tak se můžete těšit na 28 stupňů Celsia.
0: No páni, tak tam budou mít teda hodně vysoké teploty a bude tam i pršet?
1: Má být napříč celé České republice deštivo, oblačno, odpoledne a večer by se ta obloha měla protrhat.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Nebude to nic složitého a věříme, že stejně jako v těch předcházejících týdnech to pro vás bude jedním slovem brnkačka. Máme tady další významnou osobnost, kterou byste mohli uhádnout na základě 5 otázek a 5 odpovědí.
2: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to. Já se ptám, Kačenka odpovídá. Kde jste se narodila, naše významná osobnosti?
2: Narodila jsem se 22. května roku 54 v Rokycanech.
1: A prožila jste v Rokycanech celý svůj život?
2: Narodila jsem se v Rokycanech, ale vyrůstala jsem především v Chomutově. Později jsem žila dlouhá léta v Ústí nad Labem, ale nejvíce jsem spojována právě s rodnými Rokycany.
1: No a čím jste se tam živila?
2: Hudba mě provázela celý život. Nejprve jsem zpívala s cymbálovkou svého otce Karola Gini na svatbách a oslavách a později jsem se stala profesionální zpěvačkou skupiny Kale a koncertovala jsem po celém světě.
1: A kde třeba nejdéle nebo nejdále jste koncertovala?
2: Po celé Evropě, ale vystoupila jsem v Americe, hrála jsem v New Yorku, ve Washingtonu a absolvovala jsem i další americká vystoupení.
1: A mohu se zeptat, pro koho jste tam zpívala?
2: Takhle, často.

0: Ne, kdokoliv, jasně.
1: Tak proč? Proč zrovna Věra Bílá?
2: No, podle těch indicí no, už přesně. při druhým skupina Kale.
1: Ano, jo, ano. No jasně, a takže skupina Kale byla asi...
2: Nemohl to být nikdo jiný.
1: Skupina Kale byla asi nejdůležitější indicie.
0: No ještě toho byla Clintona, bych tam teda jako vyzvedl.
1: No dobře.
2: Jako... To už jsem neslyšel, to už jsem měl telefon na uchu.
1: No to už si rychle telefonoval. No tak to je správná odpověď. Ano, dneska jsme si povídali o Věře Bílé. Tak gratulujeme.
2: Děkuju.
0: A posíláme deštník a klíčenku.
2: Děkuju.
1: Deštník bez klíčenky. Ano. Tak gratulujeme. Tak to byl náš výherce a zase zítra před 8 hodinou budeme takhle hádat nějakou další známou osobnost.
0: A nebo klíčenku bez deštníku.
1: Klíčenku, tak leda, že bys nějakou spíchnul, Vláďo.
0: Jo, to, ne, to se tak vždycky říká. Dobrý den, gratulujeme, vyhráváte klíčenku. Ne, máte u nás deštník.

0: Kamarádi táborových ohňů, jejich zradný banjo.
1: No a v příští hodině nás čeká samozřejmě další muzika. Za chviličku tu ovšem budou také zprávy a informace, které se týkají počasí.
0: No a po těch zprávách a počasí si dáme Rangers vím a možná taky si zasoutěžíme, uvidíme, no ještě jak to vyjde.
1: Tak, ať se vám dobře poslouchá, přejeme my dva, Kačka a Vláďa.
2: Dokud tráva bude růst, řeky

0: Country počasí.
1: V Čechách dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Country Radio. Jsme doma tam, kam si nás donesete ve svých srdcích. Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Inspektoři státní veterinární správy kontrolovali farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad v Pražských Vinohradech. Lidé si na trzích mohli koupit například maso, mléčné výrobky nebo ovoce a zeleninu. Právě tyto výrobky podléhají přísným pravidlům uchování a trhovci je musí skladovat při určité teplotě nebo řádně doložit jejich původ. Za prohřešky vybrali kontroloři za první pololetí letošního roku zhruba 70 000 korun. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že tento víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala na konci června. Pokud se nudíte, kupte si medvídka Mývala. A vlastně není potřeba za něj ani platit. Běhá totiž po našich lesích. Na stopě mu je Luděk Savana Urbánek.
2: Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkýše. Zpráva o tom informovala na Facebooku. Odlov mají podle zprávy dobrovolně na starost myslivci, koncepční řešení ale dosud neexistuje. Luděk Savana Urbánek, Břeclav.
1: Pozor, si dávejte na klíšťata nejen v lese, ale třeba i v Praze.
3: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půl rok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské borreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 13,5 případů lymské borreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Slávie vykročili za obhajobou titulu jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Uspěli i oba pohároví účastníci. Jablonec zahájil ligu výhrou 2-1 nad Olomoucí a Hradec Králové porazil ve východočeském derby Pardubice 2-1. Úvodní kolo uzavře dnešní dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Trirádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: 8 hodin a 6 minut a my tu pro vás máme soutěž o další dva lupeny a dvě skvělá, úplně funglnová, krásná trička s motivem, který vlastně ještě nikdo nemá. A vy je můžete vyhrát, protože Country Radio 15. srpna oslaví narozeniny a vy od nás získáte lístky na tuhle oslavu, ve kterých doufáme, že přijdete v těchto těch parádních tričkách.
2: Ano, soutěžíme již třetím týdnem. Oficiální lístky, které jste si měli možnost zakoupit, už jsou vyprodány, ani se nedivíme, protože to byla limitovaná série právě těch posluchačů, vás, našich milých, kteří byste se tam rádi podívali. A my v té soutěži pokračujeme ještě tento týden. No a otázka rovnou na tělo. Jak se jim...
1: No, až se nám někdo dovolá, Vladimíre, kam ty spěcháš?
2: Jo, tak já jsem nedočkal, já už chci, aby někdo vyhrál.
1: Ne. Nejdřív někdo musí zavolat. Sem k nám do studia, až zavolá, položíme otázku. Jo, takhle to je vždycky v
2: Vladě. Tak, výborně. 210-323-333.
1: Někdo už tam je? Hezké ráno přejeme.
3: Dobrý den, admirál, volám na lístky Country Radio.
1: Admirále, máte i nějaké jméno?
3: Ano, Miloš.
1: No tak Miloši, admirále, my vás moc zdravíme.
2: Haló?
1: Haló?
2: Co se ty, tam
1: Miloš nám tam pustil nějakou...
2: nějakou admirálskou, nějakou námořnickou.
1: Miloši, jako dobrý,
2: lodi,
1: dobrý,
2: triany.
1: Trošku se nám to tady tluče, ale tak Miloš...
2: No, nedá se nic dělat.
1: Miloš nám nějaký kam sklouznul, nevím. Možná si pustil nějakou písničku, víš, a řekl si, a já nebudu odpovídat. Tak zkusí to někdo jiný. Country Radio, dobrý den. Haló?
2: Haló?
1: To někdo vypad? Tak počkej, do třetice. Country Radio, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, hurá, Tomáši, tak parádně se slyšíme, tak doufám, že nám nepustíte písničku a že nám to nepoložíte. Co?
4: Nepoložím.
2: Dobře, Tomáši, otázka je jednoduchá, jste připraven na odpověď?
4: Ano.
2: Posloucháte nás od rána vysílání Country Radio nebo ne? Rádia.
4: Jo, tak jsem skočil do auta a začal jsem až teď.
2: Dobře, tak...
4: Uvidíme.
2: Jak se jmenuje pořad, kterým každý všední den někoho z vás s Kačkou probouzíme? No?
1: No, je to pořad, který běží těsně před 7 hodinou raní.
2: Jinak tomu nebylo ani dnes a jinak tomu není žádný všední den v týdnu.
1: No, tak jak pak se ten pořad jmenuje? Je to takový malinkatý, kratičký pořad, kdy někomu...
2: No, my jsme
4: probouzení,
2: to tam...
4: myslíte?
2: No, myslíme probouzení, ale jak se jmenuje ten pořad?
1: No, jak se konkrétně jmenuje tahle ta v podstatě jako rubrika, dá se říct? Jste jako blízko,
2: no, to
1: jenom
2: slovo
1: to doťukněte.
2: To slovo tam zaznělo. Co necháváme?
4: No, ranní probouzení.
1: Co tam pouštíme? Co tam někomu pouštíme, když mu zavoláme?
4: Probouzení.
1: To je.
2: To je to, co pouštíme k tomu, aby někdo vstal.
1: Řekněte to.
2: To, co pouštíme k tomu, aby vstal, aby se probudil, takže...
1: Je to, a teď ale 3, 2, 1 a už to řekněte.
4: Country Radio, ne? Nebo...
1: No a tak, já to teda nemůžu uznat. Já jsem teda jako, že ne.
2: Dobře, tak já ještě jednou a naposledy ta nápověda, jo. Tak, s čím probouzíme? Vy jste to řekl, to slovo.
4: Ranní probouzení s Country Radio.
2: Ne, čím probouzíme? Vy jste to slovo řekl.
1: Dáme příležitost někomu jinému. Mějte se hezky, nashledanou. Jako tohle to už bylo opravdu, já už jsem jako neměla co ždímat. Jo, tam už nebyla ani kapka.
2: Ale
1: Country Radio, dobrý den. Haló? Country Radio, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Tak kdo tam?
5: Kačka, probouzení písničkou.
1: No, obraťte ten slovosled. Jenom to přehoďte.
2: No.
1: Není to probouzení písničkou, ale...
2: Ale to slovo, které bylo na konci, jednotné číslo.
5: Taky nevím.
1: Nevadí. Country Radio, dobré ráno.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tak honem, rychle, ve stručnosti, řekněte to.
6: Haló, můžu to říct? Je to písnička probuzení.
2: Ano, tak. Děkujem.
6: Já vím, že to dneska bylo těžký.
1: Ale dneska, slyšel jste ty dva kameny, jak spadly? Ježíš, tady normálně pod náma díra, normálně.
6: Jo.
1: Obrovský kameny, jste nejlepší.
2: Každý den nám pošle.
6: Jo, díky, snažili jste se hodně, já vím.
2: No. Dělali jsme, co jsme mohli. Každý den se snažíme někoho z vás probuzet, jmenuje se to písnička k probouzení, takže si to zapamatujte, můžete to využít každý všední den.
1: Přesně, pro své kamarády si tady můžete nechat u nás zahrát písničku, třeba my jim zavoláme, jmenuje se to písnička k probouzení, ano. Můžete to udělat. probouzení@countryradio.cz. A to vy určitě víte, že to víte?
6: Já to vím, ano. Já vás poslouchám každý den pečlivě.
1: A vy si to teda zasloužíte úplně nejvíc, ještě, že jste to prostě nevzdal a pořád jste volal, i když tady bylo
6: jo, jo, jo.
2: A že jste to vy, tak vám posíláme 2 lístky a 2 trika.
1: O, na naši parádní oslavu. Super. Moc se na vás těšíme. Mějte se parádně.
6: Já se taky těším.
1: Naslyšenou.
6: Přeju hezký den, naschle.
2: Jsem se spotil.
1: Já taky.
0: Nevadou táhneme, rance na zádech a ta

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kýčil k nagetům jako pěst.

0: fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ring of Fire, Johnny Cash ve vysílání Country Rádia, a to v 8 hodin a 17 minut. Mrkneme se na dopravu, máme tu jednu aktualitu, ale ještě předtím bychom si mohli zmínit, jaké jsou v současné chvíli venku teploty, Kači.
2: No tak jsou docela vysoké, já bych řekla, že vás to může trošku zmást, jo? Pokud si kouknete na teploměr, řeknete si, to je paráda, ale teď neroztáhnete ty žaluzie, řeknete si, jo, to je paráda, venku je prostě těch 17 až 21, to je docela příjemné, takhle po ránu, to je paráda, vezmu si nějaké žabky, že nějaké krátké šaty, neberte. Udělala jsem to já, není to dobrý nápad, protože sice ty teploty příjemné budou, ale do toho bude pršet, takže jo, minimálně ten deštník k tomu by se hodil.
1: Ano, než jsme začali vysílat 6 hodin, tak půl hodiny si tady Kačenka sušila frotuje ručníkem hlavu. No, jak to vypadá? Na silnicích určitě nezmoknete ve Strahovském tunelu, i když na druhou stranu se zde stala dopravní nehoda. Ta nehoda už je odklizená, nicméně je zde velmi silný provoz. Překážka na vozovce, nehoda směr na Barrandovský most, ale už by to mělo být za chviličku v pořádku.
2: No tak nehoda je odklizená, takže se to pomaličku rozjíždí, tak tomu dejte nějaký ten čas.
1: Čechomor Alenka Dusilová, Proměny.

0: pod lupou.
1: Dneska je pod lupou Jan Skopeček, český herec a dramatik. Od jehož úmrtí právě dnes uplynulo 6 let.
2: Skopeček byl litoměřický rodák a pocházel z židovské rodiny. Na přání otce nejdříve vystudoval obchodní školu, od dětských let jej však velmi lákalo divadlo. Obdivoval kupříkladu cirkusové prostředí.
1: Krátce po válce působil v několika oblastních divadlech v Brně a v Přerově. V letech 46 až 48 byl členem Horáckého divadla v Jihlavě, kde se potkal se svojí budoucí ženou Věrou Tichánkovou.
2: V roce 1949 byl zakládajícím členem Libeňského divadla SK Neumana, nynějšího divadla Pod Palmovkou, jehož byl stálým členem a později nestorem hereckého souboru. Byl také autorem celkem 6 divadelních her a několika rozhlasových dramatizací.
1: Ve filmu a v televizi až na jednu výjimku vždy hrával malé či epizodní role. Jednou výjimku tvořil právě jeden z prvních českých televizních seriálů Tři chlapy v chalupě. Na nějž v letech 63 až 73 navázali celovečerní filmy Tři chlapy v chalupě, Tři chlapy na cestách, a právě tam stvárnil otce Potůčka.
2: No a co jste možná netušili, že od svých 70 let se kromě divadla a filmu začal věnovat psaní písňových textů, které zhudebnil a dvě generace mladším muzikantem, kytaristou a zpěvákem Davidem Laštovkou. U příležitosti jeho 90. narozenin vyšlo CD s názvem Skopečkoviny, na níž byly písničky této autorské dvojice.
1: Tady Laštovka Skopeček. Ano. Tolik tedy připomínka pana Skopečka v našem vysílání na Country Radio. A teď už co páci, dáme si tajný přání.
2: Také se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa, no a za chviličku už doprava.
3: Sedívám tak s kytarou, je nad ránem a každý šel už spát.

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa.

nám dál a není nikdo z nás, kdo by litoval. Tý spousty roků na cestách a vztahů, co nám tenhle život dal. Jen my známe těch minut pár, co připíchneš jak kytku na kabát. A všem smělým plánům o věčný slávě můžem se jen smát.

0: Country rádiem na cestách.
1: Minutu po půl deváté se podíváme na silnice a začneme ale informacemi, které se týkají vlakových kolejí. Dneska vláčky nejezdí na trasách Solnice, Častolovice, Boskovice, Skalice nad Vltavou, Nymburk, Mladá Boleslav nebo Ždírec nad Doubravou, Chotěboř. Platí tady takové ty dlouhodobější výluky, které nějaký ten pátek prostě ještě vytrvají. Co se týče informací ze silnic, tak se někde bouralo a my víme kde. Třeba na Pražském okruhu na 24. kilometru ve směru na Ruzyň, tak tam máme nehodu nákladního vozu. Komplikaci čekejte i v Praze, v ulici Na Košince nebo ve Strážnici na Hodonínsku v ulici Bzanecké. Tolik doprava, kdyby něco klidně nám zavolejte i vy z vašich cest. Informace tady sbíráme na telefonním čísle 210 323 333. Děkujeme, přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Tomáš Linka, Čár Karesková, Rostia Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci U Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!
4: Jsem starý Tom Šur z Pobřeží, pamětník slavných dob.

0: i slastný klid. I dobrodružství. Zažijete? Na Country Radio.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přináší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Agrirádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vláda hodlá přimět Čechy, aby snížili spotřebu cukru, alkoholu, kratomu a dalších škodlivých látek. Zároveň se chce zasadit o lepší proočkovanost umožněním vakcinace v lékárnách. Tak se o tom rozpovídal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Počet obyvatel Česka starších 65 let do roku 2050 vzroste o víc než 1/3. Senioři tak budou tvořit skoro 30% populace. Roční náklady na dlouhodobou péči tím do 10 let vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun. Tak to alespoň vidí analytici. Automobilka Audi na podzim odhalí svůj nový menší elektromobil. Ponese označení A2 a fakticky se stane náhradou za zrušené typy A1 a Q2. Design i vnitřní uspořádání budou inspirovány původním vozem A2 z roku 1999. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25, na Moravě až 28 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska máme v kalendáři jméno Věroslav. Možná, že jste tohle jméno možná ani nikdy třeba neslyšeli.
2: Já jsem znal jednoho Věroslava. Přiznám
1: Skutečně?
2: Se, ano, bydlal na Moravě a říkalo se mu Věroši nebo Věrošku.
1: Věroši?
2: Věroši nebo Věrošku, ano.
1: No vidíš, to je hezké. Tak Věroslav má dneska svátek. V Česku jich je kolem 800, tak toto jméno má slovanský původ a překládá se ze slov víra a sláva, takže dá se to přeložit jako ten, kdo slaví víru, a nebo je to prostě věřící člověk. Takže takového Věroslava, jestli žádného neznáte, zajděte do nějakého kostela, tam je určitě nějaký Věroslav.
2: Jo, že by tam seděl při modlitbě třeba.
1: No já si myslím, že jo, určitě.
2: Tak, v kalendáři je další jméno, tím jménem je Bertolt. Jedná se o křestní jméno německého původu, které je složeno ze staroněmeckých slov Berat a Valtan. Bývá překládáno jako skvěle vládnoucí anebo skvělý vládce. Moc v České republice nemáme, píše se tady, že 16.
1: No vidíš, tak se podíváme ještě na další oslavence, Dobra, Dobrina nebo Dita.
2: Mm-hmm. Tak Marta, Marve, Marvy, Mariona, to jsou jména, které se týkají světových oslav.
1: No a dneska taky podle mysliveckého kalendáře probíhá chrutí jezevců. Už se taky dneska chrul. Taky jezevec.
2: Ano, tak nevím, prostě jezevci, alespoň vím, že jsou pořád někde zalezlí a spí.
1: To jsi jako ty.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Příteli. Tak ať jste přátelé či ne, v každém případě pokud jste řidiči, tak tu máme aktualitu, která je z D11. Z Hradce Králové do Prahy čekejte zpoždění zhruba 30 minut za Poděbrady. Na 28. kilometru se měnilo kolo u kamionu. Už je vše vyřešeno, ještě je tam šipka, to znamená, jakmile zmizí, tak pravý jízdní pruh se uvolní a vy budete moct pokračovat v cestě. Kolona by se měla za chviličku rozjíždět.
1: Jestli na ní nezapomenou, že?
0: Jestli na tu šipku nezapomenou, ano.
1: Tak se to brzy začne rozjíždět. Vladi, uměl by si vyměnit kolo v kamionu?
0: Já nevím, ale možná bych uměl odstranit akorát tu šipku třeba. Nedovedu si to představit, musí to být strašná práce. Do těch šroubků, kolik tam je, všimná si z toho někdy.
1: Já myslím, že to kolo je výrazně větší než ty.
0: Ano, teď já bych nenašel ten klíč, kterým se to uvolňuje. No, byl bych asi bezradný a to by potom byly kolony ne na 30 minut, ale na 3 dny.
1: Na 30 let.
0: Na 30 let, česně. Proto nejezdím kamionem.
1: Tak podíváme se na teploty. Morava krásný, 23 stupňů, Čechy ale 15 až 18, tam jsme jakoby výrazně níže. Nicméně ty teploty by se měly trošičku srovnat. V Čechách by mělo být 20 až 25, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Všechno tomu nasvědčuje.
0: No a když jsme u těch číslovek, je 8 hodin 46 minut.
1: No a za chviličku budeme zpívat.

0: Dospíváš to?
1: Tak budete s námi zpívat, zkusíte to, abyste si vysoutěžili a vyspívali, respektive abychom byli úplně přesní, nějakou tu cenu. Náš telefon je 210-323-333. Krátká ukázka je připravena, jenom na vás, jestli se k nám dovoláte a jestli si troufnete pokračovat v písni, kterou jsme pro vás na dnešní den připravili.
2: A já myslím, že je to velmi jednoduchá píseň.
1: Neskutečně
2: prostě, jednoduchá. To se tak nabízí, my jsme si to poslouchali s Vláďou, aby jsme jako věděli teda, jak to bude pokračovat. A oba jsme tady souběžně prostě, jsme pokračovali, hned jsme věděli. A když to víme vy, teda my, tak to víte vy.
1: Zcela stoprocentně. Ano, je to písnička, kterou si můžete zaspívat úplně všichni, ať už jste milovníci jakéhokoliv country stylu, ať už jste popíkáři, ať už jste cokoliv, prostě je to píseň, která ve své době byla velmi slavná, obletěla celý svět a je to píseň, na kterou se prostě nezapomíná. No a přiznáme se, že my čas od času také v našem vysílání Country Rádia hrajeme, proto to pro vás nebude vůbec žádný problém.
2: A já věřím, že někdo jí teďka zaspívá tuhletu písničku a potom si ji všichni společně, ať jste v autě, doma, v práci, všichni zaspíváme. Tak jdeme zkusit, jestli tam někdo je na tom telefonu. Tak Country Rádio, hezké ráno.
3: Dobrý den, tady Majda z Plané nad Lužnicí, prosím.
2: No tak dobrý Majdo, den. My vás moc zdravíme. Majdo, máme tady pro vás jednu krásnou píseň. Slyšela jste to antré, strašně známá písnička. Těšíte se na ní?
3: No, uvidíme, no. Jak to dopadne.
1: Dopadne to dobře, my vám držíme palce, skončí ukázka, vy pokračujte. Je to na vás.
2: Připravena? Jdeme na to.
3: Ano. A víš,

0: Vatký třešně zrály a já k horám dále jsem hnal svý stádo dál.
1: Jo, dobrý, výborně.
0: Asi jsem to přehodila, ale...
1: To nevadí.
2: Ale vůbec nevadí. Vy jste prostě věděla, o jakou píseň jde, je úplně jedno, jak jste, kde jste prostě pokračovala. To bylo potom referendu třeba jiná sloka, ale to je jedno. Tady to nebylo definováno, jste skvělá.
1: Ano, i ta melodie byla chycená naprosto pregnantně. Takže gratulujeme.
2: My jsme vám chtěli jako pomáhat, ale jako báli jsme se, že nebudeme moci. Že jako nebudeme moci, že prostě vy to zvládnete parádně.
1: My jsme vám to nechtěli kazit hlavně, že jo?
2: Já jsem trošku chtěla,
0: ale... No, tak to si myslím, že trochu zjáníte.
2: Já jsem se udržela, takže jsem vám to neskazila, ale byla jste parádní, normálně dalo hvězda to, do ticha, krásně.
1: Dalo mi to práci držet kačku pod krkem, teda, aby nevyloudila jediný to.
2: No ale teď už mě neuhlídá, takže my jdeme na to, můžete si dospívat spolu s námi, mají do tuhletu písničku od Valdy Matušky. Jo, třešně zrály, máte u nás Deštník.
1: A gratulujeme vám.
0: Díky.
2: No to byla zpěvačka, co?
1: Naprosto úžasná, mě se líbilo, jak se tam chtěla pustit do nějakého zpívání.
2: Ale teď se do toho jdu pustit, spolu s vámi, milí posluchači.
1: No ale slum mikrofon, pro jistotu, prosím tě.
3: Jo.

0: Tak se nám přiblížila 9. hodina raní. No, dal by se říci, že tou 9. se překleneme do dnešního dopoledne a v rámci té následující hodiny společně s námi, tedy s Kačkou a s Vláďou, toho opravdu bude víc než dost.
1: Pavel Bobek, Má dívka N nebo Robert Křesťan a druhá tráva, písnička Zůstaň, tak to jenom z té hudební nabídky. Jinak samozřejmě raní otazník též připraven pro další hodinu, tak zůstaňte s námi, přejeme hezký den.
2: Country počasí.
3: Venku čekáme proměnlivou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25, na Moravě až na 28 stupňů.
2: DAB+, to je i Country Radio. Country Radio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
4: Hned ráno namočíme splátky. Dokud je klídek nad řekou, do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
2: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blízem mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
2: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Řada důchodců byla až do konce loňského roku zvyklá, že jim informace o valorizaci důchodu chodily poštou. Letos se ale nedočkají, pokud nepožádali Českou správu sociálního zabezpečení, aby jim dopis i nadále posílala, automaticky ho ve schránce nenajdou. Pražské letiště Václava Havla má dobrou zprávu pro cestující. Už nějakou dobu totiž testuje jednodušší nástup do letadla. Pokud se novinka osvědčí, cestující by u gateu mohli projít rychleji a bez zbytečného čekání. Stačí naskenovat palubní vstupenku a brána vás pustí dovnitř. Rychle, jednoduše a bez dalšího zdržování. O parkování v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Nedostatečné parkovací možnosti mají v brněnské městské části Brnojích vyřešit staré i nové plochy čítající desítky nových míst. Městská část zrekonstruuje velké parkoviště na Švajgrově a vybuduje nové před koupalištěm Biotop. Řidiči zaparkují i v prodloužené kalové nebo podél stávajících silnic a po rozšíření má parkovací plocha pojmout 160 aut. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Karlův most se opravuje, blíže Honza Navrátil.
3: Pražská technická správa komunikací se pustila do plánované údržby pláště a pilířů Karlova mostu. Ty budou v následujících týdnech zbavovány náletové zeleně, řas a také divoké vegetace. Práce provádí pod dohledem restaurátorů stejná kamenosochařská společnost, která se podílela na opravě chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Údržba mostu nijak neovlivní turistický provoz. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera se jela Formule 1 a Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska. Na Hungaroringu proměnil pole position ve vítězství. McLaren mířil k dvojitému triumfu. Oscar Piastri ho ale v závěru zastavila porucha převodovky. Druhý dojel Max Verstappen, stupně vítězů doplnil lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Norris si připsal první vítězství od Grand Prix Brazílie v roce 2025. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country.

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice.

malý hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: No tak já zůstanu teda, dobře, no tak díra. Tak když jinak nedáš, tak dobře, já ještě zůstanu.
1: Dobře, dobře, tak tím samozřejmě Kačenka v tuto chvíli aktuálně mířila na téma předcházející písně od Roberta Křesťana a druhé trávy, která se jmenovala Zůstaň. Pokud jste i vy, naši posluchači, zůstali s námi, a to po 9. hodině dopolední, tak jsme moc rádi, protože i náplň této teď již necelé 60 minutovky bude veskrze pestrá.
0: No tak samozřejmě, jako vždy a jako každá hodina, nejenom toho ranního vysílání, samozřejmě i s Milanem Šmitem a s panem Kellerem, že odpoledne si užíváte určitě spoustu zajímavých informací a spoustu krásné muziky. Tak za chvilku Alan Jackson, Domino a Lenka Filipová, to nebude všechno, protože ten slibovaný ranní otazník už je taky připraven a už tak nějak jako, jo, slyšíte to takhle?
1: Ťuká na dveře.
0: Jo, jo, jo, ťuká, nemůže se dočkat, aby jsme vám mohli prozradit tu otázku pro dnešní den.
1: No a ve hře budou další dvě volné vstupenky a dvě krásná trika na 35. narozeniny Country Rádia.
0: No tak pokud jste ještě nevyhráli a vlastně už není jiná šance, jak získat tyhle ty lupeny jednak na vlak a jednak jako vstup na tuhle oslavu 35. narozenin Country Rádia plus ještě dvě trička, tak zůstaňte s námi, my vám tu příležitost dáme.
1: Budeme se těšit. Teď už zmíněný Alan Jackson, Little Bitty.
0: Zdraví vás Hladě Vlach a taky Katka Čepelíková při pondělí 27. července.
1: Prostě krásný den.

0: co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: Veskrze prožíváme věci příjemné, zvláště pak týká se to léta, prázdnin a dovolených. Všichni se na tento krásný čas nic nedělání, lelkování a jenom tak třeba lenošení moc a moc těšíme. Ale občas nastanou situace, které nám tu radost nějakým způsobem zhatí. No a to už trošku kroužím kolem tématu dnešního ranního otazníku.
2: No, my se vás dneska prostě chceme zeptat na takovou jednu jako věc, jako nechceme úplně to mít jako negativní, jo, ale ta otázka vlastně taková negativní trošku je, co vám dokáže znepříjemnit dovolenou, jo, ale já si myslím, že když člověk jako vyrazí na tu dovolenou, tak je v takové té dobré náladě a málo co by mu jí mělo zkazit, může ho to rozhodit, ale měl by z toho umět najít cestu, protože prostě ta dovolená je přece jednou za rok. U někoho je to třeba ještě za delší dobu, tak přece si to nenecháte zkazit. Tak, jo? Takže ano. Ale jsou nějaké věci, které vám to můžou prostě trošku jako nabourat, pokazit. Jo? Hele, můžou to být třeba komáři, jo? Někam přijedeš.
1: To nevymyslíš, teď jsem na ně myslel.
2: Teď jsou tam prostě komáři, jejich tam mraky a to je teda vyloženo. To by teda člověk fakt klel.
1: No, nebo tchýně s náma jede, že? Na společnou.
2: Najednou. Jo, najednou se rozhodne, teď vy prostě nabalíte to auto, teď už prostě chcete zabouchnout, zamávat a ta tchýně s tím batuškem tam, jo?
1: Připravená, řízkej v takové té plechové krabičce.
2: Já teda taky
1: no,
2: jedu.
1: Přesně. Ne, tak těch důvodů může být samozřejmě celá řada, ale Kačka to teďka řekla velmi trefně. Samozřejmě je potřeba se na to povznést, nějakým způsobem to eliminovat.
2: Všechno jde vyřešit.
1: Ale takové věci nastávají a věříme, že nastaly. Tak těšíme se na odpovědi.
2: Věříme, že nastali, že vám něco znepříjemnilo dovolenou, to si řekl hezky Vláďo.
1: My věříme, že ta letošní dovolená byla skvělá a bude ještě lepší, pak když na ní čekáte. It's the time and the place, every line on your face, it's the truth.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Posloucháte Country Radio, v 9.29 míříme na silnice a také na vlakové koleje. Brnice, Tábor, Dolní Poustevna, Bad Šandou nebo Boskovice, Skalice nad Svitavou. Tak to jsou vlakové výluky z těch dlouhodobějších. Potom máme ještě nějaké polodenní, ty platí vždycky mezi 8. a 16. hodinou cca. Strakonice, Čejetice a Křížanov, Velké Meziříčí. Tak další informace už přicházejí ze silnic. Bouralo se v Praze na Vltavské a také Mladoboleslavské. No a když se podíváme mimo Prahu, tak na D5 na 1,5 kilometru ve směru na Prahu, i tam máme dopravní kolize. Tak na sebe dávejte pozor, přejeme vám šťastnou cestu spolu s Country Radiem.
2: Country Radio.
0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
2: Country Radio.
3: Vždyť já vím, jak sláma voní, kdy slunce chodí spát a hvězdy vstávají.
0: My víme, kde je dobře.
4: Krajem já žel.
0: Kde voní

0: pojďte s námi ven z města. S Country Rádiem. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

a tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety a pak další vzali mety.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No zní to až neuvěřitelně. 35 let pro vás vysíláme, hrajeme úžasnou muziku, povídáme si s vámi. Samozřejmě slavíme narozeniny. Toto krásné výročí společně s vámi, našimi posluchači, oslavíme 15. srpna, což je v sobotu, a bude to v Pikovicích.
2: 35 let, to je víc než polovina tvého života, viď, Vláďo?
1: No, ano, jo, tak
2: letí nějak. To, viď, neuvěřitelně. No tak 35 let oslavíme 15. srpna, tak možná, že tam budete s námi na té oslavě, protože tahle oslava je v podstatě, dá se říct, v uvozovkách jenom pro vyvolené, ano? Jenom v podstatě pro ty některé, jako opravdu velmi malé množství lidí, kteří si mohli koupit lístky, no, další už nejsou.
1: Spíš bych řekl pro ty, kteří měli to štěstí a ty lístky si koupili. Teď máte štěstí v tom ohledu, že si ty lístky můžete vysoutěžit.
2: No a teď už nám někdo volá a někdo by ty lístky chtěl, včetně dvou triček. Tak Country Radio, dobrý den. Haló?
3: Haló, haló.
2: Tak kdo pak je na lince?
3: Tady je Kovboj Drobeček.
2: Tak Drobečku, máme tady jednu otázku. Pustíme se rovnou do ní. Jak se jmenuje pořad, který vám jednou měsíčně přináší nejčerstvější novinky ze světa bluegrassu a country?
3: Je to Čapek Show.
2: Je to Čapek Show.
1: No, my jsme tady ještě měli v záloze takovou jako malou nápovědu. Tady je zcela evidentní, že radit jsme vůbec nemuseli. Samozřejmě zaslouženě získáváte dvě vstupenky a dvě krásná trika. Super, ano, je to Čapek Show.
3: Hey.
2: Takže no, wow. Čapek Show a víme, jak často běží, jsem to teda řekla v té otázce, ale...
3: Jednou za měsíc.
2: Jednou za měsíc, no jo, tak to je znalec. Tady se pozná znalec Country Rádia, takže dva lístky zaslouženě na tuhleto naši speciální akci a plus dvě trička. Tak nám vydržte na lince, my si dáme zatím nějakou pěknou muziku. Tady je Ivan Mládek a Banjo Band Ivana Mládka.
1: No a ještě jednou moc a moc gratulujeme. Teď se vypravíme společně na Brdy, takže pevnou obuv, deštník do ruky pro jistotu, alespoň tě dopoledne, a můžeme si vyšlápnout.
2: No, pokud byste chtěli vyhrát další lístky, tak v průběhu dne samozřejmě budete mít ještě celou řadu příležitostí. A vlastně nejenom v průběhu dne, ale ano, v průběhu celého týdne pokračujeme v našem soutěžení o tyhle ty lupeny na vláček, na celou akci a na ty trička.
1: Tak pokud jste se k nám zatím nedovolili, nebuďte smutní, těch příležitostí budete mít. No, habaděj.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: No a my se vás dnes ptáme v rámci ranního otazníku, co vám dokáže zkazit dovolenou? Nebo co vás na té dovolené třeba naštvalo?
2: No, co vám dokáže znepříjemnit dovolenou? Napsal nám Petr Lidi.
1: Takhle jednoslovně.
2: Napsal lidi, ty co na tom nechápeš, já myslím, že to stačí. Prostě má rád dovolenou někde na samotě, kde je sám, užívá si ticha, nikde tam nekřičí lidi, nikdo tam neřeže prostě motorovkou
1: vlastně
2: 7 ráno dřevo.
1: Je,
2: prostě chce mít někde, podle mě, chalupku v hlubokých lesích, aby tam měl klid a nikdo ho neotravoval.
1: To jsi vysvětlila hezky, ano, už jsem to pochopil. Napsal nám třeba Ivan, dobré ráno, Kačenko a Vladimír. Dovolenou jsem neměl již několik let a pokud se mě podaří si ji někdy dovolit v uvozovkách, tak mě bude hodně vadit, když budu muset řešit pracovní záležitosti, které vyřeší kdokoliv z mých kolegů, ale protože se mu do toho prostě nechce, tak to budu muset řešit zase já. Prostě to na mě přehodí. Jsou to věci, které mě opravdu hodně vadí a znepříjemňují mi jakoukoliv dovolenou. Mějte se krásně. Ahoj Ivan, ale to je pravda.
2: Vypnout telefon, no. Prostě vypnout telefon. Mám dovolenou, nefunguju, naschledanou.
1: No takhle mám jednoho kámoše na Ohrlíku, že jo, a ten taky, ten má dovolenou a má 10 telefonátů denně od kolegů, co má udělat, nebo co mají udělat,
2: prostě,
1: jak to je, jaký auto si má být a podobně.
2: No ale víš co, tak oni vědí, že vždycky poradí. Prostě kdyby měli jednou ten telefon vypnutý, víš, tak pak už prostě,
1: no, ano.
2: Jo,
1: tak, pokud
2: opatrně
1: nás poslouchá, já bych vypnul telefon a vůbec bych to neřešil.
2: Přesně, je třeba nastavit si ty mantinely.
1: Ano.
2: Jo? Nastavte je a bude to lepší. Evička píše, dobré dopoledne kamarádi, zkažená dovolená, tak to může být. Silný vítr, velké horko, teplé pivo a hluční sousedi. A když se tohle všechno sejde, no tak to samozřejmě, jo, tak to je nepříjemnost.
1: Tak a ještě jeden příspěvek z mé strany, ten nám píše Jirka. Mě můžou znepříjemnit dovolenou jenom nepříjemní lidé. A pozor, vysoké ceny v restauracích, ale i na to docela dobře reaguji. Kde jsou vysoké ceny, tak tomu se snažím vyhnout a nepříjemní lidi dokážu svým vlastním způsobem odpálkovat a poslat je třeba do věčného loviště, to jsem si vymyslela teďka.
2: No.
1: Ano.
2: Dobře.
1: No, tak ono s těma cenama v těch restaurách.

0: i vy jste se s námi toulali od 6. hodiny raní, tak věřte, že jsme se společně ve vysílání Country Rádia dotoulali až k 10. hodině.
1: No za ty 4 hodiny jsme toho nachodili docela dost, ano. Že? Sice jsme se i chvílemi točili v kruhu, ale pak jsme se vymotali. A dostali jsme se až k té 10. hodině, kdy nás tady střídá Milan Schmidt. Tak se mějte moc krásně, těšíme se zase zítra v 6.
0: Ať se daří.
2: Country počasí.
3: Venku čekáme proměnlivou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25, na Moravě až na 28 stupňů.
2: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
4: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
2: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
2: Případně provětrat starý maskáče.

a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme Country Radio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u lékaře. Češi se zhoršili ve zdravotní prevenci. Podle nejnovějšího průzkumu více než třetina lidí za poslední rok odložila návštěvu praktického lékaře, tedy screeningu, který odhaluje třeba rakovinu nebo i řešení akutních obtíží. Hlavním důvodem prý byly údajně pracovní povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje bonusový systém. Za dodržování prevence by lidé měli dostávat peníze. Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu opět zvýšila. Nafta zdražila v průměru o 4 koruny a 67 haléřů na litr na 42 korun a 20. Benzín o korunu 80 na 42 korun. Vody je málo, i v Brně. Tady je náš kolega Savana.
2: S vodou to nebylo dobré už v loni. Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám a konečná úroveň hladiny vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dřív. Až do podzimu, než se snížily teploty, klesala také hladina Vírské nádrže, odkud Brno taktéž čerpá pitnou vodu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Do školství je potřeba investovat. Jak je to ve středních Čechách, to ví Honza Navrátil.
3: 11,5 milionu korun investuje Středočeský kraj do modernizace učeben, laboratoří a dílen střední průmyslové školy a vyšší odborné školy v Kladně. Aktuálně jejich vybavení neodpovídá moderním požadavkům. Většina strojů je už za hranicí životnosti. Součástí modernizačního projektu bude také odstraňování architektonických bariér v budově školy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v Číně a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky 21-16, 17-21 a 15-13. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli v souboji o bronz německému páru 2x15-21 a obsadili čtvrté místo. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Krásné pondělní dopoledne vám teď už po 10. hodině přeje Milan Schmidt. No, víkend utekl jako voda a před námi další pracovní týden, ale nebojte se, nebude to žádná nuda, budeme si ho užívat naplno, protože jednak nás čeká spousta zajímavých soutěží o krásné ceny, pochopitelně i spousta muziky. A i když prázdniny zlomíme do druhé poloviny a pojedeme z kopce, tak ten zlom přinese další hezké festivaly, na které jsme se těšili. Přesně o tom bude i tato hodinka, kromě Tulácké stezky také pozvánka na jeden z festivalů, který nám otevře srpnové festivalové počínání. No a k tomu ta muzika, kterou jsem sliboval, tu zajistí třeba Pozdní sběr nebo Marty Stewart nebo pan Jaroslav Uhlíř. Takže krásné pondělí přeji.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Tak přátelé, blíží se další krásný festival, na který se moc těším a každoročně tam jsem, jmenuje se Budyňský poutník, to znamená, že na telefonu už je Pavel Zajíc z agentury, která program připravuje. Ahoj Pavle.
2: Ahoj Milane, dobrý den.
1: Tak jak to bude vypadat letos, prosím tě, v Budyni?
2: Letos Budyňský poutník bude opět třídenní záležitost, začínáme v pátek 31. července od 7 hodin večer poutovou taneční zábavou. Aha. Pokračujeme v sobotním festivalovým programem, který začíná už v 11 hodin. Aha. A určitě si můžete těšit například na Hoptrop, Schovanky, Petra Kocmana, Jindru Kajeka a tak dále, a tak dále.
1: Ano.
2: Ještě si o tom určitě promluvíme.
1: Ano.
2: A končíme potom v neděli, kdy vlastně v Budyni probíhá tradiční budyňská pouť, takže celý den bude v neděli otevřen průchod hradem na tu pouť.
1: Ano.
2: A od 2 hodin začíná program pro děti. Nejdříve to bude kouzelnická balanková show a potom na kouzelném paloučku divadlo Loudadlo.
1: Já si myslím, že celý program ještě probereme, protože máme dopolední kávu připravenou, kdy k nám přijdeš ještě s jedním ze zakladatelů tohoto festivalu a budeme si povídat o tom, jak to letos bude opravdu vypadat. Možná do té doby, kdyby někdo nechtěl nechat všechno náhodě a chtěl si koupit lístky, kde můžeme lístky najít a případně další informace?
2: Další informace jsou na stránkách festivalu www.budyňskypoutnik.cz a vstupenky se dají koupit přímo na stránkách města Budyně www.budyne.cz. Tam myslím, že to je záložka kultura, vstupenky a tak dále. Ano. Určitě to tam lidi najdou.
1: Dobře, tak jo, děkujeme za pozvánku a těším se už brzo na viděnou tady u mě ve studiu. Měj se hezky, ahoj.
2: Díky taky, ahoj a hezký den všem.

0: Country rádiem na cestách.
1: Takže trošku dopravy, začneme MHDčkem v Praze, protože na kolejích jinak to vypadá celkem dobře, ale připomínám, že z důvodu opravy tramvajové trati ještě do pondělí 10. srpna je dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Újezd Lazarská a s tím souvisí některé věci, které si postupně můžeme během dne probrat, například to, linka 2 je od Petřin zkrácena na Malostranskou, linky 18 a 22 jsou vedeny přes Staroměstskou, Jiráskovo a Palackého náměstí. 22 potom dál na Karlák po své trase, 18 na Výtoň Albertov po své trase, linka 9 je vedena přes Zborovskou a Myslíkovou. Nevím, jestli se v tom vyznáte, já moc ne, ale každopádně, jestli cestujete tramvají po Praze, tak sledujte výlukový jízdní řád. No a teď se pojďme rychle podívat na dálnice D46, 12. kilometr ve směru na Olomouc, je tam havárie osobního auta, je mimo vozovku, ale všichni si to prohlíží. Pak tu máme D1, exit 361, nájezd směr Praha, i tady máme nějakou překážku na vozovce, byla tam nehoda, není zatím specifikováno, v jakém je to tam stavu, ale projíždějte opatrně. A D10, 1,5 km ve směru na Prahu, i tady byla dopravní nehoda, nebo je možná dopravní nehoda a průjezd je možný pouze se zvýšenou opatrností. Podobná situace je také na D0, tedy na Pražském okruhu na 25. kilometru ve směru Gruzini, na D7, náklaďák s osobákem jsou v sobě, průjezdné to je, ale také velmi opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam, každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam. Na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače. Dneska vyrazíme na výlet do Olomouckého kraje, a to až na jeho samý východ. Tam se podíváme na větrný mlýn Poruba. Dnes již bývalý větrný mlýn stojí na okraji obce Poruba. Byl postaven v roce 1853. Cihlová stavba je 11 metrů vysoká, v průměru má přes 7 metrů a tloušťka zdi se pohybuje okolo 1 metru. V roce 1942 mlýn získal pan Alois Steiner, který tam bydlel s rodinou. Pohodlné to ale zrovna nebylo. Přízemí, kde bydleli, má zhruba jen 27 metrů čtverečních, a to včetně předsínky a schodiště do patra. V té době mlýn stále ještě fungoval. Pro případ bezvěcí byl k dispozici elektromotor. Blelo se tam, šrotovalo, vyráběly se kroupy a zpracovávalo proso na jáhly. Jelikož se Steiner vyhlásili k německé národnosti, byl jim mlýn po válce v roce 1945 stejně jako veškerý další majetek zkonfiskován. Pak následovalo vystěhování do Německa. Koncem roku 1946 byl provoz mlýna ukončen. Na počátku 50. let byla provedena dokumentace a doporučena rekonstrukce stavby, k té však ale nedošlo. Naopak, zemědělské družstvo zastavilo plochu kolem mlýna svými objekty. Mlýn dále chátral, zatékl do něj a propadly se i podlahy. Měl být dokonce zbourán, čemuž místní obyvatelé zabránili. V 90. letech 20. století se objektu ujal úřad v Hustopečích nad Bečvou. Mlýn ale na svou rekonstrukci stále čekal. Byly strženy pouze okolní budovy a opravena střecha. Stavba stojí na soukromém pozemku s omezeným přístupem. Do interiéru se také

0: dá dostat. V současnosti mlýn prochází rekonstrukcí a připravuje se jeho zpřístupnění. Kromě opravené střechy a interiéru, kde se nachází torzo původního mlecího mechanismu, má opět i 4 dřevěné mlýnské lopatky. Více informací o větrném mlýnu Poruba najdete například na webu atlas.česka.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: Máme za sebou další festivalový víkend, máme za sebou další víkend plný krásné muziky. My jsme s kapelou St. Johnny hráli hned na dvou festivalech a jednak v Řevnicích na Ramblu, kam jsem vás zval, a také v Mnichu u Pelhřimova na festivalu Football and Country. Bylo to skvělé, na obou místech opravdu nádherná atmosféra, počasí vyšlo úžasně. No a jestli jste nebyli, tak si to můžete třeba vynahradit tento týden, protože určitě i tento týden budeme mít spoustu festivalů, na které vás opět budeme zvát, a navíc i akcí, které třeba nejsou festivalového charakteru, ale i tak přináší dostatek zábavy. No a přesně o tom bude za chviličku kulturní pozvánka, kterou pro vás má připravenou Tereska, ovšem až poté, co se koukneme také na předpověď počasí. Dobrý den, bude 11 hodin.
1: Country počasí.
2: Venku čekáme proměnlivou oblačnost, místy s občasným deštěm nebo přeháníkami. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25, na Moravě až na 28 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Na konci světa.
6: Folk Team na konci světa.
5: Spí bílý kůň.
6: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A tak smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Tak to byl skvělý Karel Zich, 11 hodin a 12 minut, k tomu přeji vám krásné dopoledne, máme před sebou ještě nějakou část dnešního dopoledne a tu vyplníme kromě jiného také kukátkem Country Rádia. Když jsem hovořil o tom, že určitě i tento týden budou nějaké festivaly, tak jsem vlastně navazoval na to, že už na začátku srpna 1. je krásný festival v Budyni nad Ohří, na který můžete vyrazit, ovšem i o týden později se chystá další už tradiční a skvělý festival, na který vás pozveme právě tentokrát v kukátku Country Rádia. Z muziky pak Karlin Carter, nebo třeba Petr Kocman, anebo Pavel Dobeš. Tady máte písničku, která opěvuje město, odkud nám vlastně všechno ta krásná muzika přišla. Nashville.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Zaznělo už mnohokrát ve vysílání Country Rádia, že právě procházíme festivalovou sezónou, to znamená moc rád vás pozvu na další parádní festival. Vlastně nás pozve Kačka Svobodová, kterou tímto zdravím. Ahoj Kačenko.
2: Ahoj Milane, zdravím všechny posluchače Country Rádia a ráda bych vás pozvala na náš festival Dobře utajená country, který se koná tradičně ve Slapcích u Rakovníka. Je to již 29. ročník. A bude se konat v sobotu 8.8.2026 od 11 hodin. Ano. 11 hodin muziky nás bude čekat.
1: A taky krásné místo na louce a s patřičným zázemím. Myslím, že všechno je připraveno tak jako každý rok, čili takové ty otázky běžné. Mohou tam pejsci, dá se tam parkovat a dá se tam přespat?
2: Přesně tak, pejsci tam mohou, parkoviště je zajištěno a jelikož teda v posledních letech se nám rozrůstá i karavanová záležitost, co se týče parkování, tak i pro karavany a obytné vozy je tam vymezená část. Občerstvení je také zajištěno a kdyby se někdo náhodou nemohl dostat autem, tak může dojet i autobusem. Vlak k nám ještě tedy nejezdí.
1: Jasně. Navíc si pamatuju, že tam je i takové stanové městečko, kde se dá opravdu ubytovat jako v klidu, jako ve stanu, že jo?
2: Tak můžou návštěvníci přijet již v pátek a do neděle si tam udělat pohodu. Stanové městečko je kousíček nad festivalovým areálem a je zdarma.
1: A teď nás zajímá samozřejmě program, takže na co se můžeme těšit?
2: Tak už jsem říkala, že se bude teda jednat o 11 hodin muziky, to znamená vystoupí nám 11 kapel. A mezi stálice určitě patří Pacifik. Petr Kocman se k nám vrátí, rakovnické kapely jako Hradní duo nebo Rakovnický potok. Jindrake, jak taky přijede, Poutníci, Náplava, Nové struny, San Johnny. Je to takový mix nováčků a stálic.
1: Možná, Kačko, úplně závěrem, protože těch festivalů je hodně a někdo si chce udělat plán. Jsou nějaké stránky, kde se dovíme více?
2: Naše stránky jsou www.country-slapce.cz a tam jsou odpovědi na nejčastější otázky a jsou tam také kapely a je tam vstupné, je tam zkrátka všechno. Tak potřeba je návštěvník dozvědět.
1: Takže děkujeme za informace. Slapce u Rakovníka, Dobře utajená country a ještě jednou tedy kdy a v kolik?
2: 8.8.2026 od 11 hodin.
1: Moc děkuju, těším se, měj se krásně, ahoj.
2: Já taky děkuju, ahoj.
0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Také v poslední dopolední hodince se koukneme na městskou hromadnou dopravu, tentokrát ovšem koukáme do Brna a mám tady zprávu, že až do konce srpna 2026 z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je vyloučen provoz tramvají v ulici Reneské. Omezení se dotýká linek 7 a 8, které pojedou odklonem ulicemi Hybešovou a Vídeňskou. Tolik tedy koleje v Brně a teď se pojďme podívat rychle na dálnice, co se kde děje nového. Na D10 momentálně na 4. kilometru ve směru na Prahu je nějaké prkno na vozovce, takže objíždějte opatrně. Na D1 exit 361 nájezd ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě. Projíždějte také velmi, velmi opatrně. To jsou asi ty nejaktuálnější zprávy pro tuto chvíli. Mám tady pohled na D1 takový ten obecnější a vypadá celkem dobře průjezdná s tím, že hustější doprava je v místech oprav samozřejmě, jak tedy při směru na Prahu, tak také ve směru od Prahy. Nevýjímaje tedy exit 196 ve směru na Ostravu, kde se stále pohybuje po vybudované provizorní rampě, takže tam se tvoří nejvíce tedy kolony. Momentálně to ale není nijak hrozné. Na 330. kilometru ve směru na Ostravu je hlášené porouchané vozidlo, tam asi dávejte pozor a trošku zvolněte. A pak tam vidím někde havárii na 361. kilometru, ale vypadá to, že tam by se to mohlo už teď nějak v těchto místech odstraňovat, ale raději zvolněte exit 361, nájezd ve směru na Prahu, konec konců o tom jsme před chvílí informovali, jinak vypadá D1 celkem klidně, takže vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: S Bohem lásko nech mě jít.
0: Vzpomínky.
4: My partu,

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
2: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak je tady další soutěž, tentokrát zase o lístky na jubilejní 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, který až do 8. srpna proměňuje Jižní Čechy v labirint příběhů, hudební cestu napříč staletími, kulturami i výjimečnými koncertními místy. No a tentokrát budeme soutěžit o opravdu hezký koncert, protože jedním z nejočekávanějších večerů letošního programu je právě Kingdom Come Deliverance 2. Hudba Jana Valty z celosvětově úspěšné české videohry zazní v symfonickém provedení za doprovodu velkoplošných projekcí a festival tak jako jeden z prvních v České republice uvádí projekt, který propojuje špičkovou orchestrální interpretaci s fenoménem současné herní kultury. Nejde tedy o koncert jen pro hráče, jde o hudbu, která obstojí sama o sobě. Jinak Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který trvá až do 8. srpna, nabídne více než 40 koncertů a doprovodných akcí na 14 scénách v Českém Krumlově i dalších výjimečných místech jižních Čech. A já jsem právě odblokoval telefon s číslem 210 323 333 a to jenom proto, aby někdo z vás mohl zavolat, odpovědět správně na soutěžní otázku a získat dvě vstupenky na tenhle ten unikátní večer. Tak a už někdo i volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Tady Dáša, dobrý den.
0: Dobrý den, Dášo, odkud nám voláte?
1: Krumlova.
0: Hezky, no tak to byste to měla opravdu jenom kousíček a doufám, že budete znát správnou odpověď. Říkal jsem, že Mezinárodní hudební festival má letos jubilejní ročník a ptám se, kolikátý?
1: 35.
0: Velmi správně, tleskám vám, vidíte, je to jednoduché a dvě vstupenky na jeden z nejočekávanějších večerů letošního programu jsou vaše, takže mi vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
1: Dobře, děkuju.
0: Není vůbec zač. No, vidíte, takhle je to jednoduché. Stačí jenom poslouchat Country Radio a vyhrávat stupenky na mimořádně krásná místa, na mimořádně krásné akce. No a teď vás pozvu do našeho údolí. Vlastně vás tam pozve Honza Inger. Skvělá píseň.
2: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Tak doklízel jsem ve skříň, a když jsem kumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

Stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25 na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.
2: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudníček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Jsem starej Tom Šur z Pobřeží, pamětník slavných dob.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Inspektoři státní veterinární správy kontrolovali farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad v Pražských Vinohradech. Lidé si na trzích mohli koupit například maso, mléčné výrobky nebo ovoce a zeleninu. Právě tyto výrobky podléhají přísným pravidlům uchování a trhovci je musí skladovat při určité teplotě nebo řádně doložit jejich původ. Za prohřešky vybrali kontroloři za první pololetí letošního roku zhruba 70 000 korun. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že tento víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Zatím ale nečekají tak extrémní vedra, jaká panovala na konci června. Pokud se nudíte, kupte si medvídka mývala. A vlastně není potřeba za něj ani platit. Běhá totiž po našich lesích. Na stopě mu je Luděk Savana Urbánek.
2: Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky či měkýše. Zpráva o tom informovala na Facebooku. Odlov mají podle zprávy dobrovolně na starost myslivci. Koncepční řešení ale dosud neexistuje. Luděk Savana Urbánek, Břeclav.
1: Pozor, si dávejte na klíšťata nejen v lese, ale třeba i v Praze.
3: I v hlavním městě bychom se měli mít před klíšťaty na pozoru. Data hovoří jasně. Zatímco loni bylo za první půl rok v Praze a ve středních Čechách zaznamenáno 13 případů encefalitidy a 148 případů lymské borreliózy, tak letos od ledna do června už lékaři diagnostikovali 24 klíšťových encefalitid a 13,5 případů lymské borreliózy. Připomeňme, že před klíšťovou encefalitidou je možné se chránit očkováním. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Ještě včerejší fotbal. Fotbalisté Slávie vykročili za obhajobou titulu jasnou výhrou 5-1 nad Slováckem. Uspěli i oba pohároví účastníci. Jablonec zahájil ligu výhrou 2-1 nad Olomoucí a Hradec Králové porazil ve východočeském derby Pardubice 2-1. Úvodní kolo uzavře dnešní dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Ryze české jmeny na Country Rádiu.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Prirádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Také dnes připomínám tyhle ty narozeniny, které už jsou opravdu velmi, velmi blízko. Každým dnem ukrajujeme ten čas, kdy se sejdeme 15. srpna na krásném místě, a sice v Pikovaru v Pikovicích, a někteří z vás tam budou společně s námi. Když říkám někteří z vás, tak vy už dobře znáte z vysílání Country Rádia, komu se poštěstí, a sice těm, kteří vyhrávají v soutěžích právě vouchery a vstupenky na tuhletu oslavu 35. narozenin. V podstatě jde o to, že za chviličku zazní zase tři písně, bude zpívat Milena Soukupová, Westmeni a Valdemar Matuška. Zaspívají tři písně, ve kterých je uvnitř ukryté nějaké tajemství, které tam ukryl náš hudební dramaturg. A vy, když ho objevíte, to tajemství, a dovoláte se jako první, tak dostanete dva vouchery, které vám umožní vstup na akci přichystané na 15. srpna, protože my budeme od rána do večera oslavovat 35. narozeniny, tedy i s vámi. Celé to proběhne tak, že vlak, speciálně vypravený vlak Country Rádia, vyrazí z nádraží v Bráníku v 8.57, bude k tomu hrát hudba kapely Šlapeto, někteří z nás pojedou až do Kamenného přívozu a pak po Sázavskou stezkou se vrátí kousíček zpátky do Pikovaru. Po pěkné procházce se budeme bavit muzikou a dobrým jídlem a pitím. Ti, kteří nechtějí chodit na ten pochod, tak mohou vystoupit dříve už v Petrově u Prahy a jít rovnou do toho Pikovaru. No a co nás tam čeká? No tak zatímco pojede vlak speciálně vypravený a bude na cestě tedy, tak kapela Šlapeto se přesune, už bude připravena na 10. hodinu právě na místě, kde se všichni sejdeme. Bude její muzika prolínána živým vysíláním Country Rádia, protože my tam budeme mít mobilní studio a budeme vysílat přímo z toho místa, kde se sejdeme. No a pak ve 13 hodin, když se připojí i ti, kteří jeli až do Kamenného přívozu, začíná takový program s našimi milými hosty. Mezi ty patří třeba Míra Paleček, který tam zahraje svůj koncert, ale jsou tam i další, třeba Honza Vančura, a část muzikantů z rádia ho doprovodí. Bude tam i řada lidí, muzikantů právě, které znáte z vysílání Country Rádia, našich kolegů, třeba Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Kuba Jiroušek, Petr Bohuslav. Zahraju tam i já s naší kapelou od 19. hodiny, to bude více k tanci než k poslechu, a bude to taková jízda trošku rock'n'rollová. Setkáte se tam se svými oblíbenými hlasy, no a prostě si společně s námi užijete tenhle den. Jediné, co musíte udělat, poslouchat Country Rádio a vyhrát téhleté soutěži, která právě teď začíná. Milena Soukupová.

0: rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Tak Vida, písničky dozněly, takže teď už máme možnost tedy někoho potěšit výhrou. Pochopitelně čekáme na správnou odpověď, těch odpovědí nesprávných, ale možných tam může být několik a my hledáme jenom tu jednu jedinou. Na čísle 210 323 333 to můžete zkusit. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Jarmil, Kutná Hora.
1: Dobrý den, Jarmile, zdravím vás. No a povídejte, co jste tam objevil jako společné téma těch třech písní?
2: Já jsem tam objevil ráno.
1: Ráno. Můžete být třeba jako trošičku konkrétnější, co vás na tom ránu tam zaujalo?
2: No tam bylo raní. No. Jak ono to tam bylo v té první písničce.
1: No je to... Já, jdete správným směrem, já vám to uznám, jenom bych to potřeboval jako trošičku jakoby to slovíčko specifikovat.
2: Nechytil teďko strašná řepka, nerv. Rozdají.
1: Nerv, tak se v klidu se na to podívejte, co se děje ráno, co vidíte?
2: Ráno vidím sluníčko vycházet.
1: Ano, a jak se tomu říká, když vychází sluníčko? Raní?
2: Raní... A já,
1: no jasně, svítání, úsvit a tak dále. Vy jste řekl ráno, já vám to uznám, vidím, že jste trošku nervózní z toho, ale šel jste správnou cestou, je to tak, úsvit a svítání, to je to správné slovíčko, které jsem hledal, které s tím ránem souvisí a pro vás to znamená, že se můžete k nám připojit také na tu oslavu a ne to...
2: To budu hrozně rád, já prostě to zkouším... 14 dní, možná i díl.
1: No, vidíte, a nakonec to vyšlo. A kromě těch dvou lístků, tedy na vlak a vstupenek zároveň na naši oslavu, získáváte i dvě trička, ale to už si povíme potom mimo vysílání. Já vám gratuluju, nikam mi neutečte a domluvíme se co a jak, jo?
2: Moc děkuju.
1: Není vůbec zač. A my pokračujeme dál v poledním menu, před námi krásná písnička Zátoka v podání Mirečka Hofmana, pak tam bude Robert Křesťan, KTO, Miluška Voborníková a další. Přeji vám dobrou chuť a příjemný poslech.
0: Polední menu na Country Radio.

0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Já seděl jsem sám před sklenicí piva, v lokále chladným jak sklep. Když v tom vešla dívka, tak jak už to bývá, ten pohled mi zastavil tep. Tak seděl jsem dál a ptal jsem se sklenic na některou z těch jejich rad. Když zjevil se ďábel a stříbrným smíchem se smál, když dívku mi krad. A já řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla.

tady sedím a se mnou jak zlý stín je ďábel, můj dvojník a pán. Svou svatou tváří si důvěru koupí a zmizí, když proved svůj plán. Tak zmizel i tenkrát a nechal tý dívce jen samotu, nářek a hněv. Já varoval jsem jí před úsměvem ďábla, proč nechtěla slyšet můj zpěv. Když jsem jí řekl, holčičko, nevidíš, že přišel z pekla a v mým těle musí teď žít. Nevím, proč by se zholekla, vždyť zlo umí úsměvem skrýt. Je vlídný, když ví, že jdeš ke dnu,

0: platím a žiju s ním dál.
1: Polední menu na Country Rádiu.

No, pozdní sběr opěvoval ve sboru Jižanský kraj a myslím, že tahle ta písnička, která nás dovedla do 46. minuty, je moc fajn a mohli jsme ji někomu poslat, ale nestihnul jsem to, takže mám před sebou jinou a ta se jmenuje Já ti zpívám a to je taky moc fajn a tu pošlu všem Věrkům, Věroslavům, kteří dnes oslavují svůj svátek, protože právě 27. července jsou napsáni v kalendáři, takže pánové, všechno nejlepší.

0: a s pivem.
1: Je to tak, to byly Nové struny, Hospoda u Tateru a taky poslední písnička téhleté hodinky a vlastně celého poledního menu. Než ještě dáme další zprávy Country Rádia a předpověď počasí, tak pro vás mám také pozvánku na zítřejší ráno, tedy na ranní vysílání, které obstará Láďa Vlach a Kačka Čepelíková. Nechte se pozvat.
2: Přeji vám krásné odpoledne, milí posluchači Country Rádia. Určitě jste zvědaví, co nás v našem vysílání čeká zítra, tak věřte tomu, že bude nejenom pestré na muziku soutěže, ale také bude okořeněno historickými událostmi. Tak například si řekneme o rovnou dvou korunovacích, které se v historii vztahovaly právě k 28. červenci. Tak nezapomeňte, zítra ráno po 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.
3: Country počasí. Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehaňky. Teploty 20 až 25 na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u lékaře. Češi se zhoršili ve zdravotní prevenci. Podle nejnovějšího průzkumu více než třetina lidí za poslední rok odložila návštěvu praktického lékaře, tedy screeningu, který odhaluje třeba rakovinu nebo i řešení akutních obtíží. Hlavním důvodem prý byly údajně pracovní povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje bonusový systém. Za dodržování prevence by lidé měli dostávat peníze. Průměrná cena pohonných hmot v Česku se v uplynulém týdnu opět zvýšila. Nafta zdražila v průměru o 4 koruny a 67 haléřů na litr na 42 korun a 20. Benzín o korunu 80 na 42 korun. Vody je málo, i v Brně. Tady je náš kolega Savana.
2: S vodou to nebylo dobré už v loni. Zásoby vody pro Brno loni kvůli nízkému srážkovému úhrnu se trvale klesaly. V prameništi u Březové nad Svitavou se hladiny podzemních vod blížily k mezním hodnotám a konečná úroveň hladiny vrtu byla téměř o 4 metry níže než o rok dřív. Až do podzimu, než se snížily teploty, klesala také hladina Vírské nádrže, odkud Brno taktéž čerpá pitnou vodu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Do školství je potřeba investovat. Jak je to ve středních Čechách, to ví Honza Navrátil.
3: 11,5 milionu korun investuje Středočeský kraj do modernizace učeben, laboratoří a dílen střední průmyslové školy a vyšší odborné školy v Kladně. Aktuálně jejich vybavení neodpovídá moderním požadavkům. Většina strojů je už za hranicí životnosti. Součástí modernizačního projektu bude také odstraňování architektonických bariér v budově školy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Beach volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v Číně a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky 21-16, 17-21 a 15-13. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem podlehli v souboji o bronz německému páru 2x15-21 a obsadili čtvrté místo. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Také po 13. hodině vám krásné odpoledne přeje Milan Schmidt, tohle to byly Rangers a Vysočina a Pavlína Jíšová, Adéla Bohadlo, Matka a dcera, doslova do písmene Matka a dcera a i ta písnička se tak jmenovala. Přeji vám příjemný poslech, jestli máte rádi koncerty, na kterých vidíte a slyšíte něco, na co úplně běžně nemůžete vyrazit, pak Kukátko Country Rádia by vás mělo zaujmout, protože přijedou Američané sem k nám do Prahy, Američané, kteří jsou slavní a který nabízí ne zcela tradiční bluegrass. Kromě toho si v této hodince také zasoutěžíme, no a z muziky se těšte na Emilu Harris, Marien, Vabiho Rivolu, Karabinu a KTO a také třeba kapelu Camelot a jejich Island.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a je tady další mimořádná událost prožít něco, co se neděje každý den, protože tady u nás budeme mít další kapelu, která určitě zaslouží pozornost. Více už nám k tomu poví Michal Cádra, kterého tímto zdravím. Ahoj Michale.
2: Ahoj Milane, ahoj všichni posluchači.
1: Tak ty jsi znám, Michale, v muzikantských kruzích jako příznivec bluegrassu, třeba, kromě jiného, tedy pochopitelně. A myslím, že akce, o které budeme hovořit, právě s bluegrassem souvisí. Tak povídej, kam nás pozveš, co pro nás máš?
2: Tak já bych rád pozval tebe i posluchače na poměrně jedinečné vystoupení hudební skupiny Gangsta Grass ze Spojených států amerických. Mm-hmm. Ten název už napovídá, že to není asi tradiční bluegrass. A oni jsou jedineční právě tím, že spojí hip-hop, rap a bluegrass dohromady. Mm-hmm. Říkají, pojďme v hudbě i na světě napravit to, co se udělalo špatně. Mm-hmm. A ani moc vlastně nemluví, nebo to není úplná póza, oni prostě dělají, a to je, že teda na pódiu potkáš kombo kytara, housle, banjo, mimochodem vynikající, Jarek Mayer na banjo, jsou to všechno špičky. A k ním se připojí a jako střídají se vstupy dvou raperů, který tomu dávají pořádný koule. No. A byli na Colors 2-3 roky zpátky, myslím. A teď jsou na německém turné a nám se povedlo se skupinou Rusty Riders je stahnout do Prahy a uspořádat s nimi koncert.
1: Zajímavé je, že i když je to kapela v kruzích, ve kterých se pohybuje velmi slavná, tak ten koncert bude velmi komorní.
2: Je to tak. My jsme se potkali na turné, Rusty Riders vyrazili na Nordic Tour a Gangsta Grass je zrovna na turné v Německu, a tak nám zbylo jen málo času na to organizovat něco většího, ale štěstí přeje připraveným a jak se ještě říká, příležitost dělá zloděje, ne? Tak jsme si je ukradli do České republiky a vybrali jsme scénu, kde věříme, že může být úplně narváno, a to je asi tak, jak by ten klub potom měl vypadat, když přijede takovýhle ESO. Takže se potkáme v pražských Holešovicích, jestli mohu termín už sdělit.
1: Ano.
2: 4.8. je to v úterý od 20 hodin v klubu Burza 4 a budeme všichni doufat, že vyjde počasí, aby to mohlo být venku, aby to mělo větší dopad.
1: Ty ještě jednou, prosím tě teda, Michale, pokud bys to chtěl někdo zapsat, ještě jednou zopakuj datum a čas a místo.
2: 4.8. od 20 hodin Burza 4 v pražských Holešovicích Rooster Riders otevírají koncert, ve kterém zazáří americká hvězda Gangsta Grass, která spojí hip-hop, rap a bluegrass v jedno.
1: Děkujeme za pozvánku, měj se hezky, ať se akce vydaří a ahoj.
2: Také moc děkuji a těším se, že se tam uvidíme. Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: To tady dopravní informace, nejprve koukám na koleje, mám tam krátkou zprávu z trati 184 Planá u Mariánských Lázní Tachov Domažlice. V úseku Domažlice Tachov se porouchalo vozidlo a vlak, který tam projíždí, bude opožděn asi o 60 minut. Dotýká se to více vlaků, takže sledujte pokyny dopravce, žádné jiné opatření tady zatím nevidím. Mám tady také ale zprávy z dálnic a tam už pozor na D2 na 38. kilometru leží plastový klín uprostřed jízdních pruhů, což může být nebezpečné, projíždějte opatrně. D1 248 km ve směru na Brno, tam leží zase pneumatika, i tu objíždějte opatrně. No a pak jde do Tuhého na D0 na 13,5 až 11,5 km ve směru k D1 stojí karavan v pravém jízdním pruhu, je to vlastně v tunelu Lohkov, takže dávejte pozor, na 12. kilometru, to může být celkem nebezpečné. Na D35, 131,5 km ve směru na Hradec Králové, tam hlásí také dopravní nehodu dvou osobních aut. I tady buďte opatrní, přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
4: Radio. V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
5: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil. Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
4: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
5: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L.
4: A taková kouzla umí Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
6: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
7: Jo.
6: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
8: Škoda lásky, na na na na na na na na na.
9: No to já myslím, že na na na na na na bylo nejlepší.
8: Zpívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá, jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svět.

0: Máme 13 hodin 41 minutu a před námi je další soutěž, která by měla zajímat všechny milovníky divadla a krásného umění, protože soutěžíme o další vstupenky na Shakespeareovské slavnosti a tentokrát na komedii Marná lásky snaha. Přísahali. Podání ruky stvrdili své rozhodnutí. Tak nyní čtveřice urozených mužů zasvětí 3 roky svého života askezi, zdrženlivosti a studiu. Je to vážné, neodvolatelné předsevzetí, chlapský slib. Ten ovšem i hned zmizí ve chvíli, kdy do města přicestuje francouzská princezna se svými dvorními dámami a pány zachytí divoký proud lásky a milostného dobývání. Tak já myslím, že tohle je dostatečným lákadlem pro všechny, kteří chtějí vidět tenhle ten skvělý kus. Pánové to s tou láskou mysleli dobře, ale dopadlo to tak jako vždycky. Komedie i tentokrát skvěle obsazená. Opět se můžete těšit na velká jména: Václav Kopta, Leoš Noha, Petr Čtvrtníček, Anna Kameníková, Karolina Wagnerová a další. Můžete vidět právě v tomto kuse, pokud vyrazíte, a tentokrát pozor, ne na Pražský hrad, ale Marná lásky snaha se hraje na Malostranském náměstí, konkrétně tedy Hamu Praha je místem, kam můžete vyrazit na letní nezastřešenou scénu v nádherném prostředí Lichtenštejnského paláce, obklopeného doslova do písmene architektonickými skvosty i rozkvětlými zahradami. Takže vy tam můžete být, pokud správně odpovíte na mou otázku, to znamená telefonní číslo 210 323 333, je vám teď k dispozici a já se budu ptát na celkem jednoduchou otázku ohledně Shakespeara a pokud správně odpovíte, budu pro vás mít 2 vstupenky a teď pozor, volat by měli tedy ovšem ti, kteří mohou a chtějí vyrazit na tohleto představení 25. srpna ve 20 hodin a 30 minut, protože mám 2 vstupenky právě na 25. srpna. Tak pojďme na to, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Halo, halo? Slyšíme se, dobrý den. Tak někdo tam je, ale nechce se mnou mluvit, nevím proč. Halo, halo? Tak ne, tudy cesta nepovede, zkusíme to ještě jednou. 210 323 333, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, tady Marie.
0: Dobrý den, paní Marie, zdravím vás. Tak, odkud nám voláte?
1: Dobrý den, tady Marie. Dobrý den, paní Marie. Ze Zdinova.
0: Zdinova. Když mi budete poslouchat z telefonu, tak ta komunikace bude mnohem jednodušší, ne z rádia.
1: No, jo, už jsem od rádia pryč.
0: Tak výtečně, to jste udělala správně. A teď soutěžní otázka. 2 lístky na Marnou lásky snahu získáte, pokud mi odpovíte správně na tuto otázku. Shakespeare byl Angličan, nebo Francouz, a nebo Ital?
1: Jo, to
0: nevím. Tak to zkuste, máte tam 3 možnosti, tak...
1: Mám 3 možnosti. No jo, ale holku tu nemám. Já zkusím ten Angličan, to Ačko.
0: Zkusíte Angličana a já myslím, že to je dobrá volba. Skutečně to byl anglický básník, dramatik a herec, takže správná odpověď vám vynáší 2 vstupenky. Myslím, že poznáte Williama Shakespeara určitě trochu blíže, protože v téhle té komedii Marná láska snahy uvidíte a uslyšíte mladého Shakespeara v té nejlepší formě. Takže vám gratuluji, vydržte chviličku na telefonu a já vám řeknu víc.
1: Ano.
0: Tak jo. No a my pokračujeme dál, přátelé. Před námi je Johnny Cash, Petra Černocká, Vaby Daněk, Hoptropáci a možná stihneme také ještě Ivana Černého a písničku Dobrou noc, Irene. Ale to už moc předbíhám a to rozhodně nechci. Příjemný poslech.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehaňky. Teploty 20 až 25 na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folků na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marianne a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
4: Stará stezka vedla kdysi Oklahomou.
5: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
6: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
5: jako by to bylo včera.
7: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí scházeli se farmáři tam u nás v přízemí.
5: S námi si vzpomenete Country Radio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A tak Smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Po 14. hodině jsme začali pěkně ve stylu country, Pavel Brimer, Matterhorn a Petr Kocman, Cowboy s harmonikou. Než si dáme trochu trampírny od Vandru do 50., tak pro vás mám pozvánku zase na to, co vás čeká v této hodině. V kukátku country rádia vás pozveme na hezký historický den, takže pokud máte rádi historii, tak třeba zrovna následující pozvánka by mohla být pro vás to pravé. Kromě toho nás čeká i tulácká stezka, takže příjemný poslech z muziky připojuji tedy Vandru do 50., který jsem slíbil, ale bude zpívat třeba taky Kenny Rogers, Copáci anebo Pacifik. Příjemný den vám přeji.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Snad si hezky užíváte letní prázdniny. Já pro vás mám teď pozvánku na krásné místo do Týnce nad Sázavou. Vlastně nás pozve Martina Hrušková na pěknou akci.
2: Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnce nad Sázavou na krásnou a největší akci u nás v areálu Týneckého hradu, a to je Týnecký střep, který plánujeme a bude realizován 1.8., což je sobota, o 13 hodin. Můžete se těšit na středověkou hudbu, šerm, různé stánky, ukázky řemesel, občerstvení a tak dále. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace, připomínám problémy na kolejích, a to konkrétně na trati 184 Planá u Mariánských Lázní Tachov Domažlice. V úseku Domažlice Tachov se porouchalo vozidlo, vlaky jsou tam spožděny až 60 minut. Sledujte pokyny dopravce. Na dálnicích pozor na D1, 186. km ve směru na Brno, jsou tam dvě osobní auta v sobě. Problém je také na Pražském okruhu na 21. km směrem k Ruzini, tam leží odpadkový koš, na komunikaci objíždějte opatrně. Projíždějte opatrně. A pozor také na D48, 58,5 km ve směru na Frýdek Místek. Je tam překážka na vozovce po nehodě, průjezd je tam možný, ale velmi opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Tempské tamtamy na Country Rádiu.
5: Ahoj, tady Kuba Jeroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 28. července strávíme opětovně ve společnosti dámských hlasů Tempské písně.
3: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače. Dneska vyrazíme na výlet do Olomouckého kraje, a to až na jeho samý východ. Tam se podíváme na větrný mlýn Poruba. Dnes již bývalý větrný mlýn stojí na okraji obce Poruba. Byl postaven v roce 1853. Cihlová stavba je 11 metrů vysoká, v průměru má přes 7 metrů a tloušťka zdi se pohybuje okolo 1 metru. V roce 1942 mlýn získal pan Alois Steiner, který tam bydlel s rodinou. Pohodlné to ale zrovna nebylo. Přízemí, kde bydleli, má zhruba jen 27 metrů čtverečních, a to včetně předsínky a schodiště do patra. V té době mlýn stále ještě fungoval. Pro případ bezvětří byl k dispozici elektromotor. Blelo se tam, šrotovalo, vyráběly se kroupy a zpracovávalo proso na jáhly. Jelikož se Steiner vyhlásili k německé národnosti, byl jim mlýn po válce v roce 1945 stejně jako veškerý další majetek zkonfiskován. Pak následovalo vystěhování do Německa. Koncem roku 1946 byl provoz mlýna ukončen. Na počátku 50. let byla provedena dokumentace a doporučena rekonstrukce stavby, k té však ale nedošlo. Naopak, zemědělské družstvo zastavilo plochu kolem mlýna svými objekty. Mlýn dále chátral, zatékl do něj a propadly se i podlahy. Měl být dokonce zbourán, čemuž místní obyvatelé zabránili. V 90. letech 20. století se objektu ujal úřad v Hustopečích nad Bečvou. Mlýn ale na svou rekonstrukci stále čekal. Byly strženy pouze okolní budovy a opravena střecha. Stavba stojí na soukromém pozemku s omezeným přístupem. Do interiéru se také nedá dostat. V současnosti mlýn prochází rekonstrukcí a připravuje se jeho zpřístupnění. Kromě opravené střechy a interiéru, kde se nachází torzo původního mlecího mechanismu, má opět i 4 dřevěné mlýnské lopatky. Více informací o větrném mlýnu Poruba najdete například na webu atlaschesk.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.

Svýho tátu jsem viděl naposledy, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza, růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každej bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jedinej cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hroznej bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dar, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu

chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří prolec, mý pobouchač se sláchal, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a

0: pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jde bych tě ráda přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Skoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Můj čas pro pondělní vysílání právě vypršel, před námi 15. hodina, to znamená střídání stráží u mikrofonu Country Rádia, přichází Miloš Keller, ještě předtím si dáme ale předpověď počasí a další zprávy Country Rádia. Já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne, ale na slyšenou už v 6 hodin ráno se také těší Láďa Vlach a Kačka Čepelíková. A tady máte ještě pozvánku na to, co vás čeká zítra po ránu.
2: Přeji vám krásné odpoledne, milí posluchači Country Rádia. Určitě jste zvědaví, co nás v našem vysílání čeká zítra, tak věřte tomu, že bude nejenom pestré na muziku soutěže, ale také bude okořeněno historickými událostmi. Tak například si řekneme o rovnou dvou korunovacích, které se v historii vztahovaly právě k 28. červenci. Tak nezapomeňte, zítra ráno po 6. se na vás těší Kačka a Vláďa.
3: Country počasí.
4: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehaňky. Teploty 20 až 25 na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.

0: Agrirádio. Zprávy.
1: Hezký den. Řada důchodců byla až do konce loňského roku zvyklá, že jim informace o valorizaci důchodu chodily poštou. Letos se ale nedočkají, pokud nepožádali Českou správu sociálního zabezpečení, aby jim dopis i nadále posílala, automaticky ho ve schránce nenajdou. Pražské letiště Václava Havla má dobrou zprávu pro cestující. Už nějakou dobu totiž testuje jednodušší nástup do letadla. Pokud se novinka osvědčí, cestující by u gateu mohli projít rychleji a bez zbytečného čekání. Stačí naskenovat palubní vstupenku a brána vás pustí dovnitř. Rychle, jednoduše a bez dalšího zdržování. O parkování v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Nedostatečné parkovací možnosti mají v brněnské městské části Brno-Jih vyřešit staré i nové plochy čítající desítky nových míst. Městská část zrekonstruuje velké parkoviště na Švajgrově a vybuduje nové před koupalištěm Biotop. Řidiči zaparkují i v prodloužené kalové nebo podél stávajících silnic a po rozšíření má parkovací plocha pojmout 160 aut. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Karlův most se opravuje, blíže Honza Navrátil.
3: Pražská technická správa komunikací se pustila do plánované údržby pláště a pilířů Karlova mostu. Ty budou v následujících týdnech zbavovány náletové zeleně, řas a také divoké vegetace. Práce provádí pod dohledem restaurátorů stejná kamenosochařská společnost, která se podílela na opravě chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Údržba mostu nijak neovlivní turistický provoz. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Včera si jela Formule 1 a Lando Norris ovládl velkou cenu Maďarska. Na Hungaroringu proměnil pole position ve vítězství. McLaren mířil k dvojitému triumfu. Oscar Piastri ho ale v závěru zastavila porucha převodovky. Druhý dojel Max Verstappen, stupně vítězů doplnil lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli. Norris si připsal první vítězství od Grand Prix Brazílie v roce 2025. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

i v srdci a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Pokračováním odpoledního vysílání Country Rádia vás bude provázet Miloš Keller. Hodinku zahájili Valdemar Matuška, také Epidemie s písničkou Smečka z roku 2021. Pokračovat budou Ivan Mládek, Creedence Clearwater Revival, Rangers, Rostia Fischer, Jitka Vrbová nebo Johnny Cash. Nebudou chybět dopravní informace v půl a spousta dalších informací, ale hlavně hudba. Tak ať se vám hezky poslouchá, ještě jednou dobré odpoledne.

duši, když život patří katům, katům dým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, když život patří katům.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku se podíváme na pohádkový chlum, co to je a jak to probíhá a jak si ho představit. To nám prozradí pan Jiří Krška, kterého vítám ve vysílání Country Rádia. Dobrý den.
2: Já vám přeju krásný dobrý den.
1: Tak co to ten pohádkový chlum je? Představte ho, pozvěte na něj naše posluchače.
2: Je to velký pohádkový festival, který je zaměřen na rodiny s dětmi. Ten druhý název festivalu je Vodnický splav, takže k tomu je to velké setkání vodníků. A jak už to napovídá, tak všechno pořádají vodníci. Mm-hmm. Máme tam pohádky, pohádkové lesy, máme tam koncerty a ty pohádky vždycky začínají v 10 hodin dopoledne. Máme tam krásnou scénu na ostrově rybníka Hejtman. Odpoledne jsou vždy buď pohádkové lesy, anebo koncertíky. A je tam taky taková soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A tam děti mají možnost si zaspívat písničku, kterou si vyberou za doprovodu pravé vodnické kapely Rybníkáři. Jak jsem říkal, máme tam pohádkové lesy, ale máme tam ne denní pohádkový les, ale máme tam i noční takový tajemný pohádkový les, který vychází z náměstí v Chlumu Třeboně a jde takovou tajemnou stezkou podél hřbitova.
1: Mm-hmm. Tak už víme, že je to u rybníka Hejtman, ale ještě teď to nejdůležitější. Kde je rybník Hejtman a kdy se to koná? Od kdy do kdy?
2: Rybník Hejtman najdete na Třeboňsku, tedy přímo v Chlumu u Třeboně. A festival začíná 27. července v 18 hodin pohádkou, vodnickou pohádkou na náměstí v Chlumu Třeboně a pokračuje celý týden až do pátku, kde bude páteční odpoledne na kempu Jih na břehu rybníka Hejtman, kde proběhne samozřejmě také finále té zpívající žáby. Objeví se tam náš vodnický král Pepa Bošplouch první a zakončíme lampionovým průvodem. Veškeré informace najdete na stránkách www.vodnici.eu.
1: Za tuhle informaci děkuji panu Jiřímu Krškovi, protože vím, že je to vlastně polojubilejní 25. ročník, tak vám přeji hezké počasí a hodně návštěvníků a aby to všechno vyšlo.
2: Já moc děkuju a budeme se těšit na vás v Chlumu Třeboně.

Lukrotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Johnny Cash a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu, kde máme problémy na dálnicích. D1 ve směru do Brna u Velkého Meziříčí je omezení na 147. kilometru, kolona je od 143. D5 ve směru na Plzeň za Zdicemi je momentálně neprůjezdná kvůli požáru kamionu. D8 ve směru do Prahy, kolona je od Lovosic až k omezení na 26. kilometru. A ještě D11 ve směru na Hradec Králové u odbočky na Smířice je dopravní nehoda. Ta se právě vyšetřuje a částečně se uzavírá průjezd po dálnici. Opatrně dojíždějte do kolony. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
4: My partu.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Bonanza, pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

od času se podívá a řekne, je to dobrý ještě.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Kněžná fialinko,

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Vouchery na oslavu 35 let Country rádia, která bude probíhat zejména v Pikovicích, v Pikovaru, jsou už vyprodány, ale prodlužujeme soutěž o vouchery ještě na tento týden. Takže i tento týden celkem 4x denně můžete vyhrát dvojici voucherů a také dvě trička a zúčastnit se naší oslavy. Proběhne tak, že zhruba v 8 hodin 57 minut odjíždí z Braníka vlak po Sázavský Pacifik a můžete z něj vystoupit buď to v Petrově u Prahy, což je kousíček od Pikovic, anebo dojet až do Kamenného přívozu a jít s našimi kolegy a kolegyněmi a spolupracovníky po Sázavskou stezkou až do Pikovic. V Pikovicích, v Pikovaru bude spousta zábavy a spousta muziky, kterou obstarají právě kolegové z Country rádia a spolupracující kolegové. Tak to je způsob oslavy Country rádia, 35 let existence. No a abyste vouchery nedostali jen tak zadarmo, tak tu máme pochopitelně soutěžní otázku. Znovu ještě poznamenám, že vouchery už koupit nelze a na místě je nebude možno koupit také. A teď ta soutěžní otázka, jmenujte alespoň jednoho z interpretů, kteří budou obstarávat muziku na našich oslavách 35 let existence Country rádia v Pikovicích. A telefon.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já poprosím křestní jméno a proč pak voláte?
1: Tomáš.
0: No.
1: Chrudimsko.
0: Ano. No a voláte proč?
1: No, volám na soutěž vždycky.
0: Správně, soutěžní otázka zněla, kdo tam bude mimo jiné vystupovat, co se týče muziky, tak někoho jmenujte.
1: Šlapeto.
0: Šlapeto. Naprosto správně, ti to budou začínat v 11 hodin, ano. Patrola Šlapeto bude otevírat. Podrobný seznam je na webu, já vám gratuluji, získáváte dvojici voucherů na vlak a na vstup do pikovaru a také dvojici triček. O jejich velikosti se domluvíme potom už mimo vysílání. Vydržte mi na telefonickém spojení. Ano, prosím, pěkně nezaměšujte. Ještě jednou gratulace a vážení milí posluchači, jak už jste mohli slyšet, soutěžíme po celý tento týden celkem 4x, to znamená, že i kolega Petr Kocman dneska večer ještě bude soutěžit. Tak ono se vám to jednou určitě povede. Country Radio.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Vlasy dlouhý, ostrá tvář, tak jsem ho znal.

0: Hoptrpáci konstatovali, že dlouho nejel žádný vlak, tak Tomáš Adamec si přesto tady asi přijel autem nebo autobusem, ale má informace o počasí a také zpravodajství po 16. Po 16. až Tomáš Adamec dokončí zprávy, tak se ozve Michal Tučný anebo skupina Jelen. Tomáši, pojď na to.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost, místy se vysvětlí.

0: Kydne občas déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25 na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.
1: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
3: Do fousu píchnu redko,
2: já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pátí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Triradio. Zprávy.
1: Zprávy začneme trochu historie. I po víc než 100 letech existence je v Česku zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje okolo 6 tisíc členů. Tradice vandrování do přírody jen se základní výbavou pro přežití se navíc v jednotlivých skupinách často předává z generace na generaci. Historie trampingu sahá v Česku do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5 tisíc tramských míst, osad a tábořišť. 17 obcí Karlovarského kraje usilovalo o titul Vesnice roku. Vítězem se stalo město Hroznětín, kde v pátek organizátoři slavnostně vyhlásili i další oceněné obce. Modrou stuhu za společenský život získali Luby, bílou stuhu za práci s mládeží Žlutice. Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu putuje do Křižovatky a zelenou stuhu za péči o zeleň získal Josefov. Hroznětín se soutěže účastní 15 let a vítězem je poprvé. Na dosah je záchrana života v podobě přístroje, kde tentokrát to zjistil kolega Savana.
2: Znojmo pořídilo dva nové automatizované externí defibrilátory, které rozšíří stávající síť veřejně dostupných zařízení ve městě. Lidé je najdou na vodárně Udie a na plovárně Louka. Přístroje budou volně dostupné a bude je možné použít jak u dospělých, tak i u dětí. Cílem je zvýšit bezpečnost obyvatel i návštěvníků města a zajistit rychlejší dostupnost první pomoci. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Bude se stavět heliport, ovšem nebude jen tak obyčejný. Podrobnosti má Honza Navrátil.
3: O vybudování plovoucího heliportu pro Všeobecnou fakultní nemocnici se v Praze hovoří už od roku 2022. Nyní se ale blíží realizace. Stavba za 60 milionů korun by měla být hotova v srpnu příštího roku. Pro plovoucí variantu se město rozhodlo, protože Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav pro péči a o matku a dítě v Podolí a nebo porodnice u Apolináře vhodné prostory pro přistávání vrtulníků nemá. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Cyklista Tadej Pogačar po páté vyhrál Tour de France a vyrovnal rekord 5 celkových triumfů. Náš Matias Vacek ovládl týmovou soutěž a v celkovém pořadí skončil 49. Jakub Otruba byl 112. a Pavel Bittner 140. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je to 30 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Tak jste se právě mohli dozvědět, jak to vidí jelen, když se svlíkáš, tak se ta písnička jmenovala předtím Michal Tučný s výzvou Fidlej celý den. To můžeme dodržet, budeme fidlat dál. Kdo konkrétně? Vojta Kyďák, Tomáš Kopol, Simon a R. Garfunkel. Také Olivia Newton-John, Josef Šimek, Raduza nebo Grošáci. Kukátko bude obsahovat pozvánku na jednu velkou slavnostní akci a dopravní informace v půl. I touto hodinou vás provází Miloš Keller.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď pan Václav Henzl. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Zdravím posluchače Country Rádia a zdravím i vás, Miloši.
1: Já prozradím, že jste místostarosta obce Klobuky, což je v blízkosti Slaného, a ta obec bude slavit veliké výročí, 800 let existence. Pozvěte naše posluchače na tyhle oslavy. Prozraďte, v čem ty oslavy budou spočívat.
2: Tak já bych chtěl pozvat posluchače k nám do Klobuk, vlastně do místa, kde máme v katastru nejvyšší menhir ve střední Evropě, to asi málo kdo ví. A chtěl bych je pozvat v sobotu 8. srpna a v neděli 9. srpna, kdy oslavy pokračují. Samozřejmě hlavní program bude v sobotu. Jedná se teda o výročí 800 let první zmínky založení naší obce. Čekají na návštěvníky koncerty, setkání rodáků, prohlídka místní školy, kde dokonce máme zapůjčený i historický kroniky z krajského archivu, takže bude možnost nahlédnout do historických kronik. No a večer samozřejmě bude taneční zábava s kapelou Globus Band. V sobotu 8. bude navíc od 8.30 do 13. i umožněna prohlídka kostela svatého Vavřince. V neděli potom program pokračuje, kdy budou pouťové atrakce, bude všude přítomné občerstvení. No a samozřejmě, pokud někdo bude mít zájem přijet, tak bližší informace najde na webových stránkách obce, což je www.klobuky.cz, anebo případně i na Facebooku, což je Facebook Obec Klobuky.
1: Trošičku definujte blíže, kde Klobuky konkrétně jsou. Já to vím, dá se tam dojet vlakem z Kralup nad Vltavou a Slaného, ovšem těch vlaků zase až tak moc nejezdí. Jak se tam tedy nejlépe dostat?
2: Ano, to máte pravdu, jsme u Slaného a bohužel to vlakové spojení sem není zrovna vhodné, dostačující. Nicméně, když už jste na to narazil, tak bych tady rád zmínil, že spolek Železničního muzea v Zlonice nám na sobotu vlastně na ten hlavní program zajistil jeden pár mimořádných vlaků, takže pokud by zájemci cestovali ze směru Praha, Kralupy, Slaný, tak budou mít možnost vlastně se k nám dostat i mimořádným vlakem, který spolek Železničního muzea dává k dispozici. Bohužel autobusové spojení v sobotu, v neděli k nám není, takže v tom je to pro návštěvníky trošku stížené.
1: Dobře. Oslavy 800 let obce Klobuky v sobotu a v neděli 8. a 9. srpna na vlnách Country Rádia přiblížil pan místostarosta obce Klobuky Václav Henzl. Já vám popřeji hodně návštěvníků a aby to celé proběhlo tak, jak si představujete.
2: Já vám děkuji. No, to hlavní počasí, to objednat nemůžeme, takže budu doufat, že i zhora nám budou nakloněni a že se podaří počasí tak, aby nejen program, ale i co se týká počasí, bylo pro všechny příjemné s námi strávit jeden nebo případně oba dva dny.
1: Ještě úplně nakonec poprosím jednou o ty webové stránky.
2: Webové stránky jsou www.klobuky.cz a Facebook je Obec Klobuky.
1: Tak jo, děkuji za tyhle informace a za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Jsem starý Tom Šur z Pobřeží, pamětník slavných dob a sekáč, jak se říkalo. Teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

ať vyhrával či prohrával, tohle mu bylo fuk. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráčácky zvedl, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráčácky zvedl, a tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice, a vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáh starej red,

všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Největší problémy máme momentálně asi na D5, na 22. kilometru začíná kolona kvůli nehodě na 24. kilometru. Z dálnice nesjíždějte, objízdné komunikace jsou buď přeplněné, anebo uzavřené, je to ve směru na Plzeň. Na kousek dál na 28. kilometru je dálnice uzavřena úplně, probíhá odklon na 605, je to kvůli kamionu, který na dálnici hořel. D1 u Velkého Meziříčí ve směru na Brno počítejte nejméně s hodinovou kolonou. Do města také nesjíždějte, i to je plné. Kbelská způsobuje kolony na Novopatské, na Černém mostě, také v Průmyslové a na jižní spojce v podstatě už od Lanového mostu i přes Štěrboholskou spojku. Počítejte s tím. Další doprava za hodinu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já je myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak tohle byla na vlnách country rádia Ella Langley a nahrávka s názvem Choose in Texas. Její aktuální hit na americké countryové hitparádě číslem 1 byla od prosince až do května letošního roku. Tedy zhruba 24 týdnů se držela na čele hitparády. No a my jsme vám ji teď nabídli. Ella Langley. A za chviličku ještě Brontosauri nebo Rekonvalescence nebo Pavel Bobek. Tihle všichni budou hrát a zpívat až do 17. hodiny.

0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country Radio.
1: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky botáčí.

když si připadáš jak nula a chceš praštit se vším. Když ti slzy stojí v očích, já ti je osuším.

Zápasnická v podání Nových strun uzavřela zhruba na hodinku výběr muziky podle nás. Po 17. vybíráte vy, protože máme písničky na přání. A co dál? Po 18. čaj o 6. V první polovině hodiny, jako vždycky, jako každý den, Tulák Vítek Pěkný ještě jednou v průběhu dnešního dne a také Fígle a dobroty Františka Mrsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Ondráček představí písničku z Karavany pro tento týden a Vítek Pěkný doplní Country pod kapotou. V 19 hodin potom repríza červencového vydání pořadu Srdcem v country kolegy Milana Šmita a ve 20 hodin už nastupuje kolega Petr Kocman. Nezapomeňte, že se bude soutěžit ještě i večer o dvojici voucherů a triček souvisejících s oslavou 35 let country rádia. A kolega Petr Kocman určitě zahraje i vítěznou písničku z Boranzy. Co nám poví Tomáš Adamec? Country počet.

0: Zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25 na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.
1: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
3: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. V minulých letech stovky, letos zatím jen desítky vodáků navštívili vodácké kempy u řeky Lužnice na Třeboňsku. Chybí v ní totiž voda a říkají si ji zná jen na některých úsecích. To některé milovníky vodáckého sportu odrazuje. Je to 135 let, kdy začala v Praze jezdit lanovka na Petřín. Původně ji poháněl vodní mechanismus. Od té doby ji bylo potřeba několikrát přestavět nebo opravit. Zatím poslední rekonstrukce začala před 2 lety. V září by se ale lanovka měla vrátit do provozu. Technici aktuálně provádějí kontrolní jízdy. Tento týden vám nabízíme miniseriál kolegy Luboše Dvořáka s karavanem po kempech v Čechách a na Moravě.
2: Zastavení první Karlovy Vary. Nejistá mezinárodní situace mění plány nás Čechů suchozemců na dovolené. Mnozí zvažují zůstat doma a tak se touláme jako Němci, Holanďané i Francouzi karavany. Nemusíte být ani vlastníkem domečku na kolečkách, je spousta firm, které tento typ obydlí pronajímá. Já osobně si už 2 desetiletí tahám bydlík za autem, nejen pro zábavu, ale i pro práci a o kempech mám docela přehled. Letos jsem okusil nově rozšířený kemp u Karlových Varů. Je vysoko nad lázeňským městem s nádherným výhledem. Je součástí hotelu Vítkova Hora v sousedství letiště. Na kolonádu je to z kopce sotva 4 kilometry, ale otáčí se zde i městský autobus. Recepce kempu je spojena s hotelovou a místo pro obytňák, přívěs nebo jen dodávku vygenerují sektoru u sloupku a pečlivě srovnaném terénu. Cenová hladina je tu sice vyšší, ale co byste nedali za ta panoramata? Luboš Dvořák, Karlovy Vary.
0: Sport.
1: Vrátíme se ještě k víkendu a k atletice, protože soutěž o štěpařek na mistrovství republiky v Plzni vyhrála Nikola Tabačíková, a to výkonem 57-56 metrů před Martinou Píškovou a Nikolou Orgodníkovou. Na čtvrtce získala titul Barbora Malíková, mezi muži překvapivě zvítězil Ondra Horáček. To byly zprávy, hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

vyhledal jsem tudíž agronoma. Měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou? Vyřešili předevčírem s předsedou, pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Prosím, zahrajte písničku Alenka v říši divů pro Kamilu Krajbichovou z Bílého kostela nad Nisou, která slaví své narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu jí přeje manžel Zdeněk, synové Jakub, Michael a všichni, kdo jí máme rádi.
2: S adresou svět,

0: Country Radio, dobrý den.
1: Franky, dobrý den. Můžete prosím zahrát Babího Rivolu Vyznání, nebo tak nějak se to jmenuje, ta písnička?
0: Dobře, mrkneme se po ní a zahrajeme ji. Jo, mějte se hezky zatím.
1: Děkuju, moc krát.
0: Na skle. A ještě doplním, že písnička se jmenuje Spověď.

0: Kuličky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý den, milé rádio, zahrajte prosím v pondělí 27. července naší milované dceři Barunce Šmídové k jejím dnešním narozeninám. Vše jen to nejlepší přejí milující rodiče a posílají písničku Kousavá deka.

5 dětí sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně je bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči. Utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra. Já jsem jenom jeden, ale vás je fůra. A na světě je plno utrpení, plno krás. A já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

0: spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minema.
2: Písničky na přání na Country Rádiu.
3: Prosím o zahrání písničky Až mě anděle od Petra Spáleného pro mého dědu Jiřího Soldáta. Dnes by oslavil 92. narozeniny. Milý dědo Jirko, moc nám na osadě Matoušovského mlýna chybíš. Myslíme na tebe a máváme ti do nebe, tvůj vnuk Pavel s rodinou.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, já vás zdravím, dovolal jste se do písniček na přání, tak co to bude a pro koho?
1: Tak co to bude, včera se po 17. hodině nedostalo na písničku, kterou jsem si napsal, tak bude to písnička Proužek od Nedvědů, kterou skoro nehrajete.
0: Za chvilku ji zahrajeme.
1: A bude to pro všechny Aničky, včerejšímu svátku, včetně mé známé spolužečky ze základky, skvělou veterinářku, paní Anu Svobodovou z Čejova.
0: Tak jo, písničku zahrajeme za chvilku, mějte se hezky.
1: Děkuji, naschranou.

0: písničky na přání na Country Rádiu.
1: A ještě jednu písničku do dopravních informací stihneme. Prosím, prostřejdu nahoru k výročí zahrát Ten chlap, co tu chybí, od Roháčů, píše Jarka.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nesmíme zapomenout na dopravní informace. Komplikovaná situace je na D5 ve směru z Prahy do Plzně. Okolo Berouna a Zdic narazíte na velké a dlouhé kolony. Nesjíždějte, ale s komunikací 605 je plná a průjezd Berounem i Zdicem je rovněž. Momentálně je D5 průjezdná, ale počítá se s tím, že bude za Zdicemi opět uzavřena, až se bude vyprošťovat kamion. Rovněž z Prahy do Brna po D1 u Velkého Meziříčí počítejte zhruba s hodinovou kolonou, která je daná úpravami na vozovce. V Praze stále počítejte s kolonami Vegvelské, ale také nezajíždějte do centra. V okolí Národního divadla a na Národní se opravují koleje, tramvají a celá oblast je obtížně průjezdná. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Tereza.
0: Znáte je.
3: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
4: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
0: Každý tón, každé slovo.
5: Toulám se klínem skal, tam u nebeských brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
6: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! To je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
6: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
7: Country Rádio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
7: Country Radio.
0: Písničky na přání na Country Radio.
1: Druhou polovinu písniček na přání zahájíme hned dvojicí e-mailů, i když v tom druhém případě budeme trošku improvizovat. Trutnováci zasílají pozdrav do Country Radio. Moc bychom vás poprosili zahrát Mirka Černého, Phantom 305 nám všem, kteří již máme podovolené, no tak to jsem taky, ale také vám všem, kterým dovolená teprve začíná. Pěkný celý nový týden a vlastně poslední červencový přejeme, píší Trutnováci. A ten druhý e-mail, chtěl bych poprosit o zahrání pro kolegyni z odpolední směny. Dneska bude potřebovat něco na povzbuzení. Píše náš posluchač Milan, odhaduji podle e-mailu a dodává, Káťo, vydrž to, zítra už bude klid. Ovšem požadovanou interpretku nemáme, neposlala nám CDčko, tak jsem vybral něco jiného zahraničního. Doufám, že se to bude líbit.
8: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvást tady se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný stěšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: No a máme tu další dvojici e-mailů. Sestře Radce na výročí svatby za sebe i za taťku. Cokoliv pozbudivého zahraničního, možná bude dostupná i Alenka Alča Alí. Píše Roman. A druhé přání, prosím o zahrání písničky od Ivana Mládka, Jede keňu s Radkou, píše náš posluchač.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Zahrajte prosím písničku Slávka Janouška, je to tak krásný pro mého manžela Petra, který si o sobě přesně myslí to, co Slávek Janoušek zpívá. Tak si to, můj milý Péťo, pozorně poslechni a přeji ti všechno nejlepší k tvým narozeninám. Už do toho věku patříš, manželka.
2: Je to tak krásný, být starý, zdravej.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání Prostřími plátnem od Ivy Bytové pro tatínka, Jen tak pro dobrou náladu od Kačenky.

No a na závěr ještě jedna SMS-ka. Zítra ráno se s přítelkyní chystáme vyjít na Sněžku a podívat se na východ slunce. Prosím, zahrajte nám Až na vrcholky hor, píše náš poslucháč.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehaňky. Teploty 20 až 25 na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Vláda hodlá přimět Čechy, aby snížili spotřebu cukru, alkoholu, kratomu a dalších škodlivých látek. Zároveň se chce zasadit o lepší proočkovanost umožněním vakcinace v lékárnách. Tak se o tom rozpovídal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Počet obyvatel Česka starších 65 let do roku 2050 vzroste o víc než 1/3. Senioři tak budou tvořit skoro 30% populace. Roční náklady na dlouhodobou péči tím do 10 let vzrostou ze současných 80 na 137 miliard korun. Tak to alespoň vidí analytici. Automobilka Audi na podzim odhalí svůj nový menší elektromobil. Ponese označení A2 a fakticky se stane náhradou za zrušené typy A1 a Q2. Design i vnitřní uspořádání budou inspirovány původním vozem A2 z roku 1999. Hezké ráno. Poptávková doprava se rozšiřuje do dalších českých obcí. Od září ji plánují spustit také Litoměřice. Lidé si minibus objednají přes aplikaci nebo telefonicky a ten je doveze tam, kam potřebují. Tepličtí radní schválili záměr odkoupit od soukromého subjektu bytový dům v Přítkovské ulici ve čtvrti Trnovany. Budova je v horším technickém stavu a řada jejich obyvatel patří k sociálně slabé vrstvě. Město tak chce získat možnost ovlivnit další vývoj subjektu a v budoucnu tady nabídnout městské bydlení. Klamavá reklama, ve které na sociálních sítích vystupoval podnikatel Karel Janeček, zlákala k investování seniorku z Přerova. Podvodníkům poslala nejen všechny své úspory, ale i peníze, které si půjčila. Přišla tak o více než 450 tisíc korun. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Zdravím všechny posluchače. Dneska vyrazíme na výlet do Olomouckého kraje, a to až na jeho samý východ. Tam se podíváme na větrný mlýn Poruba. Dnes již bývalý větrný mlýn stojí na okraji obce Poruba. Byl postaven v roce 1853. Cihlová stavba je 11 metrů vysoká, v průměru má přes 7 metrů a tloušťka zdi se pohybuje okolo 1 metru. V roce 1942 mlýn získal pan Alois Steiner, který tam bydlel s rodinou. Pohodlné to ale zrovna nebylo. Přízemí, kde bydleli, má zhruba jen 27 metrů čtverečních, a to včetně předsínky a schodiště do patra. V té době mlýn stále ještě fungoval. Pro případ bezvětří byl k dispozici elektromotor. Blelo se tam, šrotovalo, vyráběly se kroupy a zpracovávalo proso na jáhly. Jelikož se Steiner vyhlásili k německé národnosti, byl jim mlýn po válce v roce 1945 stejně jako veškerý další majetek zkonfiskován. Pak následovalo vystěhování do Německa. Koncem roku 1946 byl provoz mlýna ukončen. Na počátku 50. let byla provedena dokumentace a doporučena rekonstrukce stavby, k té však ale nedošlo. Naopak, zemědělské družstvo zastavilo plochu kolem mlýna svými objekty. Mlýn dále chátral, zatékl do něj a propadly se i podlahy. Měl být dokonce zbourán, čemuž místní obyvatelé zabránili. V 90. letech 20. století se objektu ujal úřad v Hustopečích nad Bečvou. Mlýn ale na svou rekonstrukci stále čekal. Byly strženy pouze okolní budovy a opravena střecha. Stavba stojí na soukromém pozemku s omezeným přístupem. Do interiéru se také nedá dostat. V současnosti mlýn prochází rekonstrukcí a připravuje se jeho zpřístupnění. Kromě opravené střechy a interiéru, kde se nachází torzo původního mlecího mechanismu, má opět i 4 dřevěné mlýnské lopatky. Více informací o větrném mlýnu Poruba najdete například na webu atlas.česka.cz. Pěkné toulání vám přeje Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Hezký pondělní podvečer u čaje o 6. Tak pánové a dámy, pochopitelně, jdeme na to, dneska vaří pánský klub. Dneska to budou fazole s klobásou a vejci, takže něco podobného, jako je africká šakšuka, ale tam nemají většinou tu klobásu. Takže, co budeme potřebovat? Jedeme z konzerv, takže jedny červený fazole, jedny loupaný rajčata, dvě pikantní klobásky, jedna cibule, několik stroužků česneku, olej pochopitelně a tak 5 až 10 deka slaniny, klidně anglický. 2 lžičky mleté papriky, můžeme to přivostřit a můžeme do toho klidně dát oregano nebo bazalku, 3 až 4 vejce, peps, mletý pochopitelně čerstvě a sůl. Cibuli, česnek a slaninu nakrájíme na drobno. Na rozpáleném oleji orostujeme slaninku, přidáme cibuli, až nám zrůžový a pěkně zesklovatí, tak i česnek. A ten restujeme velmi krátce, aby nám nezhořknul. Klobásky nakrájíme na kolečka, přidáme do pánve, krátce opečeme. Klasika. Přisypeme papriku, aby se nám rozpustila, zamícháme, mícháme loupaná rajčata, okořeníme, osolíme a prohřejeme tak 10 minut. Přidáme sezené fazole, bez té šťávy, většinou bývá slaná, a prohřejeme. Pánev dochutíme troškou cukru, klidně tím chili, a vyklepneme do toho ta vejce. Přikryjeme a necháme vejce zvolna stuhnout tak, aby žloutky zůstaly měkké. Takže oni jsou v tom vlastně jako takový volský voka. Nakonec všechno posypeme zelenou jarní natí a dáme si s country rádiem dobrou chuť.
1: Posloucháte Čaj o 6.

safia, krém honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na zítra máme jen dvě, Strakonice Čejetice a Křižanov Velké Meziříčí. Šťastnou cestu i vlakem.
2: Country rádio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Staříčký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vstá.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Příjemný poslech Country Rádia vám přeje Jiří Vondráček. A mám pro vás připravenou další písničku, tentokrát 31. týdne. Už jste ji tady na Country Rádiu možná slyšeli, protože byla mezi soutěžními písničkami letošní Porty, které Country Rádio představilo a zvítězila v SMS hlasování, to znamená Vox Populi. Tak si ji teď můžeme hezky připomenout. Jmenuje se Ještě je čas, složil ji Marty Johnson a taky ji na Portě zpíval. Tak tady je Ještě je čas.

poslední relí. A jen had zatáček svíjí se přede mnou dál. Můj vůz se chvězlou horečkou závodních tratí.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Dnes to bude první pohled na nového konkurenta Octavie. Tím je model Dacia Striker, který má změnit pravidla hry. Kdysi opovrhovaná a dnes vysoce populární značka Dacia představila nový crossover pojmenovaný Striker, který by měl podle tiskové zprávy zamíchat trhem osobních automobilů. Po Bigstru se jedná o druhý větší model značky v segmentu C, tedy nižší střední třídy, který může konkurovat i Škodě Octavia. Vůz nese zcela nový název Striker, čerpající inspiraci z 80. let a naznačující sílu a přesnost úderu nebo trefu do černého. Vyjadřuje tak robustnost a všestrannost modelu, který je navržen jako ideální společník na cesty. Dacia model Striker ale zatím opravdu jen ukázala, protože bližší technické specifikace budou zveřejněny až na oficiálním představení v červnu. Tam se také ukáže interiér, který zatím ve zveřejněné sadě fotek atraktivního modelu chybí. Z hlediska rozměrů určitě nejde o žádného drobečka, ale o větší automobil, který nabídne hybrid, LPG i čtyřkolku. Jde tedy o klasický kombík, po vzoru třeba Škoda Octavia Scout je ale lehce přizvednutý a na spodní části karoserie má pár nelakovaných plastů navíc. Je o něco malinko kratší než Škoda Octavia Kombi nebo nová Kia K4 Sportwagon, ale je delší než Hyundai i30 Kombi. Je také o kus větší než Kombi a MPVčko Dacia Jogger, které technicky vychází z menšího modelu Sandero. Nejsilnější stránkou modelu Striker by ale měla být tradičně cena, kterou by vůz mohl zaútočit na hlavní hvězdy v segmentu, jako je například Volkswagen Golf či Škoda Octavia. Více se však dovíme až později. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromů, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

stál jsem u zábradlí mostu, někde v loupce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jedni radí, jiní svádí, první jistější je zůstat, druzí krásnější je skočit, potom zafoukal můj

ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude proměnlivá oblačnost, místy se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Teploty 20 až 25 na Moravě i 28. Zítra čekáme jasno až skoro jasno, později až polojasno. Nejvyšší teploty od 25 do 30 stupňů.

Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Srdcem v country. Aneb, muzikantské povídání Milana Šmita a jeho hostů nejen o hudbě.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tak slyšeli jste bluegrass jak hřemen, k tomu se dostaneme, protože můj dnešní host, který tady se mnou sedí, byl právě protagonistou kapely, která u nás je velmi populární, ale bluegrass to je jenom jedno okénko z jeho života. Já to vám postupně. Jestli znám nějakého muzikanta, který prošel širokým spektrem muziky jako nůž máslem, tak je to můj dnešní host Kuba Racek. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj Milane, zdravím tě a zdravím samozřejmě taky všechny u Country Rádia.
0: Prosím tě, já to myslím naprosto vážně, protože vlastně ten tvůj záběr je neuvěřitelný a kdyby to takových lidí znám víc, který jako třeba přeběhli, ale ty si všude zanechal výraznou stopu, což je na tobě příšerný prostě.
1: Myslíš, jo?
0: No, tak to pojď vzít úplně od začátku, ale protože jako monogram, který jsme poslouchali, je velký kus tvýho života, řekl bych docela zásadní a i pro nás, pro všechny, kteří máme rádi tuhle muziku, ale pojďme ještě víc dozadu, jako jak jsi se vlastně k muzice dostal a asi tak jako každý kluk s kytarou, viď?
1: Říkáš to správně, jako nechci do toho úplně zabřednout, ale prostě táta měl doma kytaru a mě to hrozně táhlo. A vždycky jsem říkal, hele, něco mi ukáže, a on nikdy neměl čas.
0: Jasně.
1: Ale vlastně já dneska to vidím tak, že to vlastně bylo dobře. On mě jako do ničeho jako nenutil a tu kytaru jsem sebral sám a sám jsem si to hledal. Pak jsem jezdil na tábory, na vodu, na vandry a tak. Takže první věc se mi ukázali ty kamarádi.
0: Vyplývá mi z toho, že jsi samouk?
1: Jo a ne, jako ona v podstatě samouk není jako někdo, to bys musel být zavřený jako Dalibor.
0: Jasně, jasně.
1: Učíme se jako, jak říkám, takhle kamarádi, kolegové, muzikanti. Mám teda vychozený rok piána, jo.
0: Jo, no tak máš víc vzdělání než já teda jako hudebního, což mě uklidnilo, protože já jsem si říkal, jestli ty jsi samouk, já jsem samouk a ty hraješ to, co jsi hrál a já hraju, co hraju, tak tam něco, tam je nějaký renonc, jako.
1: Ale vlastně. Jako to, co hraju, tak z toho jsem se tam na to piano nenaučil nic, ale no. Co mě nejvíc dalo, to jenom řeknu v rychlosti, vlastně jsem chodil k Lubošovi Andreštovi,
0: no, jasně.
1: Protože mě potom začínala zajímat strašně moc jako jazzová muzika a blues a to mě dalo hrozně moc, jako trvalo to sice jenom rok, ale do dneška jako z toho čerpám.
0: Já se k tomu blues taky dostanu ještě u tebe, ale pojďme se teda vrátit vlastně k tomu monogramu. Tam jsi nastoupil kdy? Protože já vím, že a vlastně podle těch podkladů, který ty nemám připravený, ty už jsi v 19 letech jako úplnej Janek mladý hrál s totální hvězdou bluegrassovou s Petrem Kusem.
1: Je to pravda.
0: Jak hrom, ne?
1: Je to pravda, bylo to výborný, protože to prostě všechno šlo nějak strašně rychle, jako dostal jsem se právě ke těm správným lidem, jako byl třeba Marek Mikuláš, který mi ukázal prostě, jak se nějaký ty věci hrajou a jeho to zase učil ten Petr Kus. No a Marek Mikuláš najednou odešel z kapely Kvartet, která tenkrát byla. A Petr Šach po mně, jako, takže to bylo úžasný.
0: No a vlastně, když to vememe teda ten začátek toho bluegrassu u mistra, tak ty si pak vlastně byl dlouhý let, a já ani nevím, jak dlouho, součástí toho monogramu a jako vím, že to prostě bylo období, kdy, když jsem ten monogram viděl, tak jsem říkal, to je Amerika prostě, no tohleto, jako to byla jízda.
1: Díky, no vlastně tu kapelu jsem spolu založil tenkrát, myslím, že to byl rok 91 nebo nějak tak.
0: No tyjo.
1: A hrál jsem tam 20 let.
0: 20 let jsem tam hrál. Ona ta kapela je špičková pořád dál, to jako, i když ty už tam nejsi, tak při vší úctě k ostatním klukům prostě je to jízda, prostě to je
1: to
0: já jsem je nedávno slyšel a to je prostě, to je pecka, to je bomba. Ale já se vrátím do toho období, kdy jsi tam byl, protože v té době vy jste jako i ukazovali celkem světu, že tady se bluegrass umí hrát, vy jste hráli hodně v Americe, nebo několikrát na festivalech v Americe, ne?
1: Jo, říkáš to dobře, my jsme vlastně... To bylo tenkrát, jak se otevřely hranice, no, jako devadesátky, všechno jakoby nový a lidi jako jednak z začátku z té Evropy měli zájem, jako o český kapely, ano. Věděli, že se to tady vždycky hrálo, i prostě jako za starého režimu a hrozně to zajímalo, celkově to víme, jak ta Evropa se najednou otevřela prostě a my jsme byli vlastně jako mladá kapela, jo, protože ať je to, jak je to, dneska je trošku už to jakoby jinak a hlavně třeba v Americe hraje to spousty mladých lidí, je to výborný, ale v té době většinou to byla jakoby střední generace nebo věk minimálně.
0: 90. tam začínaly hodně v Americe ty New Country a tyhle ty věci, viď, prostě a ten bluegrass hráli ty matadoři.
1: Jako, jasně. A v Evropě ale taky, jo. Tady najednou prostě přijeli nějaký kapely, tam prostě nám bylo od 18 do třeba do 22 a docela, nechci se nějak chválit, a docela jsme jako hráli dobře.
0: No, jasně,
1: a,
0: no.
1: Oni, a hlavně i v tom věku ještě spousty ti jako prominou, když něco nevíde. No, jo. No. Takže to bylo jako skvělý období, super. A pak jsme se teda dostali jako i do té Ameriky, vlastně dvakrát. Hráli jsme úplně na úžasných
0: festivalu
1: jakoby toho IBMA, což je ta největší asociace. Jako třeba ve stejný den, co po nás hrál potom Alison Krauss a Tony Rice a takovýhle. Jako
0: obrovský hvězdy, obrovský jména. Dáme si, Kubo, další písničku, další muziku. Co tam máš připraveno?
1: No, já bych možná ještě pustil jednu od toho Monogramu.
0: Určitě.
1: Když jsme teda o tom mluvili. Protože my jsme vlastně za tu dobu, co já jsem tam byl, tak jsme udělali 4 desky. Tři jsou anglicky a jedna se udělala celá česky, jako autorská.
0: Ano. Jo?
1: Buď moje skladby, nebo některý Petra Kuse. A tohle to byl single, který potom se udělal pro rádia, protože se do toho dohrál ještě jako bicí, živý teda.
0: Ano, jasně.
1: Takže česká autorská, Ten plamen pálí dál.

0: Léto s Country rádiem.
1: Dozněl monogram, my se k tomu ještě vrátíme. Ty vlastně si teda jeden z těch muzikantů, Kubo, který může porovnat, aspoň teda v té oblasti bluegrassu, vlastně tu atmosféru těch evropských festivalů, samozřejmě špičkových ve Švédsku jste hráli, prostě kde je to proslulá scéna, a těch amerických. Je tam zásadní rozdíl, anebo už opravdu ta Evropa jakoby se přiblížila té atmosféře té Ameriky? V tomhle směru aspoň.
2: Já musím říct, že já jsem teda měl štěstí, že jsem třeba, když jsme hráli na tom IBMA americkým, že to byl ten největší boom vůbec té organizace. Protože jednak to přesunuli do Nashville, a což bylo nový místo, tak samozřejmě každá změna něco jakoby, může to být třeba jakoby nějaký propad. Tak to přišli podpořit ty největší hvězdy jakoby té muziky, jo. Takže to byla obrovská jakoby akce, skvělá. Třeba v tom sále, v tom hlavním, bylo asi 4 tisíce lidí. A hlavně to bylo potom, co vlastně vyšel ten kultovní film s George Clooneym, Bratříčku, kde jsi. Takže celkově ten žánr nabral jakoby obrovský množství fanoušků. Takže tam jsem tím měl pocit, že jakoby ta muzika je taková víc, jako víc frčí, jo, celkově. Z čeho jsem si všim, byla hlavně třeba jako zvuková kvalita. Jako ty kapely, v podstatě každá ta kapela měla jako svýho zvukaře, měly i nýry jako
1: a věděl, všechno, co tam jako, je a všechno.
2: Protože tam třeba během toho večera ta kapela fakt šla po sobě a tam úplně nešlo jako začít najednou zvučit, tak tam celá opona, mezi tím se zvučila kapela zatím, jako vytáhla se opona, hrála kapela, jako nebyl tam žádný takový lakový prostor.
1: Není čas ztrácet čas.
2: No, ale jinak jako atmosféra, to prostě asi hold je podobný, jako
1: jo,
2: si myslím.
1: Jo. No tak bluegrass má i u nás obrovskou tradici, takže tvůj zářez, když to tak řeknu, v kapele Monogram nemohl zůstat bez povšimnutí. Pojďme od Petra Kuse k Luboši Andrštovi, protože to jako, samozřejmě, oba dva vynikající instrumentalisti, ale žánrově je to úplně jinde. Kde se v tobě vzalo najednou zájem o jazz, o blues?
2: To je, na co jsi jakoby narazil na začátku, nebo co jsi říkal, že mně se toho líbí strašně moc, jako jo.
1: A nejen to ochutnat všechno prostě.
2: Tak, no, a nejen to jako poslouchat, ale i si to zkoušet, jako jo, a prostě celkově nástroj jako kytara mě jako baví.
1: A no to jo, ale bluegrass čistě akustický a blues, co si budeme povídat, tam je to hodně, pokud nebudeme brát rezofonku, tak budeme mluvit o elektrické kytaře.
2: No, to je pravda, že asi lidi mě mají hodně spojený s akustickou kytarou, ale já na tu elektrickou hraju už 30 let, jako jo. Ale říkám, prostě asi jak člověk, jak jsem hrál třeba s tím monogramem tolik let a vydalo se tolik desek, tak je to víc, jakoby jsem s tím víc spojený. Ale bylo to tak, že mě to prostě zajímalo a chtěl jsem se nějak někam posouvat, jako do dneška se chci posouvat, jako pořád, jako objevovat věci.
1: Jasně.
2: A tohle byla, to nějak taky prostě byla náhoda, kamarád říká, hele, víš, že tam otevřeli kurz, učí Andrš, a říkám, neblbni, no tak to jo, to mě zajímá.
1: No a ty potom, řekněme, od Andršta si vyrazil do pražských klubů, což je vlastně pro ty bluesmeny český v uvozovkách tady teda obrovská škola, ale zase zároveň taky jediný chlebíček, jo? Protože na těch bluesových festivalů nás zase tolik není, to je Šumperk a pak možná pár dalších, ale není to takový jako masivní, jako třeba u country festivalů, takže ty kluby prostě.
2: Ty kluby,
1: každý
2: ale
1: večer, parkování, blázinec, no, prostě ze vším všudy.
2: No, ale zase se bavíme, že tohle už je taky hodně zpátky, Praha vypadala jinak, dalo se normálně jako parkovat. A právě to docela fršelo, těch klubů v Praze bylo
1: spousta,
2: taky víc,
1: spousta,
2: jako jo, takže ta doba byla prostě tak jako, nechci říct lepší, to je, byla jiná.
1: Byla jiná a bylo to ale fajn, já si to pamatuju, to období, kdy jsme opravdu ty kluby hráli, kdy jsme hráli 4-5 klubů týdně a vlastně bylo fajn se pak na té národní potkávat, ten šel z toho klubu, ten šel z toho klubu, táhli se ty kytary, hele nazdar, kolik bylo lidí a tak dále, bylo to fajn, to už dneska jako úplně tak není, těch klubů jako rapidně ubylo, těch bluesových, kam se dá vyrazit, zůstaly vlastně jenom ty nejtradičnější, asi dá se říct. No, když teda se bavíme o blues jako o takovým, tak my máme dokonce takovou společnou zkušenost s Charlie Slavíkem.
2: Ano, jistě.
1: Sice každý v jiný kapele, ale oba jsme hráli s Charlie Slavíkem, já v Revy a ty jsi byl v Highway 61.
2: To byla Highway 61.
1: Co ta vzpomínka na tuhle spolupráci
2: Jo, bezvadný, tak jako Charlieho já znám taky v podstatě celý život. Živočích,
1: a
2: jako, takže super, to se zahrálo spousty akcí jako a já jsem, jako on vlastně dělal v té době ještě hodně jakoby rockabilly.
1: No jasně.
2: A to mě hrozně baví. Jako,
1: to je další věc. Naštěstí blíží se zase Rumble, takže tenhle ten festival pořád ještě u nás žije. No Kubo, pojďme za další muziku, ať pořád jenom nemluvíme. Ukažme taky, jak ti to brnká, takže co si vybral dál?
2: Tak teďkon bychom pustili písničku z desky s Pavlínou Výšovou.

0: Posloucháte pořad Milana Šmita srdcem v country. Country Radio.
1: Hostem dnešního pořadu je Jakub Pracek a když hovoříme o jeho všestrannosti, tak já jsem to zatáhnul trošku k tomu blues, protože mám blues rád. Musím k tomu ještě taky dodat vlastně jedno takové období, kdy jsem hrál na nějakým bluesovým festivalu a teď jsem slyšel prostě neuvěřitelnou jízdu, tak jsem se tam šel podívat a na pódiu stálo duo Racek Vaňkát. To byla teda, musím říct, taky období, nevím, jak dlouho to trvalo, ale to prostě byla, to taky bylo skvělý. Tam myslím, že taky vznikl nějaký album z té doby.
2: Prosím tě, jo, měli jsme takový EPčko, jako, ale jestli potom budeme mluvit o mý kapele, tak to vysvětlím, jak to vlastně
1: jasně,
2: potom
1: došlo
2: s tím duem bylo.
1: Tomu. No my jsme teď poslouchali vlastně teda spolupráci s Pavlínou Jišovou, to je další důkaz toho, že ty patříš sem k nám, prostě jsi i folkař navíc ještě ke všemu. To bylo taky dlouhý období docela, ne?
2: Úplně dlouhý ne, ale já jsem vlastně tím folkem, ale vydatný, ale já jsem tím folkem jakoby začínal, jo, a prostě je pravda, že já rád zpívám anglicky hodně, i jako kvůli tomu, že člověk takhle jezdí třeba po té Evropě nebo tak, ale ten folk jako nějaká ta výpověď toho textu se mi taky jako líbí, jo.
1: Jasně, jasně.
2: No a teď teda k té skladbě nebo k té spolupráci s Pavlínou Jišovou, tak tahle skladba vlastně z desky, kterou jsme společně udělali, je zase celá autorská, já se tam podílím poměrně hodně, buď spolupráce s Pavlínou na melodii nebo moje melodie. Ona otextovala, tady napsal text českobudějovický básník a zároveň rokový bubeník Zbyšek Raška a já jsem na to napsal melodii.
1: Jo. Se Zbyškem jsem chodil do třídy.
2: Neříkej, malej svět.
1: No jo, malej svět, opravdu malej svět. No tak s Pavlínou jsme chodili do hospody a se Zbyškem jsem chodil do školy. No, protože jsem budějčák, že jo, samozřejmě. Konec konců, Pavlína jako folkařka, královna folku, nějakou dobu se tedy spolupracoval s ní. Ty máš i nějakou spolupráci s Pavlem Bobkem, jsem postřehl.
2: Prosím tě, to bylo zároveň v rámci té kapely.
1: Ano,
2: když protože to vlastně, když on potřeboval nějakou sestavu, která byla jakoby komornější, bez bicích, tak my jsme doprovázeli, to byla ta sestava Pavlína Jišová a přátelé.
1: To znamená, to Tomáš Vokurka tam byl, ne? Nebo kdo tam byl?
2: Příležitostně taky a vlastně ani taky ne. Vlastně taky to byla sestava té Pavlíny, jako aha, kde vlastně byla Pavlína, její dcera Adéla, která se dneska jmenuje Adéla Bohadlo,
1: ano.
2: Pavel Peroutka kontrabas a já elektrická kytara.
1: Když se pohybujeme v těch našich vodách, tak nemůžeme ovšem opomenout i tvoji spolupráci s Honzou Vančurou a s Irenou Budweiserovou.
2: Jasně, je to pravda. Já jsem vlastně dostal nabídku od Honzy Vančury někdy rok 2012, jestli si to dobře pamatuju. A hrál jsem s ním vlastně 6 let. Po roce té spolupráce přizval do kapely dva lidi, docela zásadní. Jednak to byla Irena Budweiserová a za druhý Mario Biháry, že jo, známý romský akordeonista, pianista, známý za spolupráce se Zuzkou Navarovou. No a vlastně z toho vznikla potom taky spolupráce i s oběma. S tou Irenou poměrně záhy, protože potřebovala občas někde doprovodit.
1: Jasně.
2: A nějak nás to začalo bavit, jako. A občas je přizván teda i Mario do takového tria, který se jmenuje Jamair. Je to zkrátka teda Jakub, Mario, Irena.
1: Jasně.
2: A párkrát za rok takhle hrajeme v tom triu. Ale vrátím se zpátky k té Ireně. Vlastně bezmála to bude 10 let, co spolu už takhle hrajeme. Udělali jsme spolu jednu desku, na který jsem se podílel hodně teda jakoby nástrojema, nahrával jsem tam většinu nástrojů a no a vzniklo to, myslím, že v době nějak toho nešťastného covidu.
1: Jo. Tam k tomu se ještě dostaneme. Já myslím, že teď bychom si mohli dát zase další písničku, ať to hraje a vlastně od toho covidu se taky potom odpíchneme dál.
2: Bezva, takže když jsme mluvili o té Ireně, tak bychom dali jednu teďkon z té naší společní desky a pak řeknu nějaký věci k tomu.
1: Jasně.
3: When I was black, roads were icy, snow was falling, drifts were high. I was weary from my driving, so I stopped to rest for a while. I sat down at the track stop, I was thinking about my past.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country.
1: Tak a mým hostem v dnešním pořadu je Jakub Racek a probíráme muziku jako takovou, což není s Jakubem úplně jednoduchý, protože to lítáme vlastně z místa na místo, z kapely do kapely, ze stylu do stylu. A naposledy jsme byli tedy u Ireny Budweiserové, poslechli jsme si i písničku vlastně. Ty jsi říkal, že k tomu ještě povíš nějakou story.
2: No, já jsem se k tomu chtěl vlastně trošičku odpíchnout do současnosti a přemýšlím, jak bych to tak nějak jako zaunačil, ale řeknu to takhle.
1: No, prostě,
2: Řekni to úplně normálně. Ne, s Irenou vlastně hraju asi jakoby 10 let a tam se děje to, že to vystoupení vypadá tak, že pokud není klavír, na který Irena hrává pár skladeb, tak vlastně veškerou muziku obstarávám já.
1: Jasně.
2: A
1: už se mi to začíná uzavírat.
2: Že najednou začne chodit jako nabídky, jestli bych nechtěl přijet sám. A mě to vždycky bylo jako nepříjemný, vždycky jsem radši hrál prostě s někým. Ale říkal jsem si, no hele, už asi na čase, teď jako tady už máš trénink jako od té Ireny vlastně. Jo, takže tomu jakoby vděčím hodně za to, že tam vlastně to tvořím sám a takhle to jakoby nějak vzniklo, jo.
1: Tak vznikla vlastně ta tvoje nejsoučasnější poloha, kdy vlastně obstaráš spoustu muziky, ale dobře, to si takhle jako zaonačil, dostali jsme se do té současnosti, ale já jsem se motal ještě kolem toho covidu, protože v té době si měl neuvěřitelně rozjetou kapelu, vypadalo to dokonce na turné po Spojených státech a pak ten covid do toho říznul prostě.
2: Jo, říkáš to úplně správně, takže kousek ještě trošku zpátky, to je kapela, která se jmenuje Professional Deformation.
1: Ano.
2: A to bylo vlastně tak, že já jsem měl to duo, který ty jsi slyšel,
1: kde
2: hrál Radek Vaňka na dobro. A říkal jsem si, že by to chtěl udělat ještě kapelu. Ale s Radkem se mi hrálo tak dobře, že jsem ho tam v té kapele chtěl. Takže jasně, jsem jakoby přizval ještě dva hráče. Aha. Petra Voštu na banjo, který dneska hraje v kapele Poutníci. Na kontrabas Miloš Klápště, který dneska hraje s Anetou Langerovou.
1: Ano.
2: A vznikla kapela Professional Deformation. Vždycky jsem v té kapele bojoval s časovými možnostmi těch lidí, takže
1: jasně,
2: nikdy se nehrál tak, jak bych se jako představoval. Přesto se nám podařilo jakoby vyhrát jednu soutěž ve Francii, docela prestižní, kde asi jako z 60 kapel jsme se dostali do finále a pak jsme to vyhráli. Měli jsme jít právě do Spojených států, přišla i nabídka z Kanady a přišel ten covid. Takže takhle potom kapela dostala takovou obměnu, zase se tam vyměnili nějaký lidi a v té sestavě vlastně jsme natočili jednu docela takovou, jak to říct, takový...
1: Polo big beat.
2: Ne, polo big beat, hledám to slovo, takovou prostě legrácku, tak,
1: jo,
2: legrácku.
1: Dobře, dobře. No.
2: Kterou bychom si vlastně mohli pustit. A já bych...
1: Já jsem zvědavý, jak vypadá jako legrácka, protože vesměs, když slyším jako kapelu Professional Deformation, tak mi spíš úsměv tuhne, než bych se usmíval. Nějak nestíhám, jo, takže...
2: legrácka je to proto, tak prozrazovat to nemusím, posluchači vlastně uslyší, ale chtěl bych je zároveň pozvat ke sledování videoklipu, protože my jsme i na tuhle skladbu udělali videoklip, který je na mém YouTube kanále, jo, Jakub Racek, takže tam se dá vidět i videoklip.
1: A je to teda věc, jak se jmenuje?
2: Skladba se jmenuje Červotoč.

0: Takže žertovná píseň v podání Kubiracka a jeho kumpánů. No a teď jdeme jako beze srandy vlastně do toho finále našeho povídání. Já v poslední době jsem vlastně zaznamenal přesně to, co ty už si nakousl, že vystupuješ jako de facto sám, ale vlastně to zní tak trošku jako kapela. Trošku víc jako kapela. Povídej prosím tě, o co konkrétně jde.
1: Říkáš to úplně přesně. Já jsem vlastně před 2 rokama spustil tenhle projekt, který taky vznikl tak trošku náhodou. Já jsem ti říkal, že jsem jako hrál sám, ale měl jsem hrát prostě nějaký asi 4 koncerty v Německu a dost jako dlouhý, jo. To jsou třeba 3hodinový hraní, ty jsi muzikant, znáš to, že jo? 3 prostě dlouhý sety a vlastně vybouchli mi muzikanti, který se mnou měl jet, nebo respektive jeden, a pak jsem volal tak různě, tak jsem říkal, hele, no tak úplně samotný se mi to hrát nechce, tak já to zkusím s tím looprem. Už jsem s tím nějaký zkušenosti měl. Už jsem to používal s Irenou ve studiu, asi ve 2 skladbách. Ne třeba úplně, ale je tam nějaký jakoby základ z toho loopru. No a vlastně jsem ty koncerty takhle odehrál a strašně mě to jakoby nadchlo. Jednak to byl pro mě jako přínos takovej, že jsem se na to můžu jakoby strašně učit. A řekl jsem si, že v tom chci jakoby pokračovat. A chci takhle hrát, protože je to prostě pro mě obrovská škola a někam se jakoby posouvám nějakým směrem. Je možný, že jednou to zase dělat nebudu, ale momentálně to beru jakoby přínos a
0: pro mě je to nepředstavitelná věc. Já jsem totiž taky jako, samozřejmě jsem viděl Cirkus Ponorka, že jo, prostě, takže jsem si říkal, tyjo, to je síla, on vlastně si sám vystačí a to je jako, to je paráda, to bych zkusil. Jenomže vzhledem k tomu, že když řídím, tak nemůžu jíst ani banán, jo, protože neumím dělat 2 věci najednou, tak si neumím představit, jako, jak bych to dělal, jak to přepneš v té hlavě vlastně, že to všechno ti tak jako maká. Já vím, že to dokáže Tereza Balonová, ta to používá úplně běžně, jako, a to je ženská, ty to mají jinak.
1: Ty to mají jinak. Hele, to je právě to, že jako samozřejmě vždycky dojde k nějaký kolizi, ale já už jsem to tak jako by přijal a ty lidi, myslím si, že dneska, ještě v té době, ty umělý inteligence, když je všechno dokonalý, tam tvoří už to dneska dokonalou muziku, tak si myslím, že ten lidský prvek vlastně úplně není na škodu. Tak když se prostě něco pokazí, tak já to z toho nějak buď jako vybruslím, anebo prostě vždycky jsem to nějak jako vyřešil.
0: Ale potěšíš nás, který na to koukáme z toho otevřenou čumou, že ale no tak taky.
1: Ale já jsem vlastně, že on, každý druhý muzikant to má, nebo si to může pořídit, ale já jsem nechtěl znít jakoby vyloženě jenom, že si zahraju doprovodnou kytaru a pak do toho budu něco improvizovat. Chtěl jsem to vyloženě vystavit jakoby kapela, takže já tam mám jakoby různý zvuky, všechno dělám na kytaru. Teď jsem si teda pořídil takový sámodom, jsem si udělal i takový jakoby lehký bicí, takže všechno tam tvořím naživo. Mám jednu skladbu, která je opravdu udělána celá na ten looper, nahraný naživo, je to teda takový lepší demo. Trošku do Big Beatu tady
0: to ta. To je ten Big Beatek, o kterým jsem zmiňoval, jsem si myslel, že to přijde, jasně.
1: To je ten Big Beatek, tak to bychom se mohli pustit. Tam jenom, ať se lidi neleknou, že ten hlas je takový nakřáplej, je to schválně.
0: Je to schválně a znovu připomínám vlastně takovou sumarizaci, že to, co teď uslyšíte, hraje jeden člověk.

0: Tak, já jsem to řekl už několikrát, je to blázen. Prostě tohle to, jako na to koukat a poslouchat se, je to pro silný nervy z toho důvodu, že když někdo na něco hraje, tak si říká, dobrý, no tak tohle to je jako vyšší level. No, ale hele, tak teď, abychom tě trošku poznali i z jiného pohledu, než jako fenomenálního bláznivého muzikanta, tak já tady mám takovou anketu, kterou vlastně dávám každému. Jo? A odpovídej na ní, prosím tě, jako víceméně jednoslovně, tak jak to cítíš, ono je to spíš taková legranda, ale na druhou stranu to o tobě může lecos vypovědět, jo, pro naše posluchače. Takže
1: teda já
0: pojďme
1: jsem
0: na to.
1: Děšen teďkon, počkat,
0: ne, vůbec ne, to je to úplně odlehčený. Je to vydlehčený. Je to velmi jednoduché. Takže zeptám se tě, sport anebo lenošení?
1: Lenošení.
0: Dobře. Fotbal nebo hokej?
1: Hokej.
0: Slávie nebo Sparta?
1: Barcelona.
0: Hokej v Barceloně. No dobře. Jak jsem říkal, leco z toho to mi prozradí. Prosím tě, kočka anebo pes?
1: Pes.
0: Svíčková nebo smažák?
1: Smažák.
0: Kafe hořký nebo sladký?
1: Hořký.
0: Kino nebo divadlo?
1: Kino.
0: Knížka nebo film?
1: Knížka.
0: A moře nebo hory?
1: Moře.
0: Tak, to je Jakub Racek v naší krátké anketě. Udělejte si obrázek sami a co si zahrajeme?
1: Tak teď bychom to trošku odlehčili. Mm-hmm. Dali bychom jednu hodně starou skladbu. Je to z mý solový desky, která vyšla, myslím, že před 20 lety. Mm-hmm. A tam jsem si vyzkoušel to, jaký to je, když jsem sám sobě hudebníkem, všechny nástroje jsem si tam nahrával sám.
0: Ale ne s looprem, ale samostatně.
1: Ne s looprem, je to samostatně. Byl jsem teda sám sobě i zvukařem, producentem a všechno. A říkal jsem, tohle už nikdy nechci absolvovat. Hmm. A ta skladba je instrumentální a jmenuje se Let na jih.

0: Country Radio.
1: Posloucháte Srdcem v country, kde mým hostem je Jakub Pracek. Kubo, já teď provalím vlastně takovou tu věc, kterou jsme spolu řešili před nedávnem po telefonu, protože já hraju se Stevem Walshem v jedné kapele a byl jsem u něj ve studiu a něco pouštěl a to bylo super a on říkal, no to je Kuba Racek, no a to teda jsem zíral a to je zase tvoje úplně jako pro mě neznámá poloha, nebo teď už známá, ale byla neznámá, takže co jsem to vlastně slyšel, okomentuj tu skladbu, víš, o čem mluvím.
2: Prosím tě, to je píseň, která je vlastně je to takový pravdivý příběh, který jsem napsal o svý dospívající dceři, 16-letý. A je to vlastně úplně jiná poloha, je to vlastně, je to příběh, jo, vlastně o tom dospívání a takový. A zároveň se tam potkává i ten looper, protože celá ta skladba je udělaná na jednu smyčku jako akordu. I když zároveň tam je refrén a potom je tam i bridge a vypadá to, že to jsou jiný akordy. Jenom je ten zpěv jakoby posunutý. Takže jasně. Jsou tam takovýhle věci. A další věc je ta, že jak já teda hodně rád jako hraju soul a improvizace, tak tady vlastně není žádný soul. Takže je to vlastně jenom zpěv. A jak říkáš, dělal jsem to u toho Steva, byla s ním skvělá spolupráce. Udělal mi... Tím, že on je z Nashville, tak mě fakt si myslím udělal takový nashvillský zvuk, hrozně hezký. A je to teda nový single, který vyšel teď, jestli dobře počítám, před 2 nebo 3 dny, 10. července. Nabízel jsem to i takhle po Evropě do rádií, takže přislíbili, že to budou hrát, že se jim to líbí, takže hezky. Doufám, že se to dostane i nějak někam mezi lidi.
1: Ale premiéra u nás?
2: Premiéra? Tady.
1: Jasně, to nás těší. Když o tom mluvíme, kde tě můžeme třeba vidět taky jako naživo, co vlastně chystáš v nejbližší době? Protože jasně, tohle je kapitola. Já teda ještě musím říct, že na mě ta muzika zapůsobila, tahle ta poslední, kterou si dělal u Steva, zase jako další krok, já nechci říct, že do neznáma, ale říkám, tak jsem tě neznal v tomhletom směru. Je to vlastně nějaká nová cesta, kterou se budeš vydávat, anebo to byl jenom takový výlet, prostě jak si to popsal příběh a zase zpátky k tomu, co děláš běžně?
2: Já tu skladbu jako hraju taky naživo, jo, ono to tak může působit potom, když posloucháš ty skladby, jako jak jsme třeba dneska, že to je každý pes jiná věc.
1: No, jako od toho monogramu je to jinde.
2: Ale potom třeba, když by si asi viděl ten můj koncert, tak když tam bude Black Betty, která byl ten Big Beat a tohle, tak už to tak si myslím nepůsobí, že furt to jsem jakoby já a ten stejně, ten výraz jakoby je tam podobný, jo. Takže si myslím, že to není úplně jakoby, že by to byl jiný směr, spíše to nějaká další moje stránka toho vyjadřování, jako a teď byl to prostě takovýhle příběh, taková balada, tak se k tomu prostě hodil tady ten zvuk, no. Tak Steve mi tam ještě nahrál skvělý bicí, já jsem dohrál ostatní nástroje, včetně basy. Jo, jsi mě tam nahrál basu, no vidíš, zrovna jsem tam nebyl,
1: buď rád. Je to nahrán dobře, je to nahrán skvěle, já jsem si to fakt poslech a moc mě to baví. Než se budeme loučit, Kubo, prosím tě, řekni našim posluchačům, protože třeba, myslím, že většinou tě znali, ale mohl tě někdo neznat taky, tak ať se doví co a jak, kde tě najdem na sítích, na stránkách, prostě něco o sobě, nějaký kontakt.
2: Jasně, takže asi moje taková nejzákladnější platforma momentálně je Facebook. Mám teda i Instagramový profil. Moje stránky jsou ve výstavbě, měl jsem dřív, ale pak to nějak prostě umřelo. Takže snad budou i internetové stránky, ale hlavně Facebook. Mám taky YouTube kanál, kde doufám, že na tuhle skladbu udělám i videoklip. Rozhodně už tam ta skladba je, takže posluchače zvu k poslechu. A... Dost koncertů jsem si odehrál teď do toho léta, od brzkýho ledna. Momentálně svůj koncert nemám, ale hraju s Irenou Budweiserovou a nejbližší hraní máme teď 18.7. v Teplicích, kam bych posluchače mile rád pozval, takže s Irenou taky to nebude špatný.
1: Určitě.
2: A je to hlavně na úžasném místě, protože to je v botanické zahradě, přátelé. Je to venku, hraje se tam pod stromy, je to jenom takový malý přizvučení, hráli jsme tam v loni, takže
1: víš, do čeho
2: jdeš? Vím, do čeho jdu a opravdu je to tam nádherný. Takže Teplice 18.7. v odpoledních hodinách najdete určitě na internetu.
1: Kubo, děkujeme za pozvánku a pojďme si poslechnout na závěr tedy píseň, o které jsme hovořili. Jak se vlastně jmenuje, to jsme ještě neřekli.
2: Skladba se jmenuje Down in Flames.
1: Já ti děkuju, měj se moc krásně a brzo někde na viděnou. Ahoj.
2: Díky moc, děkuju za pozvání. Ahoj.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A tak Smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný pondělní večer s datem 27.7. vám přeje Petr Kocman. Vítám vás ve večerní vysílání Country Rádia. No a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Dneska jsem opět sáhl do svého hudebního archivu, abych pro vás vybral něco písní. Některé z nich budou lehce zaváty časem, ale myslím si, že ne úplně nějak fatálně. No, ta první píseň, to je taková rodinná záležitost, protože kdysi, myslím, že to bylo rok 97, kdy vznikla rodinná kapela, která si říkala The Wilkinsons. Fungovali až do roku 2009, bohužel dále již ne. Byl to tatínek s dvěma svými dětmi, samozřejmě tedy odrostlými, nebyly to malé děti, ale byl to bratr se sestrou, už větší samozřejmě. No a když vtrhli na scénu country hudby, tak stropili docela pozdvižení, protože to bylo velmi zpěvné, skvělé instrumentální výkony, hlavně se zpívané vokály, byla to prostě nádhera. To je jedna z písniček, kterou mám pocit, že byla dokonce úplně první, kterou jsem od nich slyšel, a v tu chvíli jsem si řekl, tak jestli country hudba a z Kanady, tak jedině takhle. Přeji vám hezký večer a hezký poslech.

To byl Robert Křesťan společně s druhou trávou a krásná píseň Ukolébavka pro mě z jejich alba Starodávný svět z 90. let. V roce 91 Eric Clapton vydal album s názvem Unplugged, čímž vlastně rozpoutal naprosté šílenství těchto akustických desek, protože po jeho vzoru potom všechny rockové, grungeové a jiné kapely začaly vydávat takzvaná akustická Unplugged alba, kdy tedy vzali své největší hity a hráli je hezky na akustické nástroje, to znamená, že zahodili elektrické kytary a velké bicí a hráli to pěkně třeba s akustickou kytarou, s mandolínou, foukací harmonikou, někdy s banjem dokonce. A já jsem to vždycky měl moc rád, když jsem najednou slyšel ty mé oblíbené rockery, jak hezky pokorně hrají country hudbu, kterou ostatně vždycky měli rádi, takže to nebyla žádná velká změna, byla to jedna z přirozených tváří všech těchto zmiňovaných. No a v roce 98 takové Unplugged album vydal také můj oblíbený Bryan Adams, který letos navštíví Prahu, mimochodem, kdybyste ho chtěli slyšet, je to vždycky ohromný zážitek. No a na tom albu mimo jiné byla nádherná balada, která se jmenuje I'm Ready. Tu napsal Bryan Adams někdy v roce 78 a napsal ji společně s jistým Jim Valencem, což byl rockový bubeník primárně a jinak je to velmi slavný producent a skladatel, aranžér, také z Kanady jako Bryan Adams. No a v té původní nahrávce, kterou jako první nahrál Ian Lloyd, tak tam právě bubnuje. No a teprve potom se rozhodl Bryan Adams tu písničku zařadit na album Cuts Like Knife, no a posléze právě na album Unplugged, kde ji nádherně zahrál se symfonickým orchestrem a jedním skotským flétnistou, což je tedy obzvlášť velká krása, ale já mám teď pro vás verzi trošku jinou, protože tuhle tu od Bryana jsem vám pouštěl už v minulosti ve svých pořadech. Dneska mám pro vás naprostý unikát od italského zpěváka Zucchera, protože ten tuhle písničku v roce 2001 vzal a přetextoval ji do italštiny, tedy do svého rodného jazyka. Spolupracoval na ní s dalším skvělým hudebníkem Randy Staubem, to byl zvukový nebo hudební inženýr ve studiu, který mu pomáhal vytvářet zvuk té nahrávky. A myslím si, že Bryan Adams tenkrát byl velmi nadšen, jak to Zucchero udělal. Tak pojďte si poslechnout, jak zpívá, no řekněme country píseň, country baladu, protože se mi líbí, tak je to country. Jak zpívá country baladu Bryan Adams, italský zpěvák Zucchero.

Jak už jsem se o tom mnohokrát bavil ve svých pořadech naposledy v tom minulém vstupu, že je naprosto běžné, když třeba rockeři nebo jazzmeni nebo popoví zpěváci zpívají country, tak naopak je to vlastně také běžná věc, že countrymeni umí skvěle zaspívat rockovou písničku nebo popovou, jazzovou. No a s jednou takovou teďka přichází fenomenální Vince Gill, zpěvák a multiinstrumentalista, především pak skvělý kytarista, hráč na mandolínu. Ten se před nějakým časem spojil s orchestrem, který si říká Ira Beale's Big Band Jazz Machine, a společně natočili skladbu, kterou nazvali I'm Counting on You. A Vince Gill opět prokázal svůj obrovský talent a cit pro muziku jako takovou, která nezná hranic, protože on dokáže stejně tak skvěle zaspívat country, bluegrass, vlastně i popovou nebo soulovou písničku, ale tady se ukázal jako velký swinger. Takže country Vince Gill a vlastně jeho swingová tvář, řekněme. I'm counting on you.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

To byla Alžběta Kolečkářová, skvělá zpěvačka a její česká verze písně Boba Dylana, kterou ji otextoval Oscar Petr. Pokud si vzpomínám dobře, tak se psala v roce 1991, kdy vyšlo album Jakub Honzy a Františka Nedvědových a na tom albu byste našli píseň Podvod, což je, řekl bych, jedna z těch nejslavnějších Honzových písní vůbec, kterou musel hrát na všech svých koncertech. Měl jsem tu čest s Honzou tu písničku hrát na stovkách koncertů a pokaždé mi věřte, že to byl obrovský zážitek. Ta síla té písně je neuvěřitelná. A když ji zpíváte v momentě, že před vámi je třeba, když jsme hráli někde v amfiteátru, kde bylo třeba 5000 diváků a bylo tam naprosto hrobové ticho, všichni napjatě poslouchali, tak to byla opravdu síla. Ale málo kdo už ví, že krom toho, že vznikla spousta různých dalších verzí, včetně té pro mladou generaci, teď nejslavnější od Kalina, což je rapper mladý, který si tuhle tu píseň vypůjčil, tak Honza Nedvěd v roce 2000 natočil společně se svým synem Honzou Nedvědem mladším, ten ho k tomu vlastně přivedl, že by měl natočit novou verzi téhle té písničky, takže vzniká skutečně verze, která se jmenuje Podvod 2000. A je to zvláštní tutéž píseň slyšet z té úpravy z roku 91 s kontrabasem, s akustickou kytarou a tak, jak svému tatínkovi tu písničku přearanžoval Honza Nedvěd mladší. Tak si ji pojďte poslechnout. Honza Nedvěd, Podvod 2000.

Tak tohle byla taková hudební raritka, hudební chuťovka. Honza Nedvěd a téměř řekl bych taneční remix jeho velkého hitu Podvod 2000. Jak jsem říkal, tak tu aranž mu udělal Honzův syn, Honza Nedvěd mladší, který mimochodem také udělal svoji verzi, novější Podvodu, tak to vám co nevědět pustím taky. Teď se ovšem přeneseme do roku 1951, kdy slavný Hank Williams natočil ve studiích Castle Studio v Nashvilleu svoji desku s kapelou, které dal krásný název His Drifting Cowboys, a z té desky vypustil do světa jeden ze singlů. Na straně B byla skladba My Heart Would Know, no a na straně A píseň Hey Good Looking, jedna z nejznámějších country písní vůbec. Vydalo ji nakladatelství Acuff Rose. Nedávno jsem o nich vyprávil, že Roy Acuff byl slavný country muzikant a pan Rose také skladatel, a byli to velmi chytří pánové a založili vlastně nakladatelskou společnost, pro kterou potom vlastně pracovali a dodnes spolupracují všechny hvězdy country. No a my si písničku Hey Good Looking, kterou znáte v mnoha různých úpravách, i u nás ji udělal třeba Michal Tučný na desku Starýho psa novým kouskům, nenaučíš, v druhé polovině 80. let s českým textem Mirka Černého. Tu jsme slyšeli opravdu, řekl bych, v desítkách verzí. A nevím, jestli jsem vám ve svých pořadech někdy pouštěl tuto od kapely Mavericks, což je parta, která samozřejmě hraje country, ale jelikož členové Mavericks jsou vlastně, většina z nich jsou říznutí Mexikem takzvaně, tak to jejich pojetí country je takové hodně do Mexika, mají dechovou sekci, a když teda zaberou živě na koncertě, tak to bych vám přál zažít, to je velká síla. No a takhle si vzali jednoho dne, tuším, že to bylo konec 90. let, na paškál právě starého dobrého Henka, ke kterému pochopitelně také vždy s úctou shlíželi. A takhle udělali Hey Good Looking, hrají The Mavericks.

Teď jsem připravil další krásnou hudební chuťovku. Bude to slavná píseň kapely Beatles All My Loving. Je to skladba, po kterou jsou pochopitelně podepsáni pánové Lennon a McCartney jako u všech písní, nebo téměř u všech u Beatles, protože některé složil George Harrison. No a tahle ta skladba, představte si, která pochází z alba With the Beatles, byl to jeden ze singlů na straně B, byla tuším, že skladba This Boy, tak tuhle tu skladbu pánové natočili 30. července v Londýně ve studiích EMI a pokud se také dobře pamatuji, tenkrát o tom psal, tuším, že John Lennon v jedné ze svých knih, že tu píseň natočili na takzvaný 11. pokus, když se jim to nedařilo a ten 11. byl správný. A mimochodem, ta píseň patří do takové kategorie letter song, to znamená písně o dopisech, protože do stejné kategorie spadá i jejich další slavná skladba P.S. I Love You. No a ta písnička, jak také nezávisle na sobě potvrdil třeba i Ringo Starr, Paul McCartney, tak původně McCartney tuhle tu písničku napsal ve stylu, nebo měla být ve stylu country and western, a proto tam George Harrison nahrál i takzvané nashvillské solo na kytaru, jak on také zmiňoval ve své knize, a John Lennon tam nahrál doprovodnou kytaru. No a Paul McCartney tam hrál takzvaný walking bass, což je taková figura basisté vědí, která tu písničku zkrátka tak hezky rozhýbe, rozswinguje. No a já vám tuhle tu skladbu teďka pustím, ale v ryze country úpravy, myslím si, že tak, jak by z ní opravdu Beatles měli radost, protože tuhle tu píseň si v polovině 90. let ve studiu vystřihla country zpěvačka Suzy Bogas a přizvala si k ní slavného nashvillského kytaristu, fenomenálního skutečně, kterého dnes uznávají miliony kytaristů po celém světě, Chita Atkinse, což byl i slavný producent studia RCA a vydavatelství. To je muž, který stál v pozadí úspěšných nahrávek třeba Elvise Presleyho a spousty dalších. S Willem spolupracoval a opravdu s mnoha, nejenom právě jako kytarista, ale jako producent. No a jelikož oni se spolu dlouhá léta kamarádili, tak si řekli, co kdybychom i tuhle tu píseň nahráli spolu. Takže Chet Atkins tam vymyslel ten nádherný kytarový part, ze kterého právě by měl i George Harrison velkou radost. A mimochodem, jak se ten kruh uzavírá zajímavě, tak Chet Atkins byl právě jedním z kytaristů, které George Harrison velice uznával a chtěl hrát jako on. Tak to v muzice chodí. Takže country verze slavné písně Beatles All My Loving, teď v podání Suzy Bogas a Cheta Atkinse na Country Rádiu. Petr Kocmar vám přeje hezký poslech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.

To byl Roman Horký a nahrávka z jeho jediné vlastně soulové desky, kterou natočil v 90. letech, tuším, že to byl rok 94 nebo 95. A to skvělé solo mu tam hrál rockový kytarista Ivo Křižan, zvaný Spider. Tak a na úplný závěr mám pro vás nádhernou baladu, kterou v roce 1996 dal na své první solové album pro změnu Mark Knopfler, který do té doby hrál pouze a výhradně s kapelou Dire Straits, která rokem 91, dá se říct, uzavřela svoji kapitolu, protože vydali poslední album a od té doby se Mark Knopfler věnuje už vydávání pouze svých vlastních alb, kterých je do dnešního dne tuším, že 10. Všechna jsou skvělá. No a tehdy tam k mé velké radosti zařadil i píseň, kterou nazval A Night in Summer.

těch trestanců, kteří tyhle ty nástroje vozili do Austrálie. Takže mě Mark Knopfler trošičku vlastně inspiroval a je to opravdu krásná balada. Nevím, jestli ji znáte, pokud ne, tak si myslím, že budete velmi milé překvapení a píseň vás určitě potěší a dokonce bych řekl hudebně pohladí. To je tedy poslední píseň, hodinky country, všechno, co se mi líbí. Já vám přeji hezký večer a těším se na vás po 21. hodině. Jdeme na to. Mark Knopfler, A Night Not So Long Ago.

0: Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity.
1: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím a já se svou

ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

Před 51 lety tuhle tu písničku vydal Pavel Bobek na svém albu s názvem Veď mě dál cesto má. Ten český text písně opatřil Vladimír Poštulka, dá se říct dvorní textař Pavla Bobka, nebo jeden z dvorních textařů. Je 21 hodin 13 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Radio, s vámi Petr Kocman. No a z muziky, která vás v této hodině čeká, vám mohu nabídnout třeba nádhernou baladu Johna Denvera, kterou ovšem krásně udělal u nás Tomáš Linka.

0: No a těšit se můžete také na nádhernou píseň a veliký hit Jiřího Zmoška Už mi lásko není 20 let.
1: Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si, ať mi zůstanou.
0: No, já mám pocit, že to jsme si říkali všichni. I já, pochopitelně. Tak, to je muzika, na kterou se můžete těšit. Teď už jsou ovšem připraveny Javory a s nimi Hana a Petr Ulrichovi. Petr Kocman vám přeje klidný pondělní večer.

století. A taky na tebe, holčičko moje.

tady čekám, tak jako kdysi. Jsem tu moc brzy a tak mám dost času napsat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

Mám pro vás teď takový malý výlet do historie. Pojďme se podívat na to, co zajímavého a zvláštního se událo 27. července. Tak roku 1834 byla zahájena česká představení v Kajetánském divadle na Malé Straně, a to pod vedením samozřejmě Josefa Kajetána Tyla. Roku 1952 vyhrál Emil Zátopek maraton v čase 2 hodiny 23 minut a 3 vteřiny a získal tak 3. zlatou medaili na olympijských hrách v Helsinkách. Mimochodem, jestli jste neviděli ten krásný český film o Emilu Zátopkovi, tak se podívejte, stojí to za to. Rok 1983, tehdy byla v pražském Klementinu naměřena teplota 37,8 stupňů Celsia, vůbec nejvyšší teplota během měření v období mezi lety 1775 až 2019. Roku 1996 získala Štěpánka Hilgertová pro samostatnou Českou republiku první zlatou olympijskou medaili, když vyhrála závod ve vodním slalomu K1. Roku 1549 doplul jezuitský kněz František Xaverský do Japonska. V roce 1866 dokončil parník Great Eastern položení prvního transatlantického telegrafního kabelu. V roku 1942 byla po měsíci ukončena první bitva u El Alameinu v Egyptě mezi spojenci a německou a italskou armádou. Petr Spálený o tom mimochodem v roce 1995 naspíval krásnou píseň, která se jmenuje přímo El Alamein. V roku 1949 poprvé vzlétl dopravní letoun The Havilland Comet, první letoun s proudovými motory určený pro osobní dopravu. V roku 1950 australský herpetolog a lovec hadů Kevin Padden jako první na světě odchytil tajpana velkého. Den na to ovšem zemřel na následky ušknutí, které při lovu utrpěl, takže se dlouho neradoval. V roku 2012 v Londýně byly zahájeny 30. letní olympijské hry. No a před rovnými 50 lety v roce 1976 po 4 letech válčení s úřady obdržel John Lennon takzvanou zelenou kartu, která mu zaručovala možnost stálého pobytu na území Spojených států. No, zelená karta je něco, po čem touží miliony lidí a ne všem se to podaří. Dokonce se každý rok dělá celostátní loterie, kde můžete zelenou kartu vyhrát. Znám člověka, který ji vyhrál, avšak nevyužil, což je tedy úplně něco naprosto unikátního. Tak když jsme tedy u Johna Lennona, tak mám pocit, že by to chtělo oslavit, protože John Lennon opravdu 4 roky doslova válčil, oni mu nechtěli dát, dělali na schvály, ale nakonec se to podařilo, takže oslavil bych toto Lennonovo vítězství jeho nádhernou písní, kterou vyznal lásku ženě jako takové, jmenuje se Women.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, ty

dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každý kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

Právě dnešek, tedy 27. červenec, byl, dá se říct, průlomovým dnem pro zpěváka a skladatele Henka Thompsona, protože v roce 1952 se jeho píseň Wild Side of Life dostala na první příčku hitparády Billboard, kde se držela dlouhých 15 týdnů, což byl veliký úspěch. No a mimochodem pro Henka Thompsona to znamenalo, že definitivně potvrdil to, že to je jedna z největších, jak tehdy uváděli, superstar, tedy superhvězd na nebi country hudby. A ještě taková zajímavost, tahle ta píseň dokonce jak si dala vzniknout další písni, inspirovala totiž zpěvačku Kitty Wells k napsání velmi zásadní písně It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Kitty Wells byla vynikající zpěvačka, skladatelka, která zemřela, tuším, že to bylo v roce 2012, v 92 letech. A ona napsala i další spoustu písní pro další zpěváky, no a jejím životním partnerem byl jistý Johnny Wright, se kterým dokonce napsala i další písně a naspívali spolu mnoho duetů. Zemřel rok před ní, takže to bylo krásné, dlouhé manželství. No a já bych vám teda teď tu píseň Henka Thompsona, The Wild Side of Love, pustil v nové verzi, protože se podařilo to, že Hank Thompson dělal, tuším, že v roce 2009 dělal album Hank Thompson and Friends, Hank Thompson a přátelé. No a mimo jiné do téhle té písně pozval právě Kitty Wells a společně si ji zaspívali, a aby to nebylo málo, tak si pozvali ještě jednu zpěvačku, kterou oba dva měli rádi, a sice Tanya Tucker, takže vzniklo takové trio a společně si zaspívali tuhle tu velikou country klasiku. Takže vzpomínka na Henka Thompsona, Kitty Wells, no a pozdrav Tanya Tucker, The Wild Side of Life.

ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Ještě před koncem hodiny mám pro vás jednu opravdu žhavou zprávu. Mluvil jsem v podvečer s tetou mé paní, takže je to zpráva ověřená. Teta má chalupu u Vranovské přehrady a říkala, že je tam strašně málo vody, že nejvíc tedy pláčí rybáři, že nemají svá oblíbená místa a dokonce prý místní domorodci hrají fotbal v místech, kde normálně je voda. Až tak je to zlé, ale samozřejmě zavítejte tam i tak, protože tam nádherně. Vranovská přehrada je překrásná, je tam spousta vyžití okolo, na kolech se tam jezdí, takže doporučuji, ale pozor na tu vodu, ale samozřejmě nějaká tam ještě zůstala, tak se nebojte. Teď už slibovaný Johnny Cash, The Greatest Cowboy of Them All, a já se na vás těším po 22. hodině. Petr Kocman vám přeje klidný prázdninový večer.

0: Je 22 hodin. Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

To byl Michal Tučný společně se Zdeňkem Rytířem a písnička 20. století má na kahánku, kterou si vypůjčili od super kapely, jak se říká těmhle tím seskupením Supergroup, kapela Highwaymen, samozřejmě Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings a Kris Kristofferson, a ten text český pochopitelně stvořil Zdeněk Rytíř osobně. Je 22 hodin 13 minut, posloucháte pondělní večerní prázdninové vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. Na když dovolíte, abych tu hodinu zahájil přáním k narozeninám, protože dnes slaví 84 let zpěvačka Bobby Gentry, která přišla na svět v městě Woodland, což je v Mississippi, jako Roberta Lee Streeter. A ona není jenom zpěvačka, ale také výtečná kytaristka, skladatelka. Mimochodem písničky píše už od svých asi 7 let, dokonce je také hudebně vzdělána, protože absolvovala konzervatoř v Los Angeles a také si přivydělávala v jisté době jako modelka, dokonce tanečnice. No a v té její tvorbě dá se říct, že převažovaly vždy takové balady inspirované tím životem na jižanském venkově, což je velmi specifická záležitost. Ten život tam zvlášť v těch 50. 60. letech nebyl nic moc vzhledem k těm rasovým všelijakým rozmíškám. No ale ona hlavně patřila k prvním countryovým interpretkám, které si sami psali velkou část repertoáru, což v té době nebylo nic běžného. To vlastně byla Loretta Lynn a právě Bobby Gentry a mnoho dalších jich nebylo, pak samozřejmě Dolly Parton. No a ona se v roce 1967 dostala do čela žebříčku Billboard Hot 100 s písní All to Billy Joe. No a ty její další hity byly třeba Fancy nebo All I Have to Do Is Dream, což byl duet s Glennem Campbellem. No a v roce 68 získala cenu Grammy za nejlepší zpěvačku a nejlepší debut. Ona vlastně počátkem 70. let přestávala nahrávat desky, nad tím se všichni pozastavovali, proč, měla k tomu nějaký důvod, no a vystupovala pouze v klubech v Las Vegas, no a později odešla z hudební scény úplně. A vlastně teď žije v ústraní nedaleko Memphisu a nedává žádné rozhovory a už žádnou novou muziku nedělá. Je to škoda, protože písničky, které napsala, byly skvělé. Já bych teď tedy připomněl ten její absolutně největší hit All to Billy Joe, ale nepustím vám i od Bobby Gentry, ale v jedné nádherné verzi, kterou jsem před pár lety objevil od černošské country zpěvačky Wendy Moulton. Tak jsem zvědav, co na tu píseň řeknete. Je to taková opravdu velmi temná píseň z Mississippské delty.

proč měl bych vstát a začít plít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

Dneska slaví narozeniny jeden náš známý interpret, zpěvák a skladatel Janek Ledecký. Vlastně bych měl správně říct pan doktor Janek Ledecký, protože Janek je judr, takže je to vlastně kolega Ivo Jahelky. No ale Janka Ledeckého samozřejmě znáte hlavně jako zpěváka, skladatele. On vlastně tu svoji hudební dráhu začínal s kapelou Žentour, která se proslavila písničkami jako Všechno bude fajn nebo Proklínám, to jsou opravdu velké hity. No a skupina byla oblíbena především mezi tou mladší generací a stala se takovým symbolem české rockové hudby té doby. No a v roce 1992 se Janek Ledecký rozhodl pro sólovou kariéru a vydal album Na ptáky jsme krátký, které se stalo obrovským hitem a obsahovala jeho slavné písně jako Na ptáky jsme krátký, nebo Žízeň velká jak Amerika, nebo Volám SOS a další. A propos Na ptáky jsme krátký, to je píseň, kterou mám rád dodnes a považuji za country písničku. I když jsem to Jankovi mockrát říkal, tak se smál, říkal, no jak myslíš, já jsem to jako country nenapsal, ale country to může být, proč ne? Taky si pamatuju, když Jirka Brabec, když dělal ty svoje pořady Country Express Praha Nashville, tak tam videoklip s písní Na ptáky jsme krátký mimochodem taky zařadil a náravně se ta píseň hodila mezi tu produkci americké moderní country té doby těch 90. let. No ale Janka Ledeckého znáte samozřejmě jako tatínka naší slavné snowboardistky a olympijské vítězky v alském lyžování a snowboardingu Ester Ledecké. Ale on kromě působení na hudební scéně známý také jako autor a interpret muzikálu. No a vytvořil například muzikály Galileo a Hamlet, které získaly popularitu nejen v České republice, ale i v zahraničí a opravdu po světě na mnoha místech. Takže Janek je bezesporu jeden z nejplnějších autorů a skvělý zpěváku, které máme. Já bych teďka rád k jeho narozeninám pustil písničku, která je, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, ryze country a vždycky country byla. A je to píseň Pěkná, pěkná, pěkná. A já vám ji pustím v takové pěkné country úpravě. Takže zpívá dnešní oslavenec Janek Ledecký.

0: Vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává. Jedno směl poslední klapot kopit.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze dlouha. Prachu mraky, drahý fraky.
0: Už zítra, výhradně.

0: Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Ano, je to tak, milí posluchači. Country rádio slaví 35. narozeniny. Oslava bude probíhat přímo v den, kdy Country rádio poprvé vysílalo, bude to 15. srpna. A oslava bude opravdu od rána až do večera, a sice v Pekovaru, v Pekovicích, v restauraci U Dolejších. No a u této příležitosti bylo připraveno celkem 350 voucherů, které vás opravňují k mnoha věcem. Těch 200 z těch 350 jste si mohli zakoupit v našem e-shopu na Country Radio na stránkách. Ty bohužel však už jsou všechny, nebo bohu dík možná bych měl říct, jsou pryč. Ale o těch dalších 150 stále ještě můžete i tento týden soutěžit ve vysílání Country Radio, a to jak přes den, tak i večer samozřejmě. No a vyhrát můžete tedy dva vouchery a k tomu pozor, zcela zdarma dvě trička s velikostmi podle vlastního výběru od L až po 3XL. No, ten voucher vás opravňuje, jak už jsem tady naznačoval, jednak ke vstupu do Pekovaru, ale navíc také bude sloužit jako jízdenka do vlaku, protože u příležitosti 35. rádia bude vypraven speciální vlak, a to přímo z Braníka. Takže sraz je 15. srpna v 8.00 v Bráníku na nádraží, kde od 8.20 do 8.50 bude hrát kapela Šlapeto přímo opravdu na nádraží, na peronu. No a v 8.50 přijede vlak, který následně vyrazí ze stanice v 8.57. No a vevnitř ve vlaku na vás už bude čekat Standa Berkovec, náš průvodčí, takže vám bude štípat vouchery a tak dále. No a vlastně vy, kteří tam pojedete, tak se budete dělit na dvě skupiny. Jedna z nich budou takzvaní chodci, ti jedou až do Kamenného přívozu a posázavskou stezkou se vrácí do Pekovaru. No a nechodci, ti jedou do Petrova u Prahy a jdou rovnou do Pekovaru. Ta první skupina vystoupí v Petrově u Prahy a půjde rovnou směr Pekovar. Cesta vlakem trvá nějakých 35 minut, no a odtud je to pak už jenom 15 minut pěšky do Pekovaru. Ta druhá skupina, směr Kamenný přívoz, pak pochod, no a cesta vlakem v tomto případě trvá přibližně asi 50 minut, ale potom 3 hodiny pěšky, no a příchod do Pekovaru zhruba ve 13 hodin. Ovšem, tam už na vás bude čekat bohatý program, opět tam zahraje živě Šlapeto, Mirek Paleček, Nové struny samozřejmě s Jakubem Jirouškem, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Denisa Marková, bude tam také Milan Schmidt s kapelou St. Johnny, takže se máte opravdu na co těšit. No a pokud chcete tedy vyhrát dva vouchery a dvě trička, tak teď máte možnost. Ovšem, musíte správně zodpovědět otázku, kterou jsem pro vás připravil, a také se musíte samozřejmě dovolat do studia. Takže číslo do studia je 210 323 333, ještě jednou 210 323 333. A soutěžní otázka zní, v jaké kapele hraje náš kolega, víkendový moderátor Petr Bohuslav? Takže za A hraje v kapele Marien, za B v kapele Epidemie, anebo za C v kapele Asonance. A volat můžete právě teď.

0: No, přátelé, byl to napínavý příběh jako vždy, ale i dnešní soutěž o dva vouchery a o dvě trička má svého vítěze, kterým je posluchač Pavel, kterého právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Pavle, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům Country Rádia i celému Country Rádiu.
0: Děkujeme. Tak, já jenom zopakuji tedy soutěžní otázku. V jaké kapele hraje náš kolega víkendový moderátor Petr Bohuslav? No a možnosti byly tyto: za A kapela Marien, za B kapela Epidemie a nebo za C kapela Asonance. A vy jste to věděl naprosto nekompromisně, jste odpověděl, no, že
1: Marien,
0: to je.
1: Marien je skvělá kapela.
0: Ano.
1: Epidemie ještě skoro, no, někteří slepí, ale úžasná, ale je to Asonance.
0: Je to tak. Potlesk letí za vámi.
1: Děkuji.
0: Já jsem se na to ptal, zatímco zněla píseň, jestli patříte k fanouškům Asonance, jestli chodíte na koncerty, nebo jak to máte vlastně.
1: Byl jsem několikrát na koncertu Asonance, ale slyšel jsem mockrát i Epidemii,
0: ano,
1: i Marien a líbí se mi všechny tři.
0: Tak je to skvělý. Tak mám radost, že teda cena padla do dobrých rukou. Užijte si to hezky, ať se vám narozeniny Country Rádia líbí a vydaří se. A já vám ještě posílám jako malej bonus písničku Karla Gotta, písničku Della. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju.
0: A naslyšenou.
1: Děkuju a zdravím všechny.
2: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Před 45 lety vydal Karel Gott tuhletu píseň na svém skvělém country albu. No a před námi poslední písnička této hodiny, bude to skladba, kterou bude zpívat Robert Křesťan, v tomto případě bez druhé trávy, bude to studiová kapela, ve které mimochodem zazní dechová sekce kapely Golem, která doprovázela i Michala Tučného. A je to písnička z repertoáru Chris Ray, skvělého zpěváka a kytaristy, který nás bohužel nedávno opustil. A píseň si Robert otextoval do češtiny sám. My jsme se vlastně potkali na albu, na kterém je. To album se jmenovalo Country Dálnice, já jsem tam taky měl několik písní a tady tu skladbu jsem tehdy Robertovi doporučil, ale myslel jsem si, že nebude chtít a strašně mile mě překvapil, že ji otextoval a tenkrát ji skvěle naspíval. Takže Robert Křesťan, píseň Tančím a

To byl Pavel Bobek a jeho nádherná česká verze velkého hitu Glenna Kebla By the time I get to Phoenix. Tam, kde leží Phoenix, je 10 minut po 23. hodině. Posloucháte pondělní noční vysílání Country Radio. Jehož průvodcem je i nadále Petr Kocman. No a v této hodině si patrně ještě zasoutěžíme o knihu, abych vás o to nepřipravil, ale teď bych rád vzpomenul jednu píseň, která má dnes malé výročí, protože píseň I Hope You Dance od zpěvačky Lee Ann Womack právě dnes v roce 2000 vyšplhala na první místo hitparády Billboard a byl to obrovský úspěch. Dokonce ta píseň je označována jako, a poprávu, jako signifikantní píseň Lee Ann Womack, protože je to skladba, která zaznamenala obrovský úspěch. Dostala v roce 2001 ocenění od Country Music Association, od Akademie Country, od ASCAPu, BMI a samozřejmě také získala cenu Grammy, pochopitelně v kategorii nejlepší country píseň a dokonce měla ještě jednu nominaci na píseň roku, což byl opravdu velký úspěch. No a mimochodem k dnešnímu dni se prodalo jednak 2 miliony kusů, se prodalo tehdy, tuším, že to počítali do nějakého roku 2015, tedy těch fyzických, no ale také spočítali digitální, jak dnešní doba velí, a myslím, že v roce 2016 nebo 2017 to bylo přes 2 miliony kopií, jenom v Americe, pozor. Takže veliký úspěch, no a mimochodem Lee Ann Womack tu píseň nahrála společně s kapelou Sons of Desert, což je krásný název, Synové pouště, to je nádherný. Tak pojďme si tu písničku připomenout a Lee Ann Womack je nutno podotknout, že patří mezi stálice na scéně country hudby, té americké, a je velmi oblíbená. A ještě jsem si vzpomněl, že ona tu píseň natáčela ve studiu v Nashvilleu, přímo v Tennessee samozřejmě, a to studio mělo nádherný název, pamatuju si to dodnes, když tehdy dávala rozhovor, tak říkala, že to natočila ve studiu, které se jmenovala Javelina. Tak tohle je Lee Ann Womack a její dnešní píseň, která dneska slavila veliký úspěch v roce 2000. I hope you dance.

co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volán,

prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu, a ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Krishna. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

To byly Rangers a jejich krásná, milostná balada s mým osudem. No, letní lásky jsou oblíbené téma letního čtení, no a ideálně ve spojení s romantikou nebo dobrodružstvím, zamotanými osudy a cizokrajným malebným prostředím. No a všechny tyhle náležitosti a ještě pár navíc obsahuje příběh z tvůrčí dílny australské spisovatelky se svérázným smyslem pro humor Sandy Barkové. Ona totiž miluje cestování a má zvláštní nadání zažívat kuriozní situace, takže jí vlastní zkušenosti posloužily jaksi jako inspirace pro debutový román Léto na Santorini. Ten námět je prostý. Aby se hrdinka zpamatovala z takového poměrně ošklivého rozchodu, vydá se sama na týdenní plavbu kolem řeckých ostrovů. A hned má dva naprosto rozdílné nápadníky. Santorini je souostroví na rozhraní Krétského a ještě dalšího moře. A kterého, ptám se. Takže pokud budete znát správnou odpověď, volejte na 210-323-333 a dávám možnosti samozřejmě. Souostroví Santorini omývají vody moře Krétského a za A Středozemního, za B Jaderského, za C Egejského. A volejte právě teď.

0: No, milí posluchači, opět velmi napínavé, ale samozřejmě i tentokrát má knižní soutěž svého vítěze, kterým je posluchač Robert, kterého právě teď vítám ve večerním, nebo vlastně správně bych měl říct nočním vysílání Country Rádia. Roberte, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer, jste-li tam.
1: A já děkuju za Living on a Jet Plane, protože mám zrovna takový nápady, že by člověk zase jako šetří nějaký peníze, vyrazil.
0: Tak to je skvělý. Tak to je nejlepší sednout na letadlo a letět. Takže jsem rád, že píseň posloužila jako inspirace. Tak Roberte, já musím zopakovat soutěžní otázku, která zněla: souostroví Santoriny omývají vody moře Krétského a za A středozemního byla možnost, za B jaderského nebo za C egejského. A vy jste správně odpověděli, že je to moře.
1: No, ono by to mohlo být i to jaderský, ale není to tak blízko Jugoslávie a je to na druhou stranu, takže je to to egejský.
0: Ano, potlesk letí za vámi. No a zasloužená výhra je vaše, kniha Léto na Santorini, tak nevím, jestli jste čtenář nebo ne.
1: Jsem.
0: Tak to je skvělý, tak mám velkou radost, ta kniha je krásná, poměrně tlustá, takže budete mít co dělat určitě pár večerů. Já vám přeji tedy hezké počtení, krásné prázdninové dny.
1: A... neumím řecky, tak asi to nebude zrovna Santorini, kam vyrazím, ale trošku do Afriky akorát o
0: tak
1: kousek.
0: To je skvělá volba, si myslím. Tak vám přeji
1: hezké. Poletíme tam asi 10 kilometrů nad Santorini, takže možná to tam, protože to je krásné, ty malý ostrovy, ty věčky jsou jak drobky, no tak...
0: Je to nádherný. Si... budete číst knížku v letadle a budete koukat na Santorini. Ano.
1: A můžu se na něco zeptat?
0: Můžete, ale napřed pustíme posluchačům písničku, ať si poslechnou Hoboux a potom se můžete zeptat. Tak ještě jednou vám tady gratuluji a posílám
1: píseň
0: ze všech chlapů, nejšťastnější chlap. Tak ano, děkuji, naslyšenou.
1: Jo, naslyšenou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

I po 51 letech, kdy Marie Rotrová tuhletu nádhernou písničku nahrála, je stále krásná, stále půvabná. Já vám moc krát děkuji za všechny vaše vzkazy, které jste mi dneska posílali prostřednictvím SMSek nebo mailů. Teďka ten poslední mě téměř dojal, protože píše pisatelka, že ten večer s písněmi, které jsem pro vás připravil, nějak rychle utekl. No, jak kdysi říkal William Shakespeare, čas ubíhá různě, podle toho s kým. Takže já vám přeji, aby ten čas s těmi, které máte nejraději, vám utíkal co nejpomalej. To vám přeji z celého srdce samozřejmě. A také vám přeji dobrou noc, hezké sny, zítra úspěšný a krásný prázdninový letní den. No a budu se na vás těšit samozřejmě zase v 8 večer na vlnách Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidnou dobrou noc.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Tentokrát to bude George Jones. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké countryové hitparády. Je na něm vítěz z minulého týdne Josh Ross, Hate How You Look. A je tu místo čtvrté. Jsou na něm minule také čtvrtí Ella Langley a Morgan Wallen, I Can Love You Anymore.

Ani na třetím místě se nic nezměnilo. Uslyšíme Morgana Wallena s nahrávkou Don't Weep.

Doznělo místo třetí Morgan Wallen Don't Ween a máme před sebou dvě nejvyšší místa na americké country hitparádě. Na druhém je Jason Aldean Don't Tell On Me a pak zazní vítěz tohoto týdne. Překvapivě na něj vyskočila z druhé pětice Megan Moroney Beautiful Things.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1974 byl song Jolene v podání Dolly Parton. Další hit měla Tanya Tucker, Would You Lay With Me. No a v roce 1974 měl hit i Hank Snow, jmenoval se Hello Love.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je George Jones. George Jones je legendou a hvězdou se vším všudy, s perfektním hlasem, invencí a inspirací, se spoustou nahrávek, ale také se spoustou dlouhotrvajících problémů, zejména s alkoholem a drogami, které neplynou z nezvládnutí popularity, ale z jejího vychutnávání. Začínal jako honky-tonkový zpěvák, ale zejména zásluhou jeho prvního producenta, kterým byl Papa Daly, a který si povšiml kvality jeho hlasu, se proměnil v reprezentanta country popových balad. A pro mě na to byla úspěšná, nehledě na pověst a slávu, i čísla hovoří pro něj. Jedině Eddie Arnold měl víc hitů v horní desíce americké hitparády než George Jones.

George Jones se narodil a vyrůstal ve východním Texasu, blízko Beaumontu. Od malička měl cit pro muziku, měl rád gospely a poslouchal Carter Family a byl fascinován muzikou z rádia, které rodiče koupili, když mu bylo 7. V 9 dostal od otce první kytaru a v 16 poprvé utekl z domova do texaského města Jasper, kde vystupoval v místní rozhlasové stanici. Záhy se oženil, bylo to v roce 1950 a bylo mu 19, ovšem už o rok později se rozvedl. Korejskou válku strávil v Americe, zpíval vojákům v Kalifornii. My už ale posloucháme písničky z poloviny 60. let, kdy vynikal pracovitostí. Během 5 let George Jones natočil přes 300 písní a měl 17 hitů v Top 10.

white lightning. V roce 1953 se začíná první část hvězdné kariéry George Jonese. První single No Money No Deal v roce 1954 pozornost ještě nevzbudil, ale Papa Daly správně odhadl nasměrování zpěváka, tak další nahrávka Why Baby Why z roku 1955 už znamenala čtvrté místo na hitparádě. Na vrchol tuto píseň ale dovedl Bad Tears. Od roku 1956 už dosahoval George Jones horní desítku americké country hitparády s železnou pravidelností, například s písní Just One More a nebo o dva roky později s melodií White Lightning, tu jsme slyšeli. Mezitím v roce 1957 natočil i své první album a vstoupil do Grand Ole Opry. V 60. letech George Jones změnil gramofonovou firmu, nechal se ovlivnit i bluegrassem, to v písni, kde zpíval s Melbou Montgomery. Začaly ale také problémy s alkoholem a drogami a také se svým producentem. Zatím to ještě zvládal, ale počet vynechaných koncertů se začínal zvyšovat a později mu vynesl přezdívku No Show Jones, nevystupující Jones. V roce 1979 ku příkladu zrušil 54 koncertů na poslední chvíli.

Na konci 60. let se přestěhoval do Nashvillu, kde se seznámil se zpěvačkou Tammy Wynette. Rozvedl se se svou druhou manželkou Shirley a vzal si Tammy. V tomto období také vyvrcholil rozchod s jeho producentem Papin Dalin, k čemuž přispěly i problémy s nahrávacími společnostmi, které nechtěli Jonesovi dovolit nahrávat pro stejnou značku s Tammy. Vedlo to k tomu, že George Jones musel natočit spoustu materiálu pro firmu, která jeho desky vydávala ještě dlouho po jeho odchodu. Z Dua George a Tammy se stala nejpopulárnější country dvojice v roce 1971. Manželství jim vydrželo až do roku 1975. Závislost George Jonesa na alkoholu a kokainu se prohlubovala. Kromě odříkání koncertů přibyly i výtržnosti a dopravní nehody. Ve studiu však stále královal a díky producentům a firmám, které se starali, aby nezmizely jeho desky z pultů prodejen řízeným vydáváním novinek, se držel neustále v povědomí posluchačů a na horních místech hitparád.

Na konci 70. let se George Jones konečně začal léčit, několikrát však léčbu v 80. letech přerušil a jeho zdravotní stav začal být už i viditelný. V 80. letech se mu navzdory nedoléčené závislosti podařil i pódiový comeback. 90. léta ukázala, že závislost se vrací a například v roce 1999 se těžce zranil při dopravní nehodě. Legendou pro country i pop asi navždy, navzdory svým mimohudebním excesům, George Jones zůstane. Dnešní legenda ještě zaspívá, ale už teď se s vámi loučí Miloš Keller a těší se naslyšenou opět ve středu v 19 hodin a nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: je Bože, kdy to utrpení skončí.
1: Líbám, že by vás tak rád. Dobrý den, dovolíte prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
0: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
1: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
0: Z lázeňské, jo?
1: Jak to tam na kolonádě tak gublá,
0: víte? No tak proč si nepijete?
1: Prosím, a copak tohle se dá pít? Teď to chutná jako stará vejce smažená na čpavku a zalitá kysličníkem siřičitým.
0: Ano, ano, ale no. Je to zdravý. No,
1: zdravý pro churavý.
0: No co pak vy nejste churavý? Jo,
1: to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
0: No tak co děláte tady v lázních?
1: Pojďte sem. No? Tak ty jsi to pro sebe.
0: Ano.
1: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
0: Počkejte, jaká mašina?
1: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
0: Vy jste strojvedoucí.
1: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
0: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů a přitom vypadáte hůř než v neděli.
1: Já se cítím výborně, svátečně, hodobožově.
0: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama.
1: Ale přeháníte.
0: No byl jste u lékaře?
1: Co bych tam nedělal, nikdy nebyl.
0: Nebyl, no dovolíte.
1: Prosím.
0: Víc jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
1: Zbujelej.
0: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako vegetativní změna, pane.
1: Vegetativní, ale to vegetativní vegetuje. No. Já každému přeju. I Bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
0: Dovolte, vždyť je to alkohol.
1: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízni, ty si to tam.
0: Ani nápad, abych dopadl jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
1: Průdušky v háji zeleným, člověče.
0: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
1: Já že mám bílý.
0: No, bílý.
1: Já. Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
0: Co?
1: Krásně červený.
0: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v pěti lázních. Dovolíte?
1: Prosím.
0: No jo, a štítnou žlázu máte zdurzelou.
1: Jo.
0: No struna jako tele. Vole, máte, vole, že nemůžete tady.
1: No nemůžu.
0: No. Vidíte, nemůžete rychle.
1: No nemůžu.
0: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
1: No prosím, a...
0: To je. No to je hrozný.
1: Jestli něco zpozorováno.
0: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
1: Pro pána krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
0: No, podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
1: No často, tadyhle mě to píchne a...
0: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně budete mít taky mozkovou analýzu.
1: Co?
0: No.
1: A co je na to dobrý?
0: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
1: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sůlc.
0: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozptýlení. Támhle jde, jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba.
1: No, dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík, aby na mě se ženskýma, jdete si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají?

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky,